0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuji, jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No, máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: informační odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámen na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám vořešák a pne se mi po něm břečťan a obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten vořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat, nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenů a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku. Jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, Dárečku. Pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklou starý okem vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom pochtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zaskrývací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu. Protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníkovi přijdeme na oblídku, tam radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volí třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to lidská otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak, co dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakuji ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu a pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá. Už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: no že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky. A Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

Encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše. Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jablonném v Podještědí je dnes uzavřené centrum města, vrátí se tam lebka svaté Zdislavy. Žďárské vrchy hostí jeden ze závodů mistrovství České republiky v dogtrekkingu. Polsko získalo první část peněz z unijní půjčky na obranu a bude oblačno odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina a na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. Do Jablonného v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty pachatel ukradl 12. května. Policie ji dnes předá církvi při Zdislavské pouti. Centrum města je proto uzavřené a omezení potrvá do půlnoci.
2: Na celý den jsou v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy naplánované bohoslužby. Slavnostní mši v 11 hodin spojenou s požehnáním nemocných a rodin povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dopoledne policie předá církvi zachráněnou relikvii. Součástí slavností je taky kulturní program na náměstí. Z Jablonného v Podještědí Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: 50 závodníků se psy teď ve Žďárských vrších absolvuje soutěž v dogtrekkingu. V pátek ráno se účastníci vydali na 90 kilometrů dlouhou trasu. Ujít jí musí nejpozději do nedělního rána. Závod je zařazený do seriálu Mistrovství České republiky. Účastníci se orientují podle mapy, popisuje organizátorka závodu Kristýna Rečková.
3: Podle mapy mají ujít 87 kilometrů, tady v okolí Žďáru po Nové město zpátky. Po trase mají 15 kontrol s cvakacíma krstičkama a musí ty kontroly najít, cvaknout a jít dál. Je to vlastně postavený mezi během se psem, jakoby canicrossem, dalším teda, a orientačním závodem.
0: Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE. 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun, má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o bilion korun. Z programu je získá po částech.
4: Polsko je největším příjemcem financí z unijního úvěrového programu na obranu. Téměř 44 miliard eur chce využít na 139 různých projektů. Mezi ně patří například rozšíření domácí výroby munice a obrněné techniky, nebo vybavení východního pohraničního opevnění systémem protidronové obrany. Polsko chce navíc investovat zejména do svého zbrojního průmyslu. Přes 80% prostředků ze SAFE získají polské firmy. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Sport. Tenista Jakub Menšík poprvé postoupil v kariéře do osmifinále Roland Garros. Alexe de Minora porazil 3-1 na sety. První sadu prohrál 0-6, ale vývoj zápasu otočil. Menšík si vítězství moc váží, protože soupeře z Austrálie porazil až na 6. pokus.
5: Mnohokrát ten Alex dělá mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě že na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety.
0: Menšík je posledním Čechem, který na Roland Garros stále hraje singla. Ve třetím kole antukového Grand Slamu totiž skončili Karolína Muchová a Marie Bousková.
1: Počasí.
0: Jihlava 9, Žďár nad Sázavou 13 a Moravské Budějovice 15 stupňů, to jsou ranní teploty na Vysočině. Dnes čekáme oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, a to zejména v odpoledních hodinách. K večeru pak srážek i mraků ubyde a teplotní maxima dnes 23 až 26 stupňů. Slabý severozápadní vítr při přeháňkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Po silnicích Vysočiny teď ráno jezdíte bez nehod, volná je i dálnice D1. My vám přejeme hezké ráno a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A v dobrém sobotním ránu už za pár minut přidáme také kalendárium a připomeneme v něm mimo jiné Johanku z Arku i narozeniny českého hokejisty, rodáka z Jihlavy, Jiřího Šlégra.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil, místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejné místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Biznis století Orku a Věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianopolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
3: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně. Proto chci tu agonii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
2: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
4: Tečlegr?
2: Ten je jako jeden ze dvou našich hokejistů členem Triple Gold Clubu, tím druhým vítězem všech tří největších hokejových trofejí olympiády, mistrovství světa a Stanley Cupu je hádejte kdo.
5: Tak určitě.
4: Jágr? Stále Jágr?
2: A já přeju hezkou sobotu.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: James Rod Stewart a Sting dospívali na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. Třeba už si připravujete také nebo vychutnáváte svůj oblíbený šálek kávy, tak přejeme dobrou chuť. A kdo by rád pronikl do tajů přípravy kávy, tak určitě vydržte pár minut, už po písničce vám řekneme, kdy a kde se to naučíte.
1: Počasí.
0: Teď se ale ještě pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s teplotami na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 7 a 15 stupni. V Košetice 15 stupňů, Dukovany 12 a 7 stupňů je v Jihlavě, Hruškových Dvorech. Dnes očekáváme na Vysočině velkou oblačnost, ráno a dopoledne jen lokální slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne bude více proměnlivá oblačnost, přehánky mohou pak být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer od severu postupně začne srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty ty dnes naměříme mezi 23 až 26 stupni a zpočátku povane slabý postupně mírný severozápadní až západní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina teď přinášíme také pár tipů za zábavou. Šperky z kameny, fosílie, dekorativní předměty ve všech barvách najdete dnes na Mineral Expo Havlíčkův Brod. Co všechno přivezli sběratelé a vystavovatelé, si prohlédnete v kulturním domě Ostrov od 9 do 17 hodin. A teď už také Dáša Kubíková přidá další tipy.
1: Krásné ráno a pochodu zdar. Heslo nejen Praha Prčice, také náměšť Čučice znají příznivci dálkových výšlapů už téměř 50 let. Tato tradiční turistická akce láká na dnešek k procházce od nejkratší 7-kilometrové trasy až po tu nejtěžší 50-kilometrovou. Start je na vlakovém nádraží v náměšti nad Oslavou mezi 6 a 10 hodinou. Sice je ideální čas pro zahrádkáře, ale i pokojové rostliny nám zpříjemní život. Do Žďáru nad Sázavou míří právě dnes prodejní akce Happy Plant. Stovky vzrostlých monster, filodendronů a spousty dalších druhů najdete v Domě kultury od 12 do 15 hodin a vstup je zdarma. Pohádkový les v Pikárci na Žďársku, to je mnoho stanovišť na cestě lesem a každé z nich jedna pohádka v kostýmech s kulisami a se sladkou odměnou pro děti. Trasu si můžete s dětmi či vnoučaty projít dnes od 1:30 do 3:45. Obec Tři studně na Žďársku zve na tradiční otvírání studánek. Právě dnes můžete zamířit do lesního areálu u studánek Barborky a Vitulky. Hudba a tanec začnou ve 14 hodin. Jak připravit skvělou kávu, filtrovanou nebo espresso? Jak funguje aeropress, filtr V60, French press nebo moka konvička? To vás naučí v Třebíči na akci Otevřené dvory a domky ve Vrátkách. Dnes i zítra od 2 do 3 jsou na programu ukázky přípravy kávy. Později pak tvoření pro děti i dospělé a po celou dobu výběr oblečení z bazárku u Zebry. Černovice na Pelhřimovsku pořádají první ročník akce Street Food Festival. Najíst se a ochutnat světové speciality s masem i bez, sladkosti i dezerty můžete zítra, tedy v neděli, na Mariánském náměstí od 10 do 6 do večera. Pohodový víkend vám přeje Dáša Kubíková.
2: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: tom je Český rozhlas Vysočina a také zprávy, které přináší Jakub Diviš.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dvě budovy sociálních služeb v Jihlavě čeká v nejbližší době oprava střechy, plánuje to vedení města. Stavební práce se dotknou domu s pečovatelskou službou v ulici Za Prachárnou a taky pavilonu B domova pro seniory na Lesnově. Podle magistrátů vejdou tyto opravy celkem na 8,5 milionu korun. Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek, ukazují policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost nebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsovité značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a turoperátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace, zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Na Maltě se dnes uskuteční předčasné parlamentní volby. Současný premiér ostrova Robert Abela to oznámil před více než měsícem. Země podle něj potřebuje vládu s novým mandátem, aby mohla stabilně čelit současné geopolitické situaci. Jako největší výzvy zmínil rostoucí ceny energií v důsledku konfliktu na Blízkém východě a obavy z nárůstu inflace. Předčasné volby se konají jen pár měsíců před vypršením pětiletého funkčního období vládnoucí strany. Cyklista Jan Hirt usiloval o triumf v královské 19. etapě Gira d'Italia. Nejlepší z trojice Čechů a třebíčský rodák se v závodu dostal do úniku, nakonec ale skončil 11. V cíli zaostal o necelou minutu a půl za vítězným Američanem Kusem. Růžový trikot pro celkového lídra udržel v Dolomitech Dan Vingegaard. V Třebíči teď naměříte 12 stupňů, ve Velkém Meziříčí 9. Dnes čekáme oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, a to zejména v odpoledních hodinách. K večeru pak srážek i mraků ubyde a teplotní maxima dnes 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Omezením počítejte na D1 z Brna do Prahy u Jihlavy, kilometr 115, dělníci staví mýtnou bránu a je tam zúžení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Co vznikne, když se potká několik starostů? Třeba nápad na spojení hudby, regionální tradice a příjemné atmosféry. Víc o něm uslyšíte už za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.

0: Je 5:40 a my vám přejeme dobré sobotní ráno z Českého rozhlasu Vysočina. Z nápadu několika starostů vznikla akce, která dnes spojuje mladé hudebníky, regionální pivovary i pohodovou atmosféru. Jak se zrodil festival orchestrů základní umělecké školy a regionálních pivovarů v Humpolci, popsal místostarosta města Martin Hendrich z České pirátské strany.
1: Jedná se o první ročník festivalu orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. A nejkrásnější na tom vlastně je ta původní myšlenka, kdy v rámci vyjednávání starostů měst Peřimova, Humpolce, Kamenice nad Lipou v rámci nově založeného svazku, dobrovolného svazku městská obcí pro provozování vodohospodářské infrastruktury si náš pan starosta Petr Machek a pan starosta Kamenice nad Lipou, tam Tomáš Tesář, řekli, a nebylo by hezké, kdybychom na to krásně navázali nejenom po hospodářské spolupráci, ale i třeba na umělecké bázi. Tak slovo dalo slovo, pan starosta Kamenice nad Lipou obvolal další svoje kolegy a máme tady zde výsledek, to znamená, máme zde kompletně festival, který má být putovní a který by měl hlavní myšlenkou spojovat vůbec propojovat města, abychom utupili jakékoliv rivality, které třeba některé město mezi sebou mohly mít a navázat, krásně propojit talentované děti, uměleckou sféru a ještě samozřejmě nedílná součást je tradiční mok, to znamená řemeslo na Vysočině pivo.
0: Ano. Chcete slyšet víc? Už dnes po 11. hodině se můžete těšit na sestřih hostů dobrého dopoledne z tohoto týdne. Pozvání přijala také klinická farmaceutka Renata Žíková, se kterou jsme otevřeli důležitá zdravotní témata. S majitelkou cestovní agentury Ilonou Gregorovou se podíváme také na tipy pro letošní letní dovolené a vedoucí produkce a dramaturg Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek představí program kulturního léta v Jihlavě. Tak si to určitě nenechte ujít a za chvíli také přidáme informace o počasí.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byli Alphaville. Pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastné cestování a dojte v pořádku tam, kam potřebujete. 5:47 máme. A jak to vypadá s počasím?
1: Počasí.
0: Teploty se teď na Vysočině pohybují mezi 7 a 15 stupni. Ve Vatíně je 12 stupňů, Náměšť nad Oslavou, Sedlec 14 a Libice nad Doubravou koukám ještě 8 stupňů. Dnes očekáváme velkou oblačnost. Ráno a dopoledne je na lokální slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne pak bude více proměnlivá oblačnost. Přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer od severu pak postupně začne srážek a oblačnosti ubývat. Co se týče denních teplot, ty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni a zpočátku povane slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Blíží se 6. hodina a vyladíte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. A teď na řadu přichází otázka, jestli byste věděli, jaké moře je od našich hranic nejblíž. Odpověď najdeme teď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Pojďme na to.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlíneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Non credo.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: 6 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Třebíč chce poslat finanční dar partnerskému městu na Ukrajině. Kateřina Konečná končí jako předsedkyně KSČM, strana si dnes zvolí nové vedení. Protesty dnes zablokují Brennerský průsmyk, rakouské úřady varují před dopravním kolapsem. A bude oblačno odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Je sobota 30. května a začínají ranní zprávy s Jakubem Divišem. Finanční dar svému partnerskému městu na Ukrajině chce nabídnout vedení Třebíče. Do Rachivu by přes dobročinný fond Visa poslalo 400 tisíc korun. Částku by ukrajinské město použilo na rekonstrukci zásobování teplem. Pokračuje starosta Třebíče Pavel Pacal Zastan.
4: Dvě mateřské školy, a je tam základka a Zuška, ale ty dvě mateřské školy byly rekonstruovány pomocí prostředků z Třebíče. Už v minulosti, tak nás požádali, jestli bychom jim nepřispěli i tentokrát. Už jsme přispěli 4x nebo 5x, vždycky to je částka 400 tisíc korun.
3: Návrh ještě musí schválit zastupitelstvo. Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. Opozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Dalším zájemcem je například místopředseda strany Milan Krajča.
5: Delegáti sjezdu budou kromě volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Kateřina Konečná dala svou funkci k dispozici po loňských sněmovních volbách, ve kterých hnutí Stačilo pod jejím vedením neuspělo. V čele komunistů stála od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Teď se chce Konečná věnovat hlavně práci europoslankyni a své rodině. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Rakouské úřady vyzývají motoristy, ať se dnes raději vyhnou Tyrolsku. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude po většinu dne v obou směrech uzavřený. Důvodem jsou protesty obyvatel na rakouské straně hranice.
6: Karl Milsteiger, starosta obce Gries am Brenner, ležící v těsné blízkosti průsmyku, řekl bavorskému rozhlasu, že hluk a znečištění ovzduší už dosáhly takové úrovně, že to obyvatelé nemohou tolerovat. Jen osobních aut projede brennerským průsmykem ročně skoro 11 milionů, to je zhruba 7x víc než při jeho otevření v 60. letech. Německý automotoklub varuje před kolonami už od Mnichova. Dopravní problémy mohou být i na mnoha objízdných trasách, kde místní samosprávy nedovolují průjezdy obcemi. Úřady proto radí jakékoliv cesty touto oblastí raději odložit. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Baníku Ostrava po domácí výhře 3-0 nastoupí dnes ve 13 hodin na hřišti druholigového Táborska. Zápas bude vyprodaný a navíc domácí nachystali pro další fanoušky Baníku u stadionu velkoplošnou obrazovku. Trenér Baníku Josef Dvorník mluví o tom, jak důležitým hráčem byl v závěru sezóny kapitán Milan Friedrich, který dal během května 3 góly.
7: Jo, fantastické. A co já si pamatuju, když se tady přiváděl do Baníku Ostrava, tak vlastně v podstatě s tím se nějak počítalo, že bude vůdce na hřišti, vlastně i v kabině. Někdy si to daří líp, někdy hůř, ale zase já si myslím, že zrovna mu sedí extrémně ten systém, který hrajeme a střílí, dává góly, takže jako extrémně spokojenost. Počasí.
3: 9 stupňů máte teď na teploměru v Havlíčkově Brodě nebo v Počátkách, 12 v Chotěboři. Dnes čekáme oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, a to zejména v odpoledních hodinách. K večeru pak srážek i mraku ubyde a teplotní maxima dnes 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Silnice na Vysočině jsou teď v sobotu ráno bez nehod, bez větších komplikací projedete i po dálnici D1.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jak pomoci záchranářům zorganizovat pacienty při hromadných neštěstích? Nápad studentů z jedné střední školy přiblížíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Už za pár minut, tak si to nenechte ujít, do té doby je tu Abba nebo právě teď Michal David.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: té teploty.
1: Náramek mi ukazuje Marek Blažek ze 4. ročníku Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze. Tohle je teď první prototyp.
0: Tohle je zatím první a jediný prototyp.
1: Vidíme, že zatím to není finální verze, protože z náramku čouhá řada barevných drátků a nemá žádný kryt.
0: Takhle to samozřejmě vypadat nebude. Potom bychom chtěli dělat vlastní PCB na to a celý to vyrábět nějak profesionálně s casingem okolo toho, který by ideálně aby byl vodotěsný.
1: Tak teď bychom si to mohli vyzkoušet, jak to funguje. Druhý z týmu Ondřej Konrád si nasazuje náramek na ruku.
2: Byli jsme schopni to nasadit během pár sekund a během chvilky vidíme hned to můj srdeční tep, po chvilce uvidíme i teplotu.
1: Takže zatím na notebooku teda vidíme, že to snímá teplotu, tepovou frekvenci, takže 75 tepová frekvence.
2: V té aplikaci potom bude vidět i seznam všech pacientů, jejich stav, ať už z různých ostatních senzorů, který bychom tam později chtěli dát.
1: Náramek studenti vymysleli pro zdravotníky, aby jim pomáhal při hromadných neštěstích.
2: Vždy zdravotníci rozřazují ty pacienty do několika skupin, mají několik desítek sekund na to, aby se rozhodli, do jaký skupiny patří a během těchto desítek sekund by mohli i aplikovat během pár sekund náramek, který by potom mohl měřit jejich životní funkce.
1: Díky průběžnému sledování by pak náramek upozornil na pacienty, jejichž stav se zhoršuje.
2: Můžu začít po chvilce kolabovat, můžou mít vnitřní krvácení, opadne adrenalin a je potřeba, aby se upozornil zdravotník včas.
1: Měření zatím není úplně přesné. Studenti proto budou pracovat na vylepšení.
0: A potom případně kontaktovat nějaký zdravotníky, profesionální, nějaký firmy, které by nám s tím mohli pomoct s vývojem.
1: Od nápadu k realizaci, i když zatím nedokonalé, to týmu ve složení Ondřej Konrád, Marek Blažek a Adam Pícha trvalo jeden den. Chytrý náramek jim zajistil první místo v technologické olympiádě a také přijetí na fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze bez přijímaček. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.

0: Písničky, které nestárnou. Dalibor Janda dospíval na Českém rozhlasu Vysočina. Je 6 hodin 16 minut. Karimatku, Rubatohu a psa na vodítko. Závodníci v dog trekkingu se tak vydali na 90-kilometrovou trasu po Žďárských vrších. Na cestu mají 48 hodin. Nejdéle by měli dojít zítra ráno a v patách jim budeme za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: Teď se pojďme ale podívat, jak to vypadá aktuálně s teplotami na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 8 a 15 stupni. Ve Velkém Meziříčí je

0: Právě 10 stupňů, v Přibyslavi také 10 a Telč, Kostelní, Myslová, tam je 13 stupňů. Dnes očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne jen lokální slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne pak bude více proměnlivá oblačnost, přehánky mohou být také četnější a není ani vyloučeno, že by se mohly vyskytnout bouřky. Večer od severu postupně začne srážek a oblačnosti ubývat a teploty naměříme mezi 23 až 26 stupni. Co se týče větru, ten povane slabý, postupně mírný severozápadní až západní, v přehánkách a bouřkách může přechodně zesílit.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 6:21, ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Tento víkend přecházejí Žďárské vrchy závodníci v dogtrekkingu. 90-kilometrová trasa, kterou musí ujít za nejdéle 48 hodin, je zařazená do soutěží mistrovství České republiky. Dnes vyráží účastníci na kratší úseky, na ten nejdelší závodníci se psi odstartovali už v pátek ráno, aby do neděle stihli cestu dokončit.
1: Závod v dogtrekkingu má trochu rušnější start než jiné sporty. Všichni účastníci se svými psy se ale nepotkávají najednou. Ke startu chodí postupně a čas se jim odpočítává podle toho, kdy si odpípli začátek závodu čipem.
2: Tak a už běžím, jo?
3: Tak jo, ale šťastnou cestu.
4: Tím, že první 90, tak doufám, že to teda snad ujdem, ale mělo by to být dobrý, doufejme.
1: Barbora vyráží na takto dlouhou trať poprvé. Její fena německého ovčáka Vicky už má ale s podobnými závody zkušenost.
4: Ona byla, já jsem poprvý, jakože věkově.
1: Jasně.
4: Ona je už 7, takže ta už 90 za sebou má s tátou právě.
5: U ní je to v pohodě, horší je to u lidí.
1: V noci plánuje Barbora hlavně jít. Nocleh maximálně někde na lavičce. To pan Honza se psem Ektorem si sebou věci na spaní nese.
6: Vyhrabávám se z nemocí, takže budu rád, když to ujdu a mám věci na spaní. Takže počítám s tím, že někde na chvíli zalehneme a uvidíme, no, jak to bude.
1: Zatímco většina účastníků vychází s většími psy, kteří jim v pohybu pomůžou, vůbec nejmenší psí účastnici má sebou pan Roman, který na vodítku drží fenu šiperky.
7: Pro mě je to náročný v tom, že na ní musím dávat pořád pozor, abych na ní nešláp. Takže furt musím koukat dolů a abych ji měl na očích, abych ji nezašla, protože ona je prostě taková přetečka.
1: I menší pes ale 90-kilometrovou trasu zvládne. Pan Roman doufá, že by ji mohli jít bez přestávky, s případným noclehem ale také počítá. Podle organizátorky závodu Kristýny Rečkové jsou ale i lidé, co celý závod zvládnou za den.
8: Ty, co počítají se spánkem, tak se nosí spacák a lumatku a prostě si někde lehnou. S tím, že samozřejmě od Chákao máme zakázané stanování, takže opravdu musí stačit jenom spacáka a lumatka. To rozdělení tak půl na půl. Půlka se stihnou vrátit třeba ještě večer nebo během té první noci a druhá půlka si prostě užívá, že se vrací v sobotu odpoledne na večer nebo třeba až neděli ráno.
1: Nejde jen o to ujít těch 90 kilometrů za maximálně 48 hodin, ale na trase musí závodníci podle mapy najít i 15 kontrol, kde se opět přihlásí svým čipem, aby bylo jasné, že všechna zastavení správně našli. Z Krucemburku Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a připraveny jsou teď také aktuální zprávy s Jakubem Divišem.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Bezmála 5150 trestných činů řešili loni policisté na Vysočině. Objasnit se jich podařilo přes polovinu. V mezikrajském srovnání patří kriminalita na Vysočině dlouhodobě k nejnižším. Počet trestných činů tvoří pouze 3% z celorepublikového objemu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V Hřebšíně v Kladrubech pořádají po 10 letech znovu velký jezdecký den. Hlavní program začíná na závodišti ve 13 hodin. Návštěvníci uvidí kočárový rej, uherskou poštu, jízdy v dámských sedlech, skokovou čtverilku a další vystoupení. Kromě starokladrubských koní se představí i několik zahraničních chovů. Dnes je světový den roztroušené sklerózy. Podle registru REMUS se s ní v Česku léčí 25 000 pacientů. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním. V portugalském Portu se uskuteční krajně pravicová konference o reemigraci. Sejdou se na ní příslušníci evropské a americké krajní pravice. Hlavním tématem setkání je reemigrace, tedy navrácení migrantů do zemí původu jako odpověď na multikulturalismus. Ten podle prohlášení organizátorů události údajně rozložil národy tak, že přestaly fungovat. První ročník proběhl minulý rok v Itálii. Tři české páry postoupily do osmifinále beachvolejbalového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v play-off dvojice Trousil Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší šestnáctku probojovali Newshaferová s Meixnerovou. Osmifinále pro české páry začne v Ostravě v 10 hodin. A obloha nad Vysočinou je teď převážně oblačná a teploty se pohybují mezi 9 a 14 stupni. Dnes čekáme oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, a to zejména v odpoledních hodinách. K večeru pak srážek i mraků ubyde a teplotní maxima dnes 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Uzavřená je dnes ulice Tolstého v Jihlavě u Vysoké školy polytechnické. Chystá se tam kulturní akce. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Hodně betonových nebo asfaltových ploch přispívá k přehřívání obcí a měst. Ke snížení teploty aspoň o pár stupňů pomůže vysazení stromů a keřů. Právě o tom se teď snaží obce v česko-rakouském příhraničí. Reportáž o jejich úsilí uslyšíte už za pár chvil.

0: 6 hodin 40 minut ladíte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Přeje vám dobrou chuť k vaší ranní kávě. Stromy a keře můžou pomoct proti přehřívání měst. Teplotu ve svém okolí dokážou snížit až o několik stupňů. Využívá toho program Plants for Cooling, do kterého se zapojily české i rakouské obce.
1: V Českém Rudolci zastavila dodávka. Ondřej Koucký ze společnosti Jihočeské zahrady s kolegou přivezli rostliny, na káře naložený velký strom.
2: Přivezli jsme takový větší buk červený.
1: V rohu už jsou vyložené keře.
2: Ano.
1: Chci jenom podívat.
2: První druh je kalina obecná a tí další 15 je kalina tušalaj.
1: Jako první přijde na řadu buk červený.
2: Ano, ano.
1: Ten je zatím přikurtovaný na přívěsném vozíku. Tady má takovou peřinku z drky dřevěné, aby se mu dobře cestovalo. Odkud přijel?
2: Ze Strakonic. Já vezmu nůž, rozříznem korunu, ať se to rozvětví.
1: Na výsadbu před obecním úřadem se vyšla podívat i nezávislá starostka Petra Malá, která teď bude mít krásný výhled do zeleně. To ale nebyl asi ten hlavní důvod, proč tady ty keře přibydou.
3: My se vlastně setkáváme pravidelně se členy Silva Nordica Združení a tam nám různě představují různý projekty. Teď nám představili tento projekt Plants for Cooling a mně se na něm líbilo, že spojuje jak klimatické změny, a to především dlouhodobý sucho, se kterým se tady zrovna potýkáme, i přehřívání těch veřejných prostor. No a celkově to spojuje i s tím vzhledem a zkrášlením té obce.
1: Tady je zrovna taková velká betonová plocha. Před úřadem je potřeba parkovat, takže tady to přehřívání asi v létě může být i aktuální, ačkoliv jinak je to celkem zelený region.
3: No to určitě. My fakt se tady potýkáme s dlouhodobým suchem, jak v zimě, tak v létě, takže já doufám, že se prostě potvrdí ten cíl toho projektu a aspoň trochu nám to tady zvlhčí a ochladí.
1: Do projektu Plants for Cooling se zapojily české i rakouské obce. Z Českého Rudolce Eva Marvanová, Český rozhlas. A breathless drive on a downtown street.

0: Dobré sobotní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Je 6 hodin 46 minut právě teď a jak to bude vypadat o tomto víkendu s počasím, teď právě zjistíme.
1: Počasí.
0: Já zdravím meteoroložku Andreu Kvapilovou. Dobré sobotní ráno přeji.
2: Hezké ráno.
0: A pojďme se tedy podívat už od začátku. Jak to vypadá na Vysočině s počasím a teplotami?
2: Tak teďka nám převažuje velká oblačnost, od severozápadu nám postupuje takový lokální slabší srážky. Co se týká teplot, tak ty máme nejčastěji od 13 do 10 stupňů, na kopcích máme i 15 stupňů. Vítr, ten vane nám převážně slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Jak to bude vypadat dál v průběhu dne?
2: Tak stále musíme počítat s takovou velkou oblačností, ráno a dopoledne ještě lokálně slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne bude ta oblačnost taková více proměnlivá, ty přehánky mohou být četnější a také se tam mohou vyskytnout i bouřky, ale na večer by nám postupně od severu mělo začít ubývat srážek i oblačnosti, ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů. Pád nám k tomu bude ze začátku slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr do 25 km za hodinu, ale v přehánkách a bouřkách nám může přechodně zesílit a mohou se tam vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 50 km za hodinu.
0: Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Tak to je příznivá stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Uh-huh. A pojďme se podívat na neděli, jestli ta bude také ve stejném duchu jako sobota nebo ne.
2: Tak to zahájíme malou oblačností tu noc, tam převážně skoro jasno až polojasno, ty nejnižší teploty od 12 do 9 stupňů, vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 15 km za hodinu a ještě ráno a dopoledne spíš bude převažovat takové relativně slunečnější počasí, polojasno až oblačno, potom během odpoledne nám od západu té oblačnosti začne přibývat a potom hlavně během toho odpoledne a zejména teda večera, případně i té noci, se nám místy vyskytne přehánky, případně bouřky, ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů a vítr nám k tomu bude vát slabý, během nepotom mírný, západní až severozápadní do 20 km za hodinu a v těch přehánkách a bouřkách nám může přechodně zesílit.
0: Tak to tedy vypadá s počasím na tento víkend. Kdo brečel, že neprší, tak teďka snad zaprší. A já děkuji. To byla Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se moc hezky a naslyšenou v příště.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: A za chvíli tu bude také fór Jardy Hypochondra pro dobrou náladu, tak si na to určitě počkejte.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Jardo, řekni fór.
1: Taxikář veze slečnu do Davids. Slečna se chce na něco zeptat a zaklepe taxikáři na rameno. Ten se strašně lekne a málem se vybourá, řve: Ježišmarja ženská, tohle už mi nikdy nedělejte. A proč? Já jsem první den v nový práci. No a co? No já jezdil 30 let s pohřebákem.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Jablonném v Podještědí je dnes uzavřené centrum města. Vrátí se tam lebka svaté Zdislavy. Žďárské vrchy hostí jeden ze závodů mistrovství České republiky v dog trekkingu. Polsko získalo první část peněz z unijní půjčky na obranu a bude oblačno odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobrý den. Do Jablonného v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty pachatel ukradl 12. května. Policie ji dnes předá církvi při Zdislavské pouti. Centrum města je proto uzavřené a omezení potrvá do půlnoci.
3: Na celý den jsou v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy naplánované bohoslužby. Slavnostní mši v 11 hodin spojenou s požehnáním nemocných a rodin povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dopoledne policie předá církvi zachráněnou relikvii. Součástí slavností je taky kulturní program na náměstí. Z Jablonného v Podještědí Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: 50 závodníků sepsy teď ve Žďárských vrších absolvuje soutěž v dog trekkingu. V pátek ráno se účastníci vydali na 90 kilometrů dlouhou trasu. Ujít ji musí nejpozději do nedělního rána. Závod je zařazený do seriálu mistrovství České republiky. Účastníci se orientují podle mapy, popisuje organizátorka závodu Kristýna Rečková.
4: Podle mapy mají ujít 87 kilometrů, tady v okolí Žďáru po Nové město zpátky. Po trase mají 15 kontrol s cvakacíma krstičkama a musí ty kontroly najít, cvaknout a jít dál. Je to vlastně postavený mezi během se psem, jakoby canicrossem, dalším teda, a orientalským závodem.
1: Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE. 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun, má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o bilion korun. Z programu je získá po částech.
5: Polsko je největším příjemcem financí z unijního úvěrového programu na obranu. Téměř 44 miliard eur chce využít na 139 různých projektů. Mezi ně patří například rozšíření domácí výroby munice a obrněné techniky, nebo vybavení východního pohraničního opevnění systémem protidronové obrany. Polsko chce navíc investovat zejména do svého zbrojního průmyslu. Přes 80% prostředků ze SAFE získají polské firmy. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále Roland Garros. Alexe de Minora porazil po obratu 3-1 na sety. Menšík si vítězství moc váží, protože soupeře z Austrálie porazil až v šestém vzájemném utkání.
6: Mnohokrát ten Alex dělá mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě že na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety.
1: Menšík je posledním Čechem ve dvou hře na Roland Garros. Ve třetím kole antukového Grand Slamu totiž skončili Karolína Muchová a Marie Bousková.
2: Počasí.
1: Přibyslav 10 stupňů, Telč 13, to jsou aktuální teploty na Vysočině. Dnes čekáme oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, a to zejména v odpoledních hodinách. K večeru pak srážek i mraku ubyde a denní teplota dnes 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem u obce Věž máme hlášenou nehodu, srazilo se auto s motorkou, buďte tam opatrní.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: S 7 hodin, 4 minuty k tomu a vyladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme vám klidnou sobotu v pohodě strávenou, ať už sami a nebo s někým. No a za pár minut přidáme kalendárium. Připomeneme v něm mimo jiné Johanku z Arku i narozeniny českého hokejisty rodáka z Jihlavy Jiřího Šlégera.
8: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 7 hodin 11 minut ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 30. května a dneska je také Mezinárodní den brambor. V dávných dobách na ně lidé koukali s nedůvěrou a přitom dnes by bez nich půlka světa hladověla. Takže si dnes určitě dopřejte něco bramborového. A co dalšího nabízíme v kalendáři?
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejné místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Biznis století Orku a Věno spanilé Mařenky se rozjíždí.

0: skončila špatně, proto chci tu agónii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
1: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
2: Pečlegr?
1: Ten je jako jeden ze dvou našich hokejistů členem Triple Gold Clubu, tím druhým vítězem všech tří největších hokejových trofejí olympiády, mistrovství světa a Stanley Cupu je hádejte kdo.
3: Tak určitě.
2: Jágr? Stále Jágr?
1: A já přeju hezkou sobotu.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněli Monkees. 7 hodin, 16 minut máme právě teď. Noc kostelů není jen o mších a prohlídkách svatostánků. Havlíčkobrodský kostel na Nebevzetí Panny Marie v programu využil i umělou inteligenci. A k čemu? Tak to vám prozradíme už za chvíli v reportáži. Určitě vydržte s námi.
1: Počasí.
0: A teď ještě informace o počasí, teploty aktuální na Vysočině 11 až 17 stupňů, Golčův, Jeníkov, Humpolec nebo Třebíč, tam všude je 17 stupňů teď ráno. Dnes očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne jen lokální slabý déšť nebo přehánky, odpoledne pak bude více proměnlivá oblačnost, přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer od severu postupně začne srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 23 až 26 stupni a zpočátku povane slabý, postupně mírný severozápadní a západní vítr. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora na Českém rozhlasu Vysočina. 7 hodin, 20 minut, letí ten čas, jak smetí, užívejte sobotu. A my se teď podíváme na kostely. Farnosti zpřístupnili totiž skoro 100 kostelů na Vysočině a připravili pro návštěvníky večerní program. Noc kostelů doprovází přednášky, koncerty i mše svaté. V kostele na Nebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě začali také s doprovodným programem, a to už odpoledne návštěvníkům farníci nabídli i aktivity za využití moderních technologií.
1: Zavývotím. Jenom mi řeknete pár informací vlastně ve finále. Takže jmenujete se?
2: Tereza.
1: Vaše oblíbené zvíře?
2: Pes. Ne, víte co, wombat.
1: Wombat, jo? A ještě třeba nějaký ovoce ideálně.
2: Vytváří mi pan Martin přímo před oltářem v kostele na Nebevzetí Panny Marie ikonu svatého za pomoci umělé inteligence. Na výsledném obraze vidím svoji podobiznu v červeném hábitu, která drží zvíře a ovoce. S dalším výtvorem jsou spokojeni i manželé Plíškovi.
3: No je to úžasný naprosto. Je to vtipný.
4: A jsi se podíl, jak jsme.
3: To jsme si nechali udělat v zlatý svatbě. Jo. Aha. A to si nechám snad vytisnout a pošleme jim pozvánku na oběd, vej. Ty svatý ikoně, no, jasně, my tam máme zlatý manžel.
2: Právě o toto moderní pojetí duchovna je mezi návštěvníky velký zájem. Pan Martin už má zkušenost z minulých let, že se ani na všechny nedostane.
1: Jsme to ani nestihli, to už začali, že svatá už nás vyháněli vlastně, no, ale ještě byli furt lidi, kteří by to chtěli, no.
2: Další zastavení mě přivádí k paní Janě, která má na stolku vystavených několik druhů solí, různé dekorativní předměty i nádoby se svěcenou vodou.
5: Já jsem letos objednala tyhle menší, protože tyhle ty velké jsem měla loni 400 a zbylo mi jich 30. Takže zájem o svěcenou vodu, svěcené věci nebo posvěcené věci byl veliký. Hlavně děti se zajímaly o to, proč nosili to babičkám.
2: Noc kostelů je v Havlíčkově Brodě poměrně hojně navštěvovaná. Podle místního děkana Oldřicha Kučery má akce kromě kostela ukázat lidem duchovno.
6: To, co církev nabízí pro člověka v tom, jak naplnit duchovní podstatu vlastně člověka, žití, k čemu směřujeme, co je významem, jak pro člověka, tak i pro církev, to je hlavním symbolem.
2: Kostel na Nebevzetí Panny Marie nabídl návštěvníkům také mši svatou, varhaní ukázky nebo hudební vystoupení. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
8: Medicine man

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a přidáváme aktuální zprávy. S nimi je tu Jakub Diviš.
1: 7.30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Dvě budovy sociálních služeb v Jihlavě čeká v nejbližší době oprava střechy. Plánuje to vedení města. Stavební práce se dotknou domu s pečovatelskou službou v ulici Za Prachárnou a taky pavilonu B domova pro seniory na Lesnově. Podle magistrátu vyjdou tyto opravy na celkem 8,5 milionu korun. Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek, ukazují policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost nebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsovité značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi ve středním regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a turoperátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociací zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Na Maltě se dnes uskuteční předčasné parlamentní volby. Současný premiér ostrova Robert Abela to oznámil před více než měsícem. Země podle něj potřebuje vládu s novým mandátem, aby mohla stabilně čelit současné geopolitické situaci. Jako největší výzvy zmínil rostoucí ceny energií v důsledku konfliktu na Blízkém východě a obavy z nárůstu inflace. Předčasné volby se konají jen pár měsíců před vypršením pětiletého funkčního období vládnoucí strany. Cyklista Jan Hirt usiloval o triumf v královské 19. etapě Gira d'Italia. Nejlepší z trojice Čechů a třebíčský rodák se v závodu dostal do úniku, nakonec ale skončil 11. V cíli zaostal o necelou minutu a půl za vítězným Američanem Kusem. Růžový trikot pro celkového lídra udržel v Dolomitech Dan Vingegaard. V Třebíči teď naměříte 12 stupňů, ve Velkém Meziříčí 11. Dnes čekáme oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, a to zejména v odpoledních hodinách. K večeru pak srážek i mraků ubyde a teplotní maxima dnes 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor dejte mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem na silnici 34 u obce Věž, havarovalo osobní auto s motorkou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno, Českého rozhlasu Vysočina pokračuje a za chvíli bude řeč také o nejmenších horkovzdušných balónech a o letech v letech. Více uslyšíte za chvíli v regionu rekordu a kuriozit, tak si na to počkejte.

0: 7:39. Teď s Miroslavem Markem na Českém rozhlasu Vysočina otevíráme region rekordů a kuriozit. A řeč bude teď o nejmenších horkovzdušných balónech.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejmenší horkovzdušné balóny. Lety v letech. Nejde zdaleka jen o úsměvnou slovní hříčku, kterou si hned ozřejmíme. Jde o zcela ojedinělou záležitost týkající se balónového létání. Lety v letech jsou tedy lety horkovzdušných balónů v obci Lety jižně od Prahy. Jenže nejde jen tak o ledajaké balóny. V Letech se totiž koná historicky první soutěž nejmenších ultralehkých balónů. Balón klub Karlštejn a obec Lety tam totiž každoročně už od roku 2023 pořádají jedinou soutěž balónů určených pro jednoho jediného, maximálně dva členy posádky. Donedávna jsem jako laik vůbec netušil, že takhle malé balóny vůbec létají. Existuje dokonce extrém, že celá konstrukce plus ultralehký balón jsou tak subtilní, že pilot odstartuje s bicyklem na místě spolujezdce. Jízdní kolo má navíc přípojný vozík a po přistání se vše na tento vozík naloží a pilot spokojeně odjede na kole domů. Ultralehký balón je podle pravidel omezen kubaturou 1200 metrů krychlových. Dvoumístný obal, se kterým se v Letech létá, váží 31 kg, jednomístný jen 24. Klání Lety v Letech probíhající v okolí řeky Berounky je zaměřeno na přesnost přistání. Balony letí k danému cíli a vítězem se stává ten, kdo odhodí pruh látky s pískovou zátěží, zvaný fléra, nejblíže k cíli. Přičemž se ovšem hodnotí několik soutěžních letů. Prvního ročníku této unikátní soutěže, která vznikla z iniciativy Jana Smrčky, se zúčastnilo 7 balónů. Od té doby se účast pravidelně zvyšuje. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Je 7:45 a vy vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. A zváni jste dnes třeba na hrad Orlík nad Humpolcem, který zve dnes tedy 30. května na dětské dobývání hradu aneb Den dětí. Od 10 do 17 hodin si tak můžete užít den plný dobrodružství, her, soutěží a zábavy, jak pro malé i velké. Vystoupí zde scénický šerm a zahraje středověká hudba, takže všichni rytíři a rytířky jsou tedy zváni.
1: Počasí.
0: A pojďme se podívat, jaké počasí nám k tomu všemu dneska bude přát. Teploty aktuální na Vysočině 11 až 17 stupňů, v Třešti právě 17 stupňů, v Novém Městě na Moravě 16 a ještě tu mám Havlíčkův Brod, tam je 11 stupňů. Dnes očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne jen lokální slabý dešť nebo přehánky, odpoledne pak bude více proměnlivá oblačnost, přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer od severu postupně začne srážek a oblačnosti ubývat. Co se týče těch nejvyšších teplot, tak ty dnes naměříme mezi 23 a 26 stupni a zpočátku povane slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr, v přehánkách a bouřkách pak přechodně zesílí.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte Michelle, které všichni říkali Shelley. Odvážná antropoložka našla smysl života mezi lovci lebek na filipínském ostrově Luzon, pod vrchy Cordillère a Sierra Madre. Žila mezi lidmi, pro které byl krvavý rituál lovu hlav součástí každodenního bytí. Prožila krátký, ale zcela výjimečný život.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: V rozhovorech a otázkách Ireny Šarounové s našimi nejmenšími došlo také na počítačovou myš.
1: Co je to počítačová myš?
2: Máte tam takový kolečko a dvě takový části na klikání.
3: Ta myška může hrát i a může tam dělat, co chce.
4: Ten počítač ovládá kliknutí je, že prostě na to položíš prst a rychle s ním hýbneš. Třeba když kliknete na křížek, tak třeba to zase tam měl vykliknutý, tak prostě zmizí.
1: A proč se té počítačové myši říká myš?
4: Protože vypadá jako myš. To má takový drátek, je to tvar myšičky.
1: Má oči?
4: Ne. Má ten průlázek jak oca.
3: Ta myš může mít i oči a může je mít z druhé strany.
1: Ale nekouše ta počítačová myš?
3: Ne, protože to je počítač.
1: Je užitečná?
4: Ano, protože kdybys neměl počítačovou myš, tak je to takový těžký, protože tam máš ještě takový jedno ovládání, ale to je strašně těžký. Makovičky.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Třebíč chce poslat finanční dar partnerskému městu na Ukrajině. Ochranáři potvrdili na Třeboňsku výskyt kriticky ohroženého líkovce vonného. Objevil se tam po 50 letech. Protesty dnes zablokují Brennerský průsmyk. Rakouské úřady varují před dopravním chaosem. A bude oblačno odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 26 stupňů. U zpráv vás vítá Jakub Diviš. Finanční dar svému partnerskému městu na Ukrajině chce nabídnout vedení Třebíče. Do Rachivu by přes dobročinný fond Visa poslalo 400 tisíc korun. Částku by ukrajinské město použilo na rekonstrukci zásobování teplem, pokračuje starosta Třebíče Pavel Pacal Zastan.
4: Dvě mateřské školy, a je tam základka a Zuška, ale ty dvě mateřské školy byly rekonstruovány pomocí prostředků z Třebíče už v minulosti, tak nás požádali, jestli bychom jim nepřispěli i tentokrát. Už jsme přispěli 4krát nebo 5krát, vždycky to je částka 400 tisíc korun.
2: Návrh ještě musí schválit zastupitelstvo. Kriticky ohrožený líkovec voný se téměř po 50 letech znovu objevil v přírodě na jihu Čech. Vyskytuje se u Suchdola nad Lužnicí na Třeboňsku. Proč z krajiny téměř vymizel, vysvětluje botanik Josef Navrátil.
5: Velkým problémem pro tady tuto rostlinu je především zapojování bylinného patra, které neumožňuje optimální rozvoj jednotlivých keříků. Dalším problémem, který může souviset s mizením tohoto druhu, tak je jeho atraktivnost. V minulosti byl velmi často přenášen z přírody do zahrad.
2: Rakouské úřady vyzývají motoristy, ať se dnes raději vyhnou Tyrolsku. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude po většinu dne v obou směrech uzavřený. Důvodem jsou protesty obyvatel na rakouské straně hranice.
6: Karl Milsteiger, starosta obce Gries am Brenner, ležící v těsné blízkosti průsmyku, řekl bavorskému rozhlasu, že hluk a znečištění ovzduší už dosáhly takové úrovně, že to obyvatelé nemohou tolerovat. Jen osobních aut projede brennerským průsmykem ročně skoro 11 milionů, to je zhruba 7krát víc než při jeho otevření v 60. letech. Německý automotoklub varuje před kolonami už od Mnichova. Dopravní problémy mohou být i na mnoha objízdných trasách, kde místní samosprávy nedovolují průjezdy obcemi. Úřady proto radí jakékoliv cesty touto oblastí raději odložit. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava po domácí výhře 3-0 nastoupí dnes ve 13 hodin na hřišti druholigového Táborska. Zápas bude vyprodaný a navíc domácí nachystali pro další fanoušky Baníku u stadionu velkoplošnou obrazovku. Trenér Baníku Josef Dvorník mluví o tom, jak důležitým hráčem byl v závěru sezóny kapitán Milan Friedrich, který dal během května 3 góly.
7: Jo, fantastické. A co já si pamatuju, když se tady přiváděl do Baníku Ostrava, tak vlastně v podstatě s tím se nějak počítalo, že bude vůdce na hřišti, vlastně i v kabině. Někdy si to daří líp, někdy hůř, ale zase já si myslím, že mu zrovna mu sedí extrémně ten systém, který hrajeme a střílí, dává góly, takže jako extrémní spokojenost.
2: A hokejové mistrovství světa nabídne dnes semifinálové souboje. V 15:20 bude Švýcarsko hrát s Norskem, ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem.
3: Počasí.
2: Havlíčkův Brod 11, Hubenov 12 a Moravské Budějovice 13 stupňů. Takové teploty teď naměříte na Vysočině. Dnes čekáme oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, a to zejména v odpoledních hodinách. K večeru pak srážek i mraku ubyde a teplotní maxima dnes 23 až 26 stupňů. Slabý severozápadní vítr při přeháňkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnici 1/23, to je tah z Předína přes Třebíč na Náměšť nad Oslavou, budou dnes silničáři sect trávu za krajnicí a pravý jízdní pruh bude proto průběžně uzavírán. Tolik doprava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Hromadění svých oblíbených věcí se věnuje mnoho z nás, ale taková činnost má limity. Finanční, ale i prostorové. Prostě přijde chvíle, kdy už na ty předměty nemáte místo. A právě o takové situaci bude náš dnešní rozhlasový sloupek už za pár minut.
3: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Přejeme vám dobré sobotní ráno. Určitě se vám stává, že byste si rádi něco koupili. Víte, že by vám to udělalo radost, ale pak se zarazíte a řeknete si, ale já to vlastně nemám vůbec kam dát. Autorka dnešního sloupku Markéta Hejkalová ale takovou situaci řeší třeba u knih.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Slavný český spisovatel Jan Neruda napsal fejeton Kam s ním? Hledal způsob, jak se zbavit starého slavníku, o který neměl nikdo zájem. Problémy s odpady vzrostly od Nerudova 19. století snad tisícinásobně. Ale tenhle sloupek není o odpadech, nýbrž o knihách. Čím dál častěji přemýšlím, kam s nimi? Tedy s knihami, které jsme doma přečetli, líbily se nám, ale sotva se k ním ještě někdy vrátíme. Ruku na srdce, které knihy jste přečetli několikrát za život? Mám velkou knihovnu a jsem na ní hrdá, ale knihy, k nímž se opakovaně vracím, bych spočítala na prstech jedné ruky. No dobře, tak dvou. Kupovat knihy je přitom důležité. Podporujeme tím autory, na

0: že a 20 nových knih jednoznačně lepší volba. Ale na druhé straně jsem v Egyptě nikdy nebyla, tak co já vím. Možná by nebylo špatné si takový týden vyzkoušet, ale bez knih v žádném případě. Třeba by bylo řešení vzít ty knihy s sebou. Ne všechny, 24 knih na týden by i pro mě bylo moc. Ale dejme tomu 3 nebo 4. Během dovolené je přečíst a pak nechat v hotelu dalším českým turistům. Problém, kam s nimi, tak sice nevyřešíme, ale odsuneme na jiný kontinent. A to nám Evropanům docela jde.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: kočku do batohu a psa na vodítko. Tak závodníci v dog trekkingu uspořádali 90-kilometrovou trasu po Žďárských vrších. Na cestu mají 48 hodin. Nejdéle by měli dojít zítra ráno. V patách jim pak budeme také i my za chvíli v reportáži, tak zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: Já už se tady po očku dívám také po teplotách na Vysočině. Ty se teď vyšplhali na 12 až 17 stupňů. Žďár nad Sázavou, Pelhřimov i Světlá nad Sázavou. 17 stupňů Celsia. Dnes očekáváme velkou oblačnost ráno a dopoledne jen lokální slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne pak bude více proměnlivá oblačnost. Přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Takže pokud se někam vypravíte, tak určitě nezapomeňte na deštník a pláštěnku. Nejvyšší teploty dnes.

0: naměříme mezi 23 až 26 stupni a zpočátku povane slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr, který v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dohrála skupina Divokej Bill, která si chce dát tak trochu pauzu do svých 30. narozenin vzniku v roce 2028, ale ještě teď v létě vyráží na 8 samostatných velkých venkovních koncertů a mezi tím navštíví také nějaký ten festival. Pokud na ně chcete vyrazit a užít si je v plné parádě, tak se určitě podívejte na jejich oficiálních web, kde najdete seznam jednotlivých koncertů na toto léto. A pojďme dál. Tento víkend přecházejí Žďárské vrchy závodníci v dog trekkingu. 90-kilometrová trasa, kterou musí ujít za nejdéle 48 hodin, je zařazená do soutěží mistrovství České republiky. Dnes vyráží účastníci na kratší úseky, na ten nejdelší závodníci se psy odstartovali už v pátek ráno, zkrátka, aby to do neděle stihli všechno dokončit.
1: Závod v dog trekkingu má trochu rušnější start než jiné sporty. Všichni účastníci se svými psy se ale nepotkávají najednou. Ke startu chodí postupně a čas se jim odpočítává podle toho, kdy si odpípli začátek závodu čipem.
2: Tak, a už běžím, jo?
3: Tak jo, hala, šťastnou cestu.
4: Tím, že první 90, tak doufám, že to teda snad ujdem, ale mělo by to být dobrý, doufejme.
1: Barbora vyráží na takto dlouhou trať poprvé. Její fena německého ovčáka Vicky už má ale s podobnými závody zkušenost.
4: Byla, já jsem poprvý, jakože věkově.
1: Jasně.
4: Ona je už 7, takže ta už 90 za sebou má s tátou právě.
5: U mě je to v pohodě, horší je to u lidí.
1: V noci plánuje Barbora hlavně jít. Nocleh maximálně někde na lavičce. To pan Honza se psem Ektorem si sebou věci na spaní nese.
6: Vyhrabávám se z nemocí, takže budu rád, když to ujdu a mám věci na spaní. Takže počítám s tím, že někde na chvíli zalehneme a uvidíme, no, jak to bude.
1: Zatímco většina účastníků vychází s většími psy, kteří jim v pohybu pomůžou, vůbec nejmenší psí účastnici má sebou pan Roman, který na vodítku drží fenu šiperky.
7: Pro mě je to náročný v tom, že na ní musím dát pořád pozor, abych na ní nešla. Takže furt musím koukat dolů. A abych ji měl na očích, abych ji nezašla, protože ona je prostě taková přetečka.
1: I menší pes ale 90-kilometrovou trasu zvládne. Pan Roman doufá, že by ji mohli jít bez přestávky, s případným noclehem ale také počítá. Podle organizátorky závodu Kristýny Rečkové jsou ale i lidé, co celý závod zvládnou za den.
8: Ty, co počítají se spánkem, tak se nosí spacák a lumatku a prostě si někde lehnou. S tím, že samozřejmě od Chákao máme zakázané stanování, takže opravdu musí stačit jenom spacáka a lumatka. Je to rozdělení tak půl na půl. Půlka se stihnou vrátit třeba ještě večer nebo během té první noci a druhá půlka si prostě užívá, že se vrátí v sobotu, odpoledne, na večer nebo třeba až neděli ráno.
1: Nejde jen o to ujít těch 90 kilometrů za maximálně 48 hodin, ale na trase musí závodníci podle mapy najít i 15 kontrol, kde se opět přihlásí svým čipem, aby bylo jasné, že všechna zastavení správně našli. Z Krucemburku Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a aktuální zprávy s Jakubem Divišem.
1: Dobré ráno, je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Bezmála 5150 trestných činů řešili loni policisté na Vysočině. Objasnit se podařilo přes polovinu z nich. V mezikrajském srovnání patří kriminalita na Vysočině dlouhodobě k nejnižším. Počet trestných činů tvoří pouze 3% z celorepublikového objemu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Dnes je Světový den roztroušené sklerózy. Podle registru REMUS se s ní v Česku léčí 25 000 pacientů. Chronické zánětlivé onemocnění centrální nervového systému se obvykle objevuje po třicítce a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o desetinu procentního bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupnul taky mezi čtvrtletně, a to o 0,2%. V portugalském Portu se uskuteční krajně pravicová konference o reemigraci. Sejdou se na ní příslušníci evropské a americké krajní pravice. Hlavním tématem setkání je reemigrace, tedy navrácení migrantů do zemí původu jako odpověď na multikulturalismus. Ten podle prohlášení organizátorů události údajně rozložil národy tak, že přestaly fungovat. První ročník proběhl minulý rok v Itálii. Tři české páry postoupily do osmifinále beachvolejbalového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v play-off dvojice Trousil Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší šestnáctku probojovali New Schaeferová a Meixnerová. Osmifinále pro české páry začne v Ostravě v 10 hodin. A obloha nad Vysočinou je teď převážně oblačná a teploty se pohybují mezi 9 a 14 stupni. Dnes čekáme oblačnost, přeháňkami nebo bouřkami, a to zejména v odpoledních hodinách. K večeru pak srážek i mraků ubyde a teplotní maxima dnes 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Vysočině projedete momentálně bez nehod, větší komplikace nemáme hlášené ani z dálnice D1. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Na Českém rozhlasu Vysočina pokračujeme dál. Dobré ráno je s vámi, vy jste s námi a to jsme rádi. A jak kdysi vznikala taková česká příjmení, tak to nám za chvíli poradí a prozradí pořad bejvávalo.

0: Stanislav Hložek a Petr Kotwald dospívali na Českém rozhlasu Vysočina v 8 hodin 40 minut a teď už je na řadě Miroslav Marek a děda Součků, kteří vyštrachali informaci o tom, jak vznikala příjmení. Tak si pojďme poslechnout, jak to bylo.
1: Bejvávalo.
2: Tuhle jsem čet, pane Součku, jak kdysi vznikala česká příjmení.
3: Bejvávali časy, kdy lidi mývali jenom jedno jméno, křestní. Jenže tak, jak lidi přibejvalo a přibejvalo i všelijaký evidence, začala být potřeba odlišit, který muže Jakubovi patří tamhleto pole za potokem a kterýmu před tím potokem.
2: A tak příjméně se začalo psát jméno druhé, příjmení. A ta příjmení zprvu vznikala vyloženě podle vlastností či jiných charakteristik toho dotyčného našeho předka. Když se někdo jmenoval Bílý, bylo to povětšinou proto, že měl nápadně světlou pleť.
3: Jinej zas byl Hermánek. To protože na tuhle bylinu nedal dopustit. Pěstoval ji a pak ji na trhu prodával. Víš, že podle kytek nebo třeba rostlin se jmenuje spousta lidí? I když to tak kolikrát nevypadá. Třeba jméno Hložek.
2: Počkejte, Hložek, co pak tohle je nějaký rostlinstvo?
3: Nožeč? Takhle se zdrobněle říkávalo léčivýmu keři, kterýho květy byly pro naše předky lékem na srdce. Ten keř se jmenuje Hloh a každej Hložek, nebo tedy Hložkův prapředek, s ním měl nejspíš co dočinění. Stejně jako pan Matonoha s rostlinou, která se nazývá Bolehlav.
2: Já myslel, že takhle se ty pánové jmenují proto, že jejich předek, ať už z jakýhokoliv důvodu, sotva plet nohama. Že to byl takovej nějaký mátožnej Matonoha.
3: Takhle to mohlo být. Ale co já vím, tak jedním z těch opravdu reálných důvodů, že takový jméno tady máme, je souvislost s tím Bolehlavem. Bolehlavem pramatým. Je to bylina s myším pachem, jedovatá, travičská.
2: A jej.
3: Jest to rostlina, která člověka vomámí, dusí ho, zmate mu hlavu i nohy. A proto se mu za starých časů neříkávalo jenom Bolehlav, ale taky Matonoha. Takže pravdcem všech Matonohů byl někdo, kdo by se otrávil Bolehlavem, nebo naopak, že on tuhle nedobrou ingredienci přimíchával jiným do bylinejch čajů? No, kdo ví, jak to bylo.

0: na Českém rozhlasu Vysočina. V 8 hodin 47 minut dospívává Bruno Mars, taková pohodička k ranní kávě. A kdo by rád pronikl do tajů přípravy kávy, naučí se to tento víkend. Už za chvíli vám řekneme, kdy a kde.
1: Počasí.
0: Ale teď si pojďme ještě říct, jak to vypadá tento víkend s počasím. Podrobnosti přidává meteoroložka Bára Kučerová. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá tedy aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím.
2: Tak ta oblačnost, která dominovala dnešnímu ránu, už postupně odchází, nebo se spíše protrhává, to znamená, teď už na obloze je většinou polojasno nebo skoro jasno a teploty se pohybují od 20 stupňů na západní části kraje po zhruba 16 v té východní.
0: Jak to bude vypadat dál v průběhu dne s počasím a teplotami? Povězte.
2: A oblačnost dnes obecně očekáváme velkou, ale bude proměnlivá, to znamená, že se může právě udělat i tady to větší, více slunečné počasí. Odpoledne potom s četnějšími přeháňkami a také se mohou vyskytnout bouřky a večer bude od severu postupně ubývat jak srážek, tak s nimi také oblačnosti. Teploty by se dnes měly dostat mezi 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Co nám říká bio předpověď?
2: A ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž, ale samozřejmě to bude ovlivněno dnes právě těmi srážkami, konkrétně přechodem frontálního systému.
0: Uh-huh. A neděle, jak ta se bude tvářit na Vysočině?
2: A neděle by měla být už v noci, vlastně dneška na zítřek by měla být s malou oblačností, polojasná, zítřek zpočátku taky. A během dne, během odpoledne bude od západu oblačnost přibývat a také během odpoledne a pak zejména večer a v noci se místy mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky, ale teploty i zítra vyšplhají mezi 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí, mějte se pěkně a hezký víkend i vám.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: byla další parádička z Vysočiny, popová skupina Poetika, je 8 hodin 54 minut. Šperky z kameny, fosílie, dekorativní předměty ve všech barvách najdete dnes na Mineral Expo Havlíčkův Brod. Co všechno přivezli sběratelé a vystavovatelé, si prohlédněte v kulturním domě Ostrov od 9 do 17 hodin. A Dáša Kubíková teď přidá další tipy.
1: Krásné ráno a pochodu zdar. Heslo nejen Praha Prčice, také Náměšť Čučice znají příznivci dálkových výšlapů už téměř 50 let. Tato tradiční turistická akce láká na dnešek k procházce od nejkratší 7-kilometrové trasy až po tu nejtěžší 50-kilometrovou. Start je na vlakovém nádraží v Náměšti nad Oslavou mezi 6. a 10. hodinou. Sice je ideální čas pro zahrádkáře, ale i pokojové rostliny nám zpříjemní život. Do Žďáru nad Sázavou míří právě dnes prodejní akce Happy Plant. Stovky vzrostlých monster, filodendronů a spousty dalších druhů najdete v Domě kultury od 12 do 15 hodin a vstup je zdarma. Pohádkový les v Pikárci na Žďársku, to je mnoho stanovišť na cestě lesem a každé z nich jedna pohádka v kostýmech s kulisami a se sladkou odměnou pro děti. Trasu si můžete s dětmi či vnoučaty projít dnes od 15:30 do 16:30. Obec Tři studně na Žďársku zve na tradiční otvírání studánek. Právě dnes můžete zamířit do lesního areálu u studánek Barborky a Vitulky. Hudba a tanec začnou ve 14 hodin. Jak připravit skvělou kávu, filtrovanou nebo espresso? Jak funguje aeropress, filtr V60, French press nebo moka konvička? To vás naučí v Třebíči na akci Otevřené dvory a domky ve Vrátkách. Dnes i zítra od 14:00 do 15:00 jsou na programu ukázky přípravy kávy. Později pak tvoření pro děti i dospělé a po celou dobu výběr oblečení z bazárku u Zebry. Černovice na Pelhřimovsku pořádají první ročník akce Street Food Festival. Najíst se a ochutnat světové speciality s masem i bez, sladkosti i dezerty můžete zítra, tedy v neděli, na Mariánském náměstí od 10:00 do 18:00 do večera. Pohodový víkend vám přeje Dáša Kubíková.
0: Já ještě dodám, že všechny tipy na víkend najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz a klidnou sobotu vám i nadále přeje Lidie Jakubičková a také dobrý poslech s Českým rozhlasem Vysočina i nadále. Naslyšenou zítra ráno v 5:00.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Žďárskými vrchy prochází závodníci v dogtrekkingu. Kateřina Konečná končí jako předsedkyně KSČM. Strana si dnes zvolí nové vedení. Výsledky porady Donalda Trumpa o íránské dohodě zatím nejsou jasné. Bílý dům je doteď neoznámil. A bude oblačno odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Vysíláme zprávy, příjemný poslech přeje Jakub Diviš. 1 ze závodů mistrovství světa, mistrovství České republiky v dogtrekkingu hostí právě teď Vysočina. Závodníci vyrazili na 90 kilometrů dlouhou trasu po žďárských vrších. Zvládnout ji musí do 8.40 hodin.
2: Když teda pejsek dá, když se jí bude chtít, tak bychom mohli jít non-stop, ale myslím si, že někdy kolem půlnoci, kolem jedné hodiny někam zalezem, když bude místo hezký.
3: Pan Roman vyráží na 90-kilometrovou trasu s nejmenší zúčastněnou fenou plemena Šiperka. I ta ale závod podle jeho slov zvládá bez větších problémů.
4: Chlap jako hora, má takového pejska. Jo, chodí různě velký psy, i něco se děláme srandu, ale teda podle pravidel by se to nemělo, ale když je někde vysoká tráva, takže se musí vzít pod paše.
3: Vysvětluje organizátorka závodu Kristýna Rečková, že závodit se dá skutečně s jakýmkoliv plemenem, musí mít pouze povinná očkování a na dlouhý závod můžou pouze psy starší 18 měsíců. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. O pozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Dalším zájemcem je například místopředseda strany Milan Krajča.
5: Delegáti sjezdu budou kromě volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Kateřina Konečná dala svou funkci k dispozici po loňských sněmovních volbách, ve kterých hnutí Stačilo pod jejím vedením neuspělo. V čele komunistů stála od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Teď se chce Konečná věnovat hlavně práci europoslankyni a své rodině. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoku. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
6: We have seized about $1 billion of their crypto.
7: Spojené státy podle Besenta zabavily íránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Irán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Iránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Dojel třetí na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byl jen vítězný Ital Feraci a stříbrný Polák Pašuit. Krejčí doufá, že svým výsledkem pozval fanoušky na příští zastávku světového poháru za týden v pražské Troji.
8: Výsledek je lepší než výkon za mě. Zatím jsme to jeli všechno z plného tréninku, ale na Prahu chcem tu formu trošku vyladit. Takže já doufám, že tohle je dobrá pozvánka do Troje a že se příští týden uvidím co nejvíce lidma.
0: Světový pohár vodních slalomářů začne v pražské Troji v pátek 5. června.
1: Počasí.
0: Telč hlásí 16 stupňů, Žďár nad Sázavou a Počátky 14. Dnes čekáme oblačno s přeháňkami nebo bouřkami, a to zejména v odpoledních hodinách. K večeru pak srážek i mraku ubyde a teplotní maxima dnes 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S uzavírkou z důvodu konání kulturní akce dnes počítejte v Jihlavě v Tolstého ulici a taky v Třebíči na konci Havlíčkova nábřeží směrem na náměstí. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. mezi nebem a zemí.
9: Jak souvisí včelaření a duchovní život a co se můžeme naučit pozorováním včelího úlu? Oslavte 200. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie jedinečnou výstavou Orlicko-Ústeckého muzea a farnosti, která vás provede fascinujícím životem a vědeckým dílem zdejšího rodáka, uznávaného kněze a badatele Josefa Cibulky. Duchovní místa ožila na jaře i na Královedvorsku. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Karel Gott a Darina Rolincová zpívali společně v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Včelaření má u nás velkou tradici. V evropském kontextu jsme jednou z nejvíce zavčelených zemí. A není to jen okrajový koníček několika málo lidí, ale masová záliba, původně propojená s životem na venkově, která však v poslední době proniká stále více i do měst. A nejde jen o produkci medu. Skrze pozorování včel se můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život, pokračuje Terezie Bečková.
1: Od pradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boharé, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici, a známé benediktinské heslo Modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
2: Vím, že někteří duchovní autoři, teď mám na mysli konkrétně jednoho, který i napsal knihu o včelaření, Emil Varé, tak on zmiňuje, že opravdu tohle propojení, jak té fyzické práce, tak té duševní práce a toho intelektuálního úsilí, tak ale má nějakým způsobem udržet člověka psychicky ve zdraví. Oni to prostě brali už tehdy tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu, což jsou věci, které my dneska že řešíme. Well-being a další cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastný, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
1: Duchovní rozměr včelaření můžeme najít třeba také v pozorování včelstva jako dokonale harmonického společenství. Svatý Ambrož, patron včelařů, kázal o úlu jako o symbolu církve, kde tisíc jedinců spolupracují pro blaho celku.
2: Ono funguje skutečně jako naprosto sehraný organismus, kde každý má nějaký svůj úkol a svoji roli a to prostě plní a nic jakoby v tom včelstvu se prostě neděje, že by někdo dělal něco pro sebe. A stejně tak o církvi se mluví, že jo, jako o těle, kde každý má prostě jiné dary, ale všichni tvoří jeden celek.
1: V dnešní uspěchané a na výkon orientované době nabízí včelaření prostor pro stišení a pokorné pozorování. Moderní včelař, inspirovaný přístupem již zmiňovaného Emila Barré, se učí do života včel zasahovat jen minimálně a respektovat jejich přirozený rytmus.
2: Je to fascinující, jak ty včely vlastně všechny přesně vidí, co mají dělat a včelař je i veden s takovou pokorou k tomu, aby pozoroval, co se děje a uvědomoval si i ty širší souvislosti. Když se někde příliš chemizuje, když se někde příliš hnojí, takže to má jako dopad na ty včely.
1: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
2: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Že? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce. A zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit a uvědomovat si, jako jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonalé v tom úlu zvládnout. Jo?
1: Včely mají schopnost zrcadlit vnitřní stav člověka. Práce u včel se tak stává formou duchovního cvičení, které kultivuje mírnost a bytí v přítomném okamžiku.
2: Když jdete ke včelám a máte prostě v sobě nějakou emoci vzteku, naštvání, oni to ty včely poznají. Oni

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, skvělé lidství, která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které umělá inteligence manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Upozornil také na roli digitálních platform v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako forma otroctví. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví a za to, že jej po staletí neodsoudil. Dezinformace podle hlavy katolické církve našly v umělé inteligenci mocný zesilovač díky schopnosti manipulovat s obsahem obrázky a videi, což lidi vystavuje zaujatým či zavádějícím pohledům. Internet by měl být podle něj vnímán jako prostředí, v němž může dozrát vnitřní svoboda a kritické myšlení a nikoli jako nástroj nadměrného rozptylování nebo dominance. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Levem XIV. Jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu. 67letý Nugent dosud působil jako vyslanec svatého

stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Na univerzitě v italském Maynootu studoval kadelská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992 a působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Od roku 2015 byl nunciem na Haiti. Podporoval tam obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 i snahy o ukončení politické krize v karibské zemi. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Orlicko-Ústecké městské muzeum společně s farností oslavili 250. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie výstavou o rodákovi, knězi, pedagogovi a badateli Josefovi Cibulkovi, který se tady narodil 1. července 1886. Sám Cibulka spojil svoji cestu římskokatolického kněze s typem vědce a humanitního vzdělance. Po únoru 1948 se odsunul do Litoměřic, ale přes všechny pedagogické úspěchy byla jeho hlavní činností vědecká práce. Věnoval se církevní archeologii a středověkému sakrálnímu umění a dalším oborům. Po výstavě provedl doktor a teolog Michal Sklenář kolegyni Vítu Balcarovou.
1: Josef Cibulka se v Ústí nad Orlicí narodil, takže výstava chce připomenout jeho osobu jako významného rodáka. Byl to římskokatolický kněz, historik umění, opakovaně děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a stál také v době takzvaného protektorátu v čele Národní galerie.
2: On nebyl jenom člověkem víry, on byl také akademikem, pedagogem.
1: Ano, byl to člověk mimořádně nadaný, čehož se jeho okolí všimlo už v mládí. Velmi brzy pokračoval nejprve na německé a pak na české gymnázium, pak i hned studoval na papežské univerzitě v Římě, kde byl také formován ke kněžství.
2: Můžeme se tady ve vitrinách podívat na některá jeho díla?
1: Máme tady několik exponátů. Josef Cibulka se do svého rodného města a do regionu často vracel, také se věnoval jeho dějinám. Je spoluautorem soupisu památek Lanškrounského okresu. Ke konci života se soustředil na dějiny Velké Moravy a nové objevy, ke kterým došlo v 50. letech 20. století.
2: Pane Sklenáři, zaměřme se tedy na jeho pedagogickou činnost.
1: Josef Cibulka začal pedagogicky působit hned po svých studiích, když se vrátil z Říma do Československa, nejprve v Hradci Králové a potom v Praze. Měl směřovat do Bratislavy, kde se měla otevřít nová teologická fakulta, měl stát v jejím čele, tomu nedošlo a proto působil jednak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jednak na Teologické fakultě.
2: A co po roce 1948?
1: Doba byla i osobně pro Josefa Cibulku velmi náročná, nejen proto, že stárl, ale také proto, že byl jeho seminář na Filozofické fakultě zrušen, on musel z fakulty odejít a působil potom na Teologické fakultě, která byla nuceně vyhnána do Litoměřic.
2: My jsme ve výstavní síni, ovšem tady není zdaleka všechno, co ještě tady schází.
1: Ještě schází obléci dvě figuríny. První bude představovat strýce Josefa Cibulky, Jana Nepomuka Cibulku, který jej křtil. Druhá figurína bude představovat přímo Josefa Cibulku v době, jak slouží mešní liturgii. A vytvoříme zde jakousi iluzi sakrálního prostoru, kněžiště, ministranta, oltáře a klanící se anděli u kříže.
2: Mám poslední otázku. Když se na Josefa Cibulku podíváme dnes, jaký člověk to byl v rámci nejen své doby? Co nám zanechal?
1: Byl to člověk široce rozprostraněný. On se nesoustředil na jedno téma, jedno období, ale dokázal, i když jeho doménou bylo středověké výtvarné umění, tak dokázal se zabývat velmi intenzivně i dalšími oblastmi, třeba paramentikou, posvátnými oděvy. Byl to člověk, který přesáhl hranice svého města, svého regionu a určitě i své země. Můžeme o něm jistě hovořit jako o vzdělanci evropského formátu.

0: Také Helenu Vondráčkovou jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Zajímavá duchovní místa najdeme ve dvoře Králové nad Labem a jeho okolí. Na Královédvorsku je vyhledáván i Braunův Betlém a křížová cesta 21. století. Kde se dá na jaře duchovně nadechnout a rozjímat, to zajímalo redaktora Karla Sladkého. Zastavil se proto za Janou Mikiskovou v Královédvorském informačním centru.
1: A je tady spousta krásných duchovních míst, duchovních zastávání. Připomeňte některá.
2: Máme tady kostel svatého Jana Křtitele, který se určitě lidé spojí s nálezem rukopisu Královédvorského. A v letních měsících se dá vidět i na věž kostela. V nedalekém okolí je tady křížová cesta 21. století, která navazuje na tradici sochařství v období baroka Matyáše Bernarda Brauna.
1: Myslím si, že Matyáše Bernarda Brauna tady hodně připomíná právě tento region, že je tady v nejrůznějších podobách.
2: Určitě. Tak lidé budou znát nejvíce hospital Kux, kde jsou jeho sochy ctností a neřestí, a nedaleko pak se nachází přímo v lese přírodní památka Braunův Betlém.
1: Tam se dá procházet. To je taková procházka.
2: Je to tak, to je volně přístupné, nachází se to v lese, je tam velké parkoviště, takže lidi si můžou zaparkovat auto, projít se, je to tak, řeknu, kilometr tam, kilometr zpátky, a opravdu vede to lesem, je tam příjemná cesta, je to hezká procházka.
1: A můžeme říct, že je to i takové možná duchovní zastavení, duchovní nadechnutí v té dnešní době.
2: Dalo by se říct, že ano.
1: Tak. Je to udržované?
2: Je to udržované, to spravuje památkový ústav a každý rok tam vždycky se snaží očistit ty sochy, aby neničily ta koroze a mech a takovýhle věci, takže vždycky jako starají se o to. Tak.
1: A jsou to sochy výjevy svatých. Vy jste zmínili tu křížovou cestu, kde ji přesně najdeme?
2: Křížová cesta je kousíček od Stanovic a dalo by se říct mezi Stanovicena a právě tím Braunovým Betlémem. Dá se to projít vlastně, když si projdete Braunův Betlém, tak je tam naučná stezka, která vás zavede i k ty křížové cestě, 14 zastavení, a je to takové novodobé zpracování ty křížové cesty.
1: A tam se dá celoročně?
2: Je to také celoročně přístupné, je to v přírodě, na takové louce vlastně, takže můžete opravdu během celého roku projít se podél těch soch. Jsou tam informace i informační cedule, co ta socha znamená a co lidé můžou to očekávat.
1: Ten Braunův Betlém v Žirči, to je velmi hezké místo. Jak se tam lidé přesně dostanou?
2: Buď to se tam zajedou vlastním autem, je tam velké parkoviště, takže tam můžou i zaparkovat. Nedaleko je vlaková zastávka, takže dalo by se říct, že i vlakem se tam dostanou. A pokud by chtěli využít autobus, tak zajet do Žirče a pak musí dojít pěšky, a je to teda tak 2 kilometry pak vzdálené od toho Žirče.
1: Co z toho, o čem jste mluvila, z těch duchovních míst máte vy osobně nejraději tady na Královédvorsku?
2: Ten Braunův Betlém, to je hezký místo, ta křížová cesta také hezké místo.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď ohledneme za jednou událostí. Na konci května se v posvátných Lurdech uskutečnila jedna nebývalá pouť, řekli bychom vojenská. V čem je významná, to ví spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, od 22. května proběhla v Lurdech takzvaná PMI, Pèlerinage Militaire International, tedy mezinárodní vojenská pouť. Pouť se koná vždy v měsíci květnu a trvá 3 dny. Letos to tedy padlo na dobu od 22. května. Pouť svolává a vyhlašuje biskup francouzských ozbrojených sil a má se jednat o setkání takzvaných strážců míru, jak o vojenských složkách prý mluvil papež Jan Pavel II. Pouť je připravena nejen pro příslušnice a příslušníky ozbrojených sil, ale i jejich rodiny, prostě pro všechny, kdo si hledají cestu ke Kristu a k Marii. Během pouti mohou poutnice a poutníci podstoupit třeba křest, beřmování, mají možnost přijmout svátost, smíření, nebo může dojít také k pomazání nemocných.
0: Války a konflikty jsou každodenní realitou. Jeden konflikt, válka na Ukrajině, se odehrává v naší bezprostřední blízkosti. Jak si máme vysvětlit označení strážci míru? Naprotiřečí si to?
1: Jan Pavel II. Mluvil o strážcích míru, přitom se jedná o ty, kdo se přímo mnohdy účastní právě válečných konfliktů a jak známo, válečné konflikty se řeší poměrně důrazně za použití zbraní, tedy prostředků zabití. Tito lidé jsou vystaveni tomu jistému dilematu, ale na druhou stranu nasazují své životy a to ve jménu demokracie a obrany lidských práv. Tak, jak je to vysvětlováno i francouzským ministerstvem obrany. Je to samozřejmě otázka jisté humanity a hlavně osobní etiky. Jak se dozvíme na stránkách PMI, mezinárodní vojenská pouť se snaží přinést boží milosrdenství vojenskému světu a hlavně podpořit ty, koho se válečné konflikty přímo dotýkají nebo dotkly. A to osobně, zejména fyzicky. Tedy především se jedná o ty, kdo byli zraněni, kdo přežili. Setkání v Lurdech má být samozřejmě i psychickou podporou nejen pro samotné příslušnice a příslušníky vojenských složek, ale i jejich rodiny. Mezinárodní vojenská pouť se letos konala už po 660.
0: A Marie, jaká byla letos účast v Lurdech při tomto třídenním setkání?
1: Podle těch mediálních informací se do Lourdes sjelo až 17 tisíc poutníků a poutnic vojenských sil, a to i se svými příbuznými a rodinami. Letos se jednalo o zástupkyně a zástupce 41 zemí z celého světa. Samozřejmě za účasti i České republiky. Tu reprezentovala při slavnostním nástupu v bazilice svatého Pia X. čtveřice složená ze 2 žen a ze 2 mužů, což bylo unikátní, většinou byly totiž tyto země reprezentovány a měly určité delegace pouze složené z mužů, jako těch, kdo jsou hlavní představitelé vojenských složek. U České republiky to tedy bylo silně paritní, 2 muži, 2 ženy. Velkého ohlasu se při nástupu dostalo samozřejmě delegaci z Ukrajiny, byly to ale země skutečně z celého světa, ze Středoafrické republiky, ze Spojených států amerických, Británie a jako poslední nastoupila samozřejmě garda z Vatikánu. Slavnostní mše se konala v neděli a to při oslavě let tedy seslání Ducha Svatého, což je jeden z mála duchovních svátků, který Francie dodržuje, dokonce i pondělním dnem pracovního volna, a to i přes svou proklamovanou laicitu.
0: O této pouti jsme se dozvěděli více od Marie Sýkorové, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. My jsme dnes z archivu vybrali zamyšlení od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Týden po letnicích přichází svátek Nejsvětější Trojice a ve čtvrtek po něm pak svátek Božího těla, tedy Eucharistie. A běžný kazatel nebo farář mě ostatně nevýjímaje, z toho může být tak akorát na prášky. Trojice a Eucharistie, to jsou jedna z největších tajemství křesťanské víry. A říci o nich něco smysluplného, ještě ke všemu v omezeném prostoru, který má člověk při bohoslužbě k dispozici, to je často předem prohraný boj. Vždycky si při takové příležitosti vzpomenu na známou legendární historku o svatém Augustinovi, který na mořském pobřeží potkal dítě, které se malou mušličkou snažilo přelít celý oceán do vykopané jámy. Když mu svatý biskup s náležitě pedagogickým tónem vysvětlil, že to se mu nepovede ani za milion let, tak mu dítě, samozřejmě ve skutečnosti boží zjevení, už těpačně odpovědělo, že bude dřív s tím přeléváním hotové, než on, svatý Augustin, skutečně pochopí tajemství Boží Trojice. Přivedlo mě to vlastně k překvapivě osvobozujícímu poznání. Boží tajemství, které vnímáme skrze víru, se snažíme různě obkroužit našimi teologickými teoriemi, snažíme se ho nějak zachytit v lidsky pochopitelných pojmech a konceptech. V historii jsme k tomu používali nejrůznější myšlenkové a filozofické nástroje, dílem zděděné z řecké kultury, dílem postupně vycházející z křesťanského myšlenkového rámce, ale nic z toho není ta víra samotná. Jakoby boží tajemství byla obrovská krychle ze zcela hladkého materiálu, kterou žádný člověk nedokáže uchopit, aniž by mu uklouzly prsty. A naše učené teologické a filozofické teorie jsou jen různá madla, úchyty a držáčky, někdy pohodlnější, někdy méně pohodlné, které nám mají pomoci to neuchopitelné závaží nějakým způsobem alespoň kousek poponést. Jsem dalek tomu myslet si, že protože naše lidské uvažování o Bohu nemůže nikdy vystihnout a postihnout jeho samotnou podstatu, takže vlastně vůbec nemá žádný smysl. Kdybychom neměli ty naše chabé lidské pokusy o připevnění onoho pomyslného madla k božímu tajemství, tak bychom s ním vůbec nehnuli. Jenom se musíme uchránit toho nebezpečí, abychom to naše madlo, třeba už pěkně tradičně ohmatané, okrášlené a nám velmi milé, zaměňovali s tím, co máme ve skutečnosti nést. Buďme tedy tváří v tvář Trojici a Eucharistii rádi, že o nich můžeme mluvit. Ale pamatujme si také, že je o nich občas dobré i mlčet.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Humpolec chce postavit nové byty pro mladé rodiny. Brambor je přebytek, pěstitelé v Česku letos zmenšují svá pole. Přes 20 000 policistů a četníků bude ve Francii dohlížet na finále Ligy mistrů mezi PSG a Arsenálem. A bude oblačno odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobré dopoledne. Nový dům s 8 městskými byty chce postavit vedení Humpolce. Sloužit mají hlavně jako startovací bydlení pro mladé rodiny. Radnice teď hledá někoho, kdo podobu domu v Jihlavské ulici navrhne.
2: Další bytový dům plánuje město postavit také v Hálkově ulici. Po dokončení by měl nabídnout 27 bytových jednotek. Stavbu má ale zajistit soukromý investor, od kterého pak město část bytů odkoupí. Stavitele chce radnice vybrat ještě letos. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole. V porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
3: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
0: 22 000 policistů a četníků bude ve Francii dohlížet na finále Ligy mistrů mezi Arsenalem a pařížským celkem PSG. Zápas se sice hraje v Maďarsku, policisté ale varují před nepokoji i ve Francii. 8 000 policistů a četníků budou hlídkovat v Paříži na předměstí.
4: Pravděpodobnost, že přijdou lidé, kteří budou chtít zničit a zkazit oslavy, je poměrně vysoká.
5: Popsal ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský celek PSG vyhrál Ligu mistrů už loni. Ve finále v Mnichově porazil italský klub Inter Milán. Policie tehdy v Paříži a okolí nasadila přes 5 000 policistů a četníků. I přesto ale nezabránila nepokojům a výtržnostem. Pokud by pařížský klub znovu vyhrál, oslavy s fotbalisty by mohly být pod Eiffelovou věží na místo bulváru Champs-Élysées. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejový brankář Jakub Dobeš s Montrealem do finále playoff NHL nepostoupil. Carolina porazila Montreal 6-1 a sérii ovládla 4-1 na zápasy. V boji o Stanleyův pohár tak zůstává jediný Čech. Proti Carolině bude stát Vegas Golden Knights s útočníkem Tomášem Hertlem.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teploměr ukazuje 20 stupňů, v Košiticích 21. Dnes čekáme oblačnost přeháňkami nebo bouřkami, a to zejména v odpoledních hodinách. K večeru pak srážek i mraků ubyde a teplotní maxima dnes 23 až 26 stupňů. Slabý severozápadní vítr při přeháňkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Spozorněte na D1 ve směru z Brna do Prahy. Na 98. kilometru stojí nepojízdné auto v pravém pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové šištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy sirupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekám.

0: Čekala jsem, než mě znovu nakvete nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
1: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnících, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rády hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
1: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan a obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
1: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
1: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku. Jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý oken vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom pochtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého oken to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na nějakou oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to je i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech, vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volit třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to lidská otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou. Budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Lékařský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou, je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně den a noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí, jako ze staré stanice, zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najede na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Prostoru nádraží u Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Žďárskými vrchy prochází závodníci v dog trekkingu. Ochranáři potvrdili na Třeboňsku výskyt kriticky ohroženého líkovce vonného. Objevil se tam po 50 letech. Výsledky porady Donalda Trumpa o íránské dohodě zatím nejsou známé. Bílý dům je dosud nezveřejnil. A bude oblačno odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. Jeden ze závodů mistrovství České republiky v dog trekkingu hostí právě teď Vysočina. Závodníci vyrazili na 90 kilometrů dlouhou trasu po žďárských vrších. Zvládnout jí musí do 48 hodin.
7: Když teda pejsek dá, když se jí bude chtít, tak bychom mohli jít non-stop, ale myslím si, že někdy kolem půlnoci, kolem jedné hodiny někam zalezem, když bude místo hezký.
8: Pan Roman vyráží na 90-kilometrovou trasu s nejmenší zúčastněnou fenou plemena Šiperka. I ta ale závod podle jeho slov zvládá bez větších problémů.
9: Chlap jako hora, má takovýho pejska. Jo, chodí různě velký psy, jině co se děláme srandu, ono teda podle pravidel by se to nemělo, ale když je někde vysoká tráva, takže se musí vzít pod paše.
8: Vysvětluje organizátorka závodu Kristýna Rečková, že závodit se dá skutečně s jakýmkoliv plemenem, musí mít pouze povinná očkování a na dlouhý závod můžou pouze psy starší 18 měsíců. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Kriticky ohrožený líkovec voný se téměř po 50 letech znovu objevil v přírodě na jihu Čech. Vyskytuje se u Suchdola nad Lužnicí na Třeboňsku. Proč z krajiny téměř vymizel, vysvětlil botanik Josef Navrátil.
10: Velkým problémem pro tady tuto rostlinu je především zapojování bylinného patra, které neumožňuje optimální rozvoj jednotlivých keříků. Dalším problémem, který může souviset s mizením tohoto druhu, tak je jeho atraktivnost. V minulosti byl velmi často přenášen z přírody do zahrad.
6: Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že se na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
11: We have seized about $1 billion of their crypto.
12: Spojené státy podle Bessenta zabavily íránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Irán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Iránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Sport.
6: Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Třetí dojel na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byl jen vítězný Ital Ferraci a stříbrný Polák Pašuit. Krejčí doufá, že svým výsledkem pozval fanoušky na příští zastávku světového poháru za týden v pražské Troji.
13: Výsledek je lepší než výkon za mě. Zatím jsme to jeli všechno z plného tréninku, ale na Prahu chcem tu formu trošku vyladit. Takže já doufám, že tohle je dobrá pozvánka do Troje a že se příští týden uvidím s co nejvíce lidma.
6: Světový pohár vodních slalomářů začne v pražské Troji v pátek 5. června.
0: Počasí.
6: Peleřimově je 20 stupňů, ve Velkém Meziříčí 23. Dnes čekáme oblačnost, přeháňkami nebo bouřkami, a to zejména v odpoledních hodinách. K večeru pak srážek i mraku ubyde a teplotní maxima dnes 23 až 26 stupňů. Slabý severozápadní vítr při přeháňkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na silnici 354 u obce Sněžné na Žďársku máme hlášenou nehodu cyklisty, dávejte tam pozor. A nehoda cyklisty se stala taky v obce u obce Kamená na Třebíčsku. I tam probíhají záchranné práce.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
14: Hezkou sobotu při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, to vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Následujících 60 minut bude patřit hostům tohoto týdne. Mezi ně patří i klinická farmaceutka Renata Žáková, se kterou jsme otevřeně probrali důležitá témata zdravotnictví. S majitelkou cestovní agentury Ilonou Gregorovou jsme se vydali na letní dovolenou. Vedoucí produkce a dramaturgie Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek nám představil program letošního léta v Jihlavě. A na závěr nebude chybět ani pozvánka na dnešní akci, která se koná v Humpolci.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Tento týden jsme vám v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina nabídli také rozhovor s klinickým farmaceutem Renatou Žákovou. Došlo i na otázku, co by se vůbec stalo, kdyby v nemocničních zařízeních klinický farmaceut chyběl.
1: Já se domnívám, že by bylo více nežádoucích účinků léčiv, prodloužila by se hospitalizace u těch pacientů a zejména by se také prodražila. Je prokázáno, že klinický farmaceut vlastně přináší ekonomické úspory pro nemocnici.
2: Setkáváte se s tím, že mají lidé z léku strach, nebo jim třeba úplně nerozumí?
1: Ano, s tím se setkáváme velice často. Mnohdy právě do naší ambulance docházejí pacienti, kteří chtějí se zeptat na své léky, na kombinace, které užívají, a mnohdy z toho právě pociťujeme strach, že vlastně nevědí, co na co účinkuje, hledají vlastně důvody, proč brát nebo spíše i nebrat ty léky. Takže mnohdy ty pacienti potřebují jenom jakési ujištění, že ta léčba je nastavená správně a že ten lékař o ně opravdu pečuje dobře a odcházejí se stejným počtem léků a jsou spokojeni, protože vlastně porozuměli tomu, proč jim ten lékař ty léky předepisuje, a to je mnohdy ten základní kámen úrazu. Jo, ta nedůvěra těch pacientů v tu léčbu, protože někdy není bohužel v ordinaci čas na to popovídat si s tím pacientem o těch lékách vlastně.
2: V tom případě, jaké chyby my lidé při užívání léku nejčastěji děláme doma nebo možná i v nemocnici? Třeba už jenom když vezmu to, kolik z nás čte příbalové letáky a proč je důležité si třeba ty letáky přečíst?
1: No, jak kdy. Samozřejmě je dobré číst příbalové letáky a je dobré třeba sledovat po nově nasazených léčivech některé nežádoucí účinky, které by se mohly dostavit z daných léků, a potom zejména je konzultovat, ať už v lékárně, třeba svěřit se s prvními třeba nějakými náznaky, anebo v naší ambulanci, nebo i u lékaře s těmi obavami, že ty léky vlastně mohou způsobit nějaký problém, protože mnohdy nějaký nežádoucí účinek léku může způsobit to, že se na ten nežádoucí účinek vlastně nasadí zase nějaké léčivo, které ten nežádoucí účinek řeší, a dalo by se to řešit třeba úplně jednoduše jenom výměnou toho daného léku, který může ten lékový problém způsobovat.
2: V tom případě existuje nějaký lék nebo skupina léků, u kterých vás vyloženě děsí, když lidé berou bez porady s odborníkem?
1: No, bez porady doufám, že ne. Spíše jsou to léky, které vlastně dostanou pacienti předepsané a potom s nima dělají takové různé svoje domácí pokusy, jakože mění dávkování, vynechávají, nebo naopak můžou brát větší dávky. Tak to všechno není úplně dobře. Některé léky se berou pouze dle potřeby, při nějakých potížích. Je dobré se vždycky v lékárně zeptat při výdeji na to upřesnění vlastně, jak to léčivo brát. A naopak některé léky je potřeba brát pravidelně a nevynechávat tam jakékoliv, třeba některé jsou léky, které když vysadíte, tak opravdu můžete být ohroženi na životě. Takže na všechno se zeptat detailně, opravdu zajímat se o tu svoji léčbu.
2: Napadá mě, stane se vám třeba, že někdo užívá léky, aniž by mu je předepsal lékař, ale třeba sousedka je bere a jí pomáhají, tak mu platíčko dá z dobré vůle?
1: Ano, setkáváme se s tím, přesně tak. No, takový ty sousedský rady jsou nejlepší, lepší jak od lékaře. Mnohdy, bohužel, tenhle nešvar tady máme. A někdy je to i tak, že sousedka poradila, že si to mám brát obden přece, a podobné takové jako nešvary, takže bohužel ano a ne, vždycky to je dobře míněná rada.
0: Už za pár minut se v sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne vydáme na dovolenou. S jejím výběrem nám poradí Ilona Gregorová z cestovní agentury Illy Travel.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: dopoledne byla tento týden i majitelka cestovní agentury Illy Travel Ilona Gregorová. Probrali jsme, jaké destinace letos patří mezi nejletní trendy. Pokud se jedná o výběr dovolené, tady je odpověď.
1: Stále jsou ty stálice. Turecko, Řecko, Španělsko. V případě, že cestují klienti vlastní dopravou, tak Itálie, Chorvatsko, to prostě na tom se nic nemění. Spousta i klientů teďka třeba nově objevilo, dá se říct, že jsou krásný i hory v létě, takže se jezdí do Rakouska, Slovensko je moc pěkný, případně potom Černá Hora, Srbsko, Albánie.
0: Hodně se mluví o takzvané slow travel, tedy pomalejším cestování. Co si pod tím vůbec máme představit?
1: Tak bylo by to asi v případě, si myslím, ne úplně z cestovní kanceláří, protože vy si zakoupíte celou tu službu, letenky, transfer z letiště na letiště a ubytování v hotelu vesměs vždycky na jednom místě. Někdy se to dá nakombinovat, ale to je minimum klientů, kteří by o tohle měli zájem. Takže tam už si potom řešíte různé výlety sama. Když by člověk bral to pomalejší cestování, tak to třeba takhle jezdíme my, že jedeme autem do Řecka a prostě kombinujeme různá místa, přesouváme se prostě pomaličku, někde zůstaneme 2 dny, někde týden, někde 3 dny. Takže myslím si, že to je spíš na to individuální cestování.
0: No a když zůstaneme u těch cestovatelů, u nás návštěvníků, tak přibývá těch lidí, kteří raději třeba zůstanou déle na jednom místě. Místo toho honění se po památkách, že už opravdu hledáme ten odpočinek, ten relax.
1: Zase si myslím, že tady to je dost odstupňovaný věkem, takže rodiny s dětma samozřejmě záleží, jak jsou ty děti staré s těma malýma. To nemá smysl, je to nebude bavit, takže prostě mám to vyzkoušený. Dcera mi řekla, že ji mučím, takže prostě to nemá smysl. Takže asi v případě nějakých památek, že jo, tak to je určitě krásný to Řecko opět, Itálie i to Španělsko, ale asi bych to tam viděla na ty rodiny se staršími dětmi, který už třeba něco si z toho nechají, prostě třeba i do toho dějepisu, zeměpisu. V případě potom mladých lidí, tam si myslím, že oni se opravdu tu dovolenou chtějí zažít podle sebe, takže vidím to spíš tak, že ty klienti, ty mladší ročníky si půjčí prostě auto v té destinaci a jezdí si sami prostě po těch výletech, udělají si tu pohodičku na pláži někde až do západu slunce a neřeší třeba kolikrát ani tu stravu. A ty starší ročníky, ty si myslím, že tam to máme hodně vžitý, jako už se taky tak za to počítám, že rádi strašně objevujeme, takže opravdu si tu dovolenou chcem užít se vším všudy, takže prostě opravdu taky zaplatit si výlet, buď přes cestovní kancelář, nebo sami půjčit si auto a poznávat.
0: To znamená, mění se třeba nějakým způsobem i ten pohled na ten luxus?
1: Zase je to prostě o tom daném typu toho člověka. Nedá se to úplně striktně jakoby nějak zaškatulkovat, ale opravdu, když přijde poptávka, tak zjišťujem přesně tyhle informace, jak si tu dovolenou ty klienti představují. Jestli opravdu chtějí ten servis, jedou si vyloženě odpočnout, zrelaxovat, nemusí se o nic starat, že užijí si vlastně ten luxus toho all inclusive, takže veškeré jídlo, pití po celý den. Navíc jsou teďka klubové hotely, které mají takzvané motion kluby i pro dospělé zábavu, nejen pro děti. Takže pokud se nechcete úplně jako jenom válet na pláži, tak si můžete užít i prostě tuhle zábavu. No a pak jsou klienti, kteří opravdu napíšou tu poptávku, že jim stačí čistě ubytování, letenka a prostě v podstatě si pojedou po vlastní ose, udělají si svůj program, čistě jenom přespí prostě a jezdí.
0: Jak moc umělá inteligence vstupuje do výběru letních dovolených? I na to jsme se zeptali majitelky cestovní agentury Ilony Gregorové. Za pár minut si poslechněte její odpověď. Na první

0: Jak moc ovlivňuje v dnešní době umělá inteligence výběr dovolené u klientů cestovní agentury? I na to jsme se zeptali majitelky Ilony Gregorové. Tady je odpověď.
1: Samozřejmě, propsalo se to i do cestovního ruchu. Myslím se, že vlastně nejvíc vlastně ty klienti v podstatě hledají nějaké ty recenze. Jo? Takže se to prostě zadávají teď už do té umělé inteligence a prostě i zavolají, že vyloženě prostě tam četli, že to je tak a tak a podle toho se rozhodují. Je to prostě každého věc. No. Jako těžko asi se s tímhle nějak prát, jo, ale tak vesměs ta inteligence, že vyhledá prostě všechny možný prostě data, nějaký údaje a nějak to vygeneruje, takže dá se tomu relativně věřit. No, nevím, jestli je to úplně dobrá cesta. My se spíš snažíme těm klientům radit z osobních zkušeností, protože tím, že vlastně máme možnost navštěvovat ty destinace, jezdit na infocesty, vidět ty hotely osobně, ochutnat to jídlo, zažít si tam atmosféru pláž, tak to si myslím, že by stále měli brát jako takovou tu bernou minci, že tohle opravdu je pro ně ten relevantní zdroj, i když nevyhovíte všem. No, co se líbí mně, nemusí se dalším 10 líbit. Je to takový boj. No.
0: Což mě přivádí k další myšlence, jestli může dnes umělá inteligence cestovní agentury nebo kanceláře třeba nahradit, nebo je to právě o tom, že vlastně ty vaše zkušenosti, ta umělá inteligence nikdy mít nebude a nepodělí se o ně vlastně.
1: Tak doufejme, že to takhle zůstane. Neumím si to úplně představit, možná na nějakých infolinkách dobrá, ale spousta klientů je strašně ráda za ten přímý kontakt, za to popovídání si, případně prostě ukázání fotek, že opravdu jsme na tom hotelu byli, koupali jsme se tady na té pláži, byli jsme zde na výletě a je to autentický, prostě dá se tomu věřit, takže pořád doufám, že to u toho zůstane.
0: Je v letošním roce nějaká destinace, která vás překvapila s tím ohledem, že je o ní obrovský zájem? Možná víc než kdykoliv předtím?
1: Nemyslím si, že by to bylo úplně nějaký veliký boom, ale hodně taková propagovaná je ta Albánie. Za mě osobně byla jsem se tam podívat s jednou cestovní kanceláří na konferenci. Projeli jsme vlastně část té Albánie. Osobně se mi více líbí letovisko Vlora, ano, které je na jihu. Je víc prostě takový autentický tou přírodou, hezký pláže, méně lidí hlavně. Tak jakoby někdo to má rád. Někdo zase naopak by mířil raději do toho Drače, který je velice živý. Dá se to srovnat třeba se severní Itálií, kde opravdu ta promenáda žije, jsou tam hotely jeden na druhým, ale hodně se to zastavuje. Připadá mi, že to Albánci rozjeli opravdu ve velkém. Nevím, jestli je to úplně dobře, ale prostě zase no, je to na tom, kdo co má rád. Trošku mě třeba zklamalo, že nám vlastně už před těma 2 lety Albánci slibovali, že otevřou letiště ve Vlóře, takže vesele jsme prodávali klienty na letovisko Vlóra s tím, že to budou mít kousek z letiště a ani letošní sezónu neotevřou. Což teda je opravdu, si myslím, dost průšvih, no, protože slibujete něco klientům, věříte tomu, že už to teda dopadne a zase ne.
0: Celý rozhovor s majitelkou cestovní agentury Ilonou Gregorovou najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Co všechno nás během léta čeká v Jihlavě, nejenom na Masarykově náměstí, i to si poslechněte za pár minut, to probereme s Jaroslavem Štěpánkem z organizace Brána Jihlavy. Každý kluk

0: Posloucháte sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů dobrého dopoledne. Léto v Jihlavě bude letos znovu plné koncertů, filmů, pohádek i netradičních zážitků. Jak nás o tom přesvědčil i vedoucí produkce a dramaturgie Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek. Došlo ale také na otázku, jak velkou roli podle něj hraje kultura v tom, jak lidé vnímají samotné město a tráví v něm volný čas.
1: Myslím si, že je to velice důležitý. Kultura je křehký organismus, který je určitě potřeba podporovat a nějakým způsobem ho těm lidem nabízet a jak nějakýma divadlama, nebo jak máme nově arénu nebo podobně, tak i určitýma v uvozovkách komunitníma akcema a podobně na náměstí a tak, co děláme. Zvyšuje to cestovní ruch, už na třeba adventu nebo minulých letních koncertech jsme si všimli, že nám jezdí veliký procento přespolních návštěvníků. Na adventu jsme potkali Poláky, kteří nám přijeli na pekelný víkend a podobně. Poznáváme to i na svých tickách, turistických informačních centrech, kde ty rodiny s dětma nebo návštěvníci přijedou třeba už 3-4 hodiny před tím koncertem a ptají se, že přijeli na večerní akci a co mají teďka dělat v Jihlavě, že chcou poznat Jihlavu. Posíláme je na naše památky nebo jiný provozy brány Hlavy a myslím si, že tahle kulturní podpora by měla být v každém městě, že to opravdu přispívá tomu životu přímo v centrech města a podobně.
0: Daří se vám do toho programu zapojovat i místní spolky, umělce nebo třeba i podnikatele nějakým způsobem?
1: Dokonce je to i naším jako cílem. Uh-huh. Opravdu velice se snažíme tohle dělat. Nevždy to jde. A taky a třeba letos jsem se snažil ten kulturní program udělat tak, aby jsme se neopakovali a nezvali vlastně pořád dokola stejný umělce. A jelikož tady v Jihlavě už pár let chybí nějaký komunitní centrum nebo hudební kluby nebo něco, kde vlastně ta kultura vzniká a který vlastně zasadí to semínko té nové kultuře, kde se schází mladí lidi a dělají nové kapely, zakládají nové kapely nebo divadelní spolky nebo podobně. Tak tady těch projektů máme míň a míň, co pamatuju třeba před 10 lety, kde jsem se kamkoliv podíval, tak byla zkušebna nebo něco takového, ale teď už to tak silný není. Ale i proto si myslím, že je důležitý právě dělat ty páteční koncerty a podobné aktivity. Snažíme se podporovat místní umělce, dáváme jak na advent, tak právě tady na ty večery páteční. Když koukám do toho programu, máme tam třeba Veckyho a místního mladého nového repera. A máme tam China Blue, taky místní hlavská kapela, a Goody Moody, a místní big band, Academic Fools, přesně tak, Academic Fools a určitě ještě další. Takže snažíme se s podnikatelama a často posíláme výběrové řízení na nějaké zajištění cateringu, na zajištění gastrostánku a podobně, takže i tak se snažíme je vlastně podpořit a myslím si, že i jenom to, že děláme ty akce na tom náměstí, tak místní podnikatele podpoří v tom, že přijdou stovky až tisíce lidí na ty kulturní akce a navštíví před nebo po nebo během té akce jejich podnik.
0: Celý rozhovor o tom, co nás během léta čeká za kulturní program v Jihlavě, si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut vás ale vezmeme na akci, která se koná už dnes v Humpolci, a to Festival orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Michelle, které všichni říkali Shelley. Odvážná antropoložka našla smysl života mezi lovci lebek na filipínském ostrově Luzon, pod vrchy Cordillère a Sierra Madre. Žila mezi lidmi, pro které byl krvavý rituál lovu hlav součástí každodenního bytí. Prožila krátký, ale zcela výjimečný život.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne. Právě teď vás pozveme na první ročník festivalu orchestrů základních uměleckých škol a taky regionálních pivovarů, který se dnes od 13 hodin uskuteční v Humpolci. S celým programem nás podrobněji seznámil tiskový mluvčí města Humpolec Jiří Aujezdský, který byl pátečním hostem našeho vysílání.
1: Festival v sobotu 30. května na Horním náměstí zahájí dechový orchestr základní umělecké školy z Pleřimova, kde vystoupí přibližně 50 nadaných hudebníků. Nasledovat bude základní umělecká škola Kamenice nad Lipou. Jejíž orchestr vznikl v roce 2011 a z 6 zakladajících členů se rozrostl na neuvěřitelné těleso čítající kolem 40 mladých hudebníků. Následně bude pokračovat pěvecký sbor z Želiva. V Želivě mají základní školu, nemají základní uměleckou školu a ta letos slaví 60 let od svého založení a právě sbor propojuje malé i větší milovníky hudby, které baví zpívat a baví je společná radost z hudby. Následovat bude základní umělecká škola Spacova, kdy se můžete těšit na energické vystoupení mladých hudebníků, kteří opět propojí radost hudby a společné muzicírování pro nadšení a živé koncertní hraní. Potom se přesuneme v 18.30 přibližně, vystoupí dechový orchestr základní umělecké školy domácí naší školy Gustava Malera v Humpolci, která letos slaví 80. leté výročí svého založení a v jejich podání zazní pohádkové, filmové i ledové melodie doplněné o solo a vystoupení, které potrhnou pestrost a kvalitu celého orchestru. A musím zmínit ještě závěr festivalu, který vyvrcholí dvěmi kapelami, Tuesday Band a Poškole Band, které jsou kapely, které pochází ze základní umělecké školy Gustava Malera v Humpolci, přímo z naší školy. Tuesday Band, školní jazzový soubor při základní škole Gustava Malera, který spojuje kompletní rytmickou sekci a 6 dechových nástrojů. Kapela vznikla z žáků, studentů základní umělecké školy a její název právě z toho, že zkouší v úterý, tak proto Tuesday Band. A vrcholem večera bude kapela Poškole Band, což je unikátní projekt, tento band vznikl speciálně právě pro festival orchestru základních uměleckých škol a regionálních pivovarů v Humpolci. Takže kapelu tvoří absolventi a bývalí studenti, někdejší členové orchestru a různými cestami se propojili právě cesty všech buď absolventů nebo studentů základní umělecké školy Gustava Malera v Humpolci a utvořili toto těleso. Zítra vystoupí v premiéře a zároveň to bude jejich derniéra. Takže diváci můžou vidět premiéru i derniéru zároveň. Což asi bude trošku možná smutné, ale doufáme, že to bude opakovatelný zážitek.
0: No, já si říkám, co když jim to bude fungovat, budou mít velký aplaus třeba společně s Starou a Vytrším.
1: Pak tady klameme a nebude to derniéra, ale premiéra a jenom světlo zítřky.
0: Já ještě doplním, že vstup na celou akci je zdarma. Jsme na konci sobotního sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne. Připomínám, že jednotlivé rozhovory si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Hela Dvořáková.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vysočina má jednu z nejnižších kriminalit v Česku. Brambor je přebytek, pěstitelé letos zmenšují svá pole. Spisovatelka Dora Kaprálová získala cenu Evropské unie za literaturu. Porota ocenila její román Mariborská hypnóza. Dnešní odpoledne bude oblačné se srážkami, teploty nad 23 stupňů. Polední zprávy začínají, ve studiu je s nimi i Tomáš Kolátor. Bezmála 5150 trestných činů řešili loni policisté na Vysočině. Objasnit se podařilo přes polovinu z nich. V mezikrajském srovnání patří kriminalita na Vysočině dlouhodobě k nejnižším. Počet trestných činů tvoří pouze 3% z celorepublikového objemu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Nejvíc případů spadá do kategorie obecné kriminality a nejčastěji šlo o majetkové trestné činy. Jejich počet přitom v kraji dlouhodobě meziročně klesá. Naopak v posledních dvou letech mírně přibylo násilných a mravnostních trestných činů. V případě závažné kriminality policisté loni řešili například 32 loupeží, 65 vloupání nebo 4 vraždy. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole. V porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
3: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
1: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Objeví se jen ojediněle, někde můžou padat i menší kroupy. Bude doprovázet vítr s nárazy až 72 km za hodinu. Výstraha platí do 18 hodin pro jihozápad republiky, včetně části Vysočiny a Jihomoravského kraje. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj budou bouřky hrozit i zítra odpoledne. Román Mariborská hypnóza české spisovatelky Dory Kaprálové vyhrál cenu Evropské unie za literaturu. Sedmičlenná porota vybírala z děl 14 nominovaných autorů. Literární odborníci v knize ocenili mimo jiné poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve slovinském Mariboru. Porota udělila taky dvě zvláštní uznání. Ta putovala k autorům z Francie a Černé hory. Kaprálová za svůj poslední román před měsícem získala taky ocenění knihy roku 2025 v soutěži Magnesia Litera. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava po domácí výhře 3-0 nastoupí za necelou hodinu na hřišti druholigového Táborska. Zápas bude vyprodaný a navíc domácí nachystali pro další fanoušky Baníku u stadionu velkoplošnou obrazovku. Trenér Baníku Josef Dvorník mluví o tom, jak důležitým hráčem byl v závěru sezóny kapitán Michal Friedrich, který dal během května 3 góly.
4: Jo, fantastické. A co já si pamatuju, když se tady přiváděl do Baníku Ostrava, tak vlastně v podstatě s tím se nějak počítalo, že bude vůdce na hřišti, vlastně i v kabině. Někdy si to daří líp, někdy hůř, ale zase já si myslím, že zrovna mu sedí extrémně ten systém, který hrajeme a střílí, dává góly, takže jako extrémní spokojenost.
1: A hokejový brankář Jakub Dobeš s Montrealem do finále play-off NHL nepostoupil. Carolina porazila Montreal 6-1 a sérii ovládla 4-1 na zápasy. V boji o Stanleyův pohár tak zůstává jediný Čech. Proti Carolině bude stát Vegas Golden Knights s útočníkem Tomášem Hertlem. Počasí. Nejdřív aktuální teploty, v Jihlavě je 24 stupňů, Černovice hlásí 22 a Náměšť nad Oslavou 23. Dnes očekáváme velkou a proměnlivou oblačnost s četnějšími přehánkami nebo i bouřkami. Večer postupně srážek ubyde, teploty se vyšplhají na 23 až 26 stupňů a povane mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi obcemi Podlesí a Sněžné na Žďársku havaroval cyklista a na místě jsou záchranáři. Jeďte opatrně také mezi Tasovem a Kamenou, také tam máme hlášenou nehodu cyklisty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A protože je krátce po 12. hodině, volat můžete i linku Českého rozhlasu Vysočina. Začínají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická i písemná přání. Ten telefon do studia je 22 155 49 99. Já vás od mikrofonu zdravím a přeji dobrou chuť k obědu.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
5: A teď taky z Kabáty.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme si připomenout i další možnosti, jak se spojit s naším studiem. Napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera, potom váš text v maximální délce 150 znaků, bez diakritiky, bez háčku a čárek, a to všechno poslat na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Také internetové stránky fungují vysočina.rozhlas.cz a tam najdete formulář písniček pro Vysočinu. I přes něj můžete písničku objednat. První přání je z SMSky. Narozeniny slaví Štěpán Janů z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Prosím, zahrajte mu písničku Muzika od Kai Gota. Děkujeme Pohankovi a vám hezký den přejeme. Já také děkuji, zdravím, gratuluji a písničku posílám.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Sobotní písničky pro Vysočinu pokračují s dalším písemným přáním. Zahrajte pro mého andílka s ďáblem v těle písničku Anděl od Petra Koláře. Děkuje a zdraví Béďa. Písničku samozřejmě posíláme a zahrajeme i vaší oblíbenou. Stačí si o ní napsat nebo zavolat 22 155 49 99. Telefonní linka přímo do našeho studia.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, v těchto dnech oslavuje půlku latiny Pavlína Filipovská. Ostatně vzpomněli jste i ve včerejším pořadu. Já si s tímto jménem vždy i hned vybavuji, kdy jako děti jsme se těšili na nedělní dopoledne na pohádkový nebo kouzelný kolotoč, který Pavlína Filipovská provázela spolu s Maňáskem Kačenkou a střídala se se Štěpánkou Haničincovou, která zase měla čertíka Bertíka. Zahrajte prosím pro vzpomínku písničku Proč se lidi nemají rádi, kterou Pavlína Filipovská naspívala v roce 1965. Děkuji, Jarek Střeště. Pane Jarku, písnička už je připravena, tak ať se

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Hezkou sobotu, dnes vybírám písničku od Lady Gaga Hold My Hand, všem Ferdinandům k svátku, také narozeninovým oslavencům, včetně mého bratrance Václava Beinlicha z Červené vody vám do rádia a všem posluchačům napsala paní Sylvie z Prahy. Já jí zdravím, děkuji a písničku posílám. Lady Gaga přichází a příští song může být váš. Stačí si o něj třeba zavolat nebo napsat. Linka je 22 155 49 99.

Dobrý den, zahrajte písničku pro Alenu Novákovou z Pelhřimova k jejím dnešním 50. narozeninám. Všechno nejlepší přeje manžel Jarda a synové Petr s Vláďou. Písničku vybíráme od kapely Škvor, Síla starých vín. Tak písnička už je připravena, zní pode mnou a já se těším, že zahraju i vaši oblíbenou. Až do 13. hodiny plníme vaše přání jako každý den, touto dobou 22 155 49 99. Telefonní linka do našeho studia.

Zahrajte pro naši kamarádku Kamilu Hronkovou z Třebíče, která má zítra svátek, nějakou hezkou pecku od Michala Davida. Děkujeme, Ela a Eva. Tak vaše přání pochopitelně je pro mě rozkazem a písnička už putuje za Kamilou, která bude mít svátek zítra. To připomínám, to se možná může hodit, pokud nějakou Kamilu také znáte. No, teď už ale Michal David a jeho Decibely lásky.

0: Dobrý den, rád bych vás požádal o zahrání písničky na přání pro moji milovanou vlastičku Šandovou, která právě dnes slaví svoje krásné 30. narozeniny. O zahrání písničky žádá přítel Vladimír. Zahrajte Popelku od Xindla X. No tak gratulujeme k narozeninám a písničku pochopitelně rádi hrajeme. A zahrajeme i tu vaši. Jaká to bude? Už víte? Tak si o ní zavolejte nebo napište. Žakulář přeje hezkou sobotu.
1: Už zase skončil vlád.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Zdravím všechny a jako poděkování do studia za lístky na vystoupení Aleše Cibulky v Telči posílám píseň Malý přítel z města N. Díky Dáša. Paní Dášo, jsme rádi, že se vám vystoupení líbilo a kdo na pořadu Rozhlas jede za vámi nebyl v Telči předevčírem, tak se na něj určitě brzy může těšit v našem vysílání. No a Jaromíra Majera a písničku Malý přítel z města N, tu si pouštíme už teď.

V takovém pohodovém a po pomalém rytmu hlavně budeme pokračovat i v dalších minutách, už vlastně skoro závěrečných dnešních písniček pro Vysočinu. Do 13. hodiny zbývá 12 minut, ještě máte ale šanci si třeba zavolat na číslo 22 155 49 99. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro moji Blanku od Hanky Zagorové. Málo kdo ví. Děkuji, Petr. Hanka přichází i s touhle písničkou.

Za 7 minut už tady bude 13. hodina a to znamená, že se přihlásí aktuální zprávy, s nimi Tomáš Kolátor. No a po 13. se budeme věnovat výletům jako každou sobotu a každou neděli mezi 13. a 14. hodinou. Pavel Kudrna už je připravený a s ním spousta zajímavých míst v naší krásné vlasti. Jože Kolátore, hezké odpoledne, no a těší se na vás za pár desítek minut po výletech opět tady ze studia Českého rozhlasu Vysočina po 14. hodině. Mějte pohodové odpoledne, no a do 13. hodiny to ještě zvládneme s kapelou z Velké Británie Chris Lau New Talent, který tyhle dva pánové už působí pěknou řádku desítku let v hudebním showbiznise od druhé poloviny 80. a 20. století. A tady je jejich velký megahit It's a Sin v trošku takové delší podobě. Do 13. hodiny nám to hezky vydrží. Mějte hezký poslech.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ve věznici Rapotice jsou dnes sportovní hry rodin odsouzených. Humpolec chce postavit nové byty pro mladé rodiny. Mistrovství světa v hokeji dnes čekají semifinálové duely. Na Vysočině se odpoledne můžou objevit silné bouřky, varují meteorologové. Aktuální zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Děti odsouzených rodičů dnes navštívili věznici Rapotice na Třebícku. Program Hra s mámou a tátou připravuje Mezinárodní vězenské společenství. Cílem je spojit děti s rodiči skrze různé sportovní hry. Věznici navštívila i redaktorka Tereza Pešoutová.
3: Ve věznici Rapotice vytipovali celkem 11 odsouzených, kteří dnes můžou strávit celý den se svými rodinami. Na rozdíl od klasických návštěv není akce omezená tím, kolik lidí jim může přijít. Za vězni tak dorazily manželky i s více dětmi nebo přibrali další příbuzné. Akce začala společným přivítáním a následným hraním fotbalu. Děti tak můžou se svými otci strávit čas aktivně a ne jen sezením v návštěvní místnosti. Teď po obědě ještě budou následovat různá tvoření nebo malování na obličeji. Rodiny se zdrží až do 16:30 odpoledne. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Nový dům s 8 městskými byty chce postavit vedení Humpolce. Sloužit mají hlavně jako startovací bydlení pro mladé rodiny. Radnice teď hledá někoho, kdo podobu domu v Jihlavské ulici navrhne.
4: Další bytový dům plánuje město postavit také v Hálkově ulici. Po dokončení by měl nabídnout 27 bytových jednotek. Stavbu má ale zajistit soukromý investor, od kterého pak město část bytů odkoupí. Stavitele chce radnice vybrat ještě letos. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Mezinárodní letiště v Mnichově po dočasném uzavření obnovilo provoz. Německá policie uvedla, že letiště bylo mimo provoz potom, co jeden z pilotů spozoroval neznámý dron. Podle německého týdeníku Focus po bezpilotním letounu aktuálně pátrají vrtulníky.
1: Sport.
2: Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. V 15:20 bude Švýcarsko hrát s Norskem, ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem. A Jakub Menčík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového Roland Garros. Vyhrál 3-1 na sety nad Australanem Deminorem. Menčík je tak v singlu po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouskové posledním českým zástupcem. A fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu se střetnou ve finále Ligy mistrů. Utkání začne v Budapešti v 8. 12 hodin.
1: Počasí.
2: V Třebíči mají 26 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem nebo Vatíně 22. Dnes očekáváme velkou a proměnlivou oblačnost s četnějšími přehánkami. Meteorologové varují i před kroupami a lokálními silnými bouřkami. Večer postupně srážek ubyde. Nejvyšší teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů a povane mírný severozápadní až západní vítr, který v bouřkách ale bude zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Jeďte s opatrností po dálnici D1 ve směru na Brno. Od 141. kilometru až po 154. tam probíhá pravidelná údržba. V Jihlavě je pak až do dnešní půlnoci uzavřena Tolstého ulice mezi Vysokou školou a Horáckou arénou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Přijímám hezkou sobotu. Je tady poslední květnový víkend a nutno uznat, že letošní květen nám ve svém závěru přinesl už vyloženě letní počasí, ideální pro velké výlety. A pokud byste náhodou nevěděli, kam se vydat, rádi vám poradíme, začínají výlety. Dnes vás vezmeme na vyhlídku jménem Hraběcí stolek. Najdeme ji na Vysočině, kousek od obce Vír. Je neuvěřitelně malebná a nabízí krásný pohled do údolí na řeku Svratku. Potom si v Praze vyzkoušíme, jak fungují přívozy přes Vltavu a zažijeme přitom skutečnou romantiku. Čeká nás také výlet na Valašsko, na Svantovítovu skálu u Malé Bystřice ve Zlínském kraji. Výhledy z ní jsou prý opravdu dechberoucí. A nakonec navštívíme zámek Týnec v Plzeňském kraji. Ten kdysi začal stavět hrabě Kolovrat a protože jeho potomci o něj neměli zájem, zůstal nedostavěný až do 19. století. Dnes má nového majitele, vášnivého sběratele umění a tak jsou v něm k vidění umělecké sbírky, včetně děl, grafika a spisovatele Josefa Váchala. Berete naši nabídku, pokud ano, jsme rádi. A ještě jednou, buďte vítáni.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje, jen pár kilometrů od krásného hradu Pernštejna, je na vysokém srázu nad řekou Svratkou vyhlídka zvaná Hraběcí stolek. Jak přišla ke svému neobvyklému jménu? To se s ředitelem destinační agentury Koruna Vysočiny Davidem Štěpánkem vydala zjistit naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: Po polní cestě mezi Bolešínem a Věstínkem na Žďársku jdu s Davidem Štěpánkem a míříme na Hraběcí stolek. Už ta cesta se mi líbí, zpívají nám ptáci, nádherné čisté louky.
2: Cesta nám zabere asi 10 minut, řekl bych, že je to tak 300 až 500 metrů.
1: My jsme si vybrali takovou jednodušší stezku, ono se dá jít na tu vyhlídku i ze spoda. Odkud?
2: Přímo z víru a vystoupat hřeben, ale je to nějakých 150 výškových metrů.
1: Tamhle do kopečka tlačí maminka kočárek. Dobrý den, já jdu na Hraběcí stolek, vy právě odtud jdete i s kočárkem. Je to tam hezké?
3: Nádherný, to je nejhezčí místo tady v okolí.
1: A hodně tady chodí turistů?
3: Moc jich nepotkáváme, ale my chodíme v takovou dobu, kdy to jako není takovej ten turistický čas, že jo?
1: To se vám vůbec nedivím. Tak děkujeme, nashledanou. Co je zajímavé, my jdeme z kopce dolů.
2: To je moje nejoblíbenější vyhlídka v tomhle směru. Hraběcí stolek si vybrali i hollywoodští filmaři. Natáčeli tam pár záběrů do trháku Nosferatu. Část filmu se natáčela nedaleko na Pernštejně, takže využili tuhle vyhlídku.
1: Vstoupili jsme do listnatého lesa a něco nám tam prosvítá.
2: Nový altánek, který byl vybudován na místě původní rozhledny.
1: Cedule vstup na vlastní nebezpečí, ale festovní altánek. Je tam stůl, lavice, no a nádhera. Už jsem na vyhlídce, dívám se dolů k řece.
2: Díváme se na vodní dílo Vír 2. Tady tohle je vyrovnávací hráz. Přímo před náma, na tom brdku, pod těma stromama se ukrývá zřícenina hradu Pišolec.
1: Říkáte brdek, ten pojem mi není známý.
2: Brdek vlastně znamená kopec. To je úplně jednoduchý. Proto brdy.
1: No a teď už se dostáváme k tomu, proč se této vyhlídce říká Hraběcí stolek. Je tady dokonce informační tabule, na ní je stará černobílá fotografie. Rozhledna, dvě patra.
2: Tuhle rozhlednu nechal vystavět poslední pán kunštátského panství, hrabě František Josef Kudenhove Honrichs. Pan hrabě měl tohle místo rád, sám jsem velmi rád jezdil na lov a při svých toulkách tady si nechával připravovat oběd nebo nějakou svačinu. Právě proto se tomuhle místu říká Hraběcí stolek.
1: Já jsem čekala nějakou pověst o děvečce, která skočila ze skály, tak tady nic takového není.
2: Ne, a není to až tak dlouhá historie. Ta rozhledna byla vystavena v roce 1903 a stála tady zhruba do roku 1930. A v roce 2020 se bratři Bartoňovi z nedalekého Bolešína rozhodli postavit na tom stejném místě tenhle velký dřevěný altán.
1: Na vyhlídkové straně toho altánu je připevněná lavička. Můžeme si užít tu svačinku i zvenku a přímo pohledem na ty nádherné kopce.
2: Já bych teda volil tu lavičku přímo na hraně útesu. Tam je to nejlepší. Tady se všichni fotí. Tohle je vlastně velmi oblíbené instagramové místo.
1: No je to krásný pohled. A nikde nikdo.
0: Konstatuje překvapeně naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na vyhlídku jménem Hraběcí stolek u Bolešína zavedl ředitel destinační agentury Koruna Vysočiny David Štěpánek. K procházce na vyhlídku můžete přidat i výlet do nedaleké obce Vír. Údolí je obklopené skálami a pokud jste milovníci adrenalinu, můžete zkusit i místní feraty. Oblíbené jsou také procházky k hrázi Vírské přehrady anebo na vyhlídky Klubačice a Rosyho skála.

Máme světovou kuriozitu, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Tak začínalo zadání minulé soutěžní otázky. A jak zněla, kam

mohl mít štěstí. Kdo vyhrává ale cestovní alulahev? Jsou to pan Pavel Schulz, Praha, paní Marie Sebelová nebo Šebelová, Blansko, paní Danuše Čermáková, Hradec nad Moravicí, paní Jiřina Sovová, Brno Medlánky a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem balíme a posíláme dárek cestovní alulahev, jak už jsem říkal. No a možná, že vyhrají i hlavní cenu. A tou hlavní cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Budete-li soutěžit, tak vám držíme palce.

0: Přívozy mají v Praze na Vltavě dlouhou historii, která sahá až do středověku. Sloužily k překonávání vodního toku a byly důležité pro dopravu a obchod. Postupně je nahrazovaly mosty a jejich význam se tím pádem zmenšoval. Přívozům samozřejmě nenahrával ani rozvoj automobilové dopravy. Mnoho z nich skončilo po roce 1948 kvůli zániku živností. Přívozem se ale v Praze můžete svést i dnes, jak zjistila naše kolegyně Jolana Nováková, která se k Vltavě vydala s historikem Martinem Pitrem.
1: Tady to zní jako u moře, ale my jsme v Praze, jsme u Vltavy, jsme na Císařské louce, naproti Vyšehradu, máme odsud nádherný výhled. A už jsme byli taky v Modřanech a byli jsme v Podolí. Ostatně, když mluvím o těch Modřanech, tak tam my máme jednu zmínku o přívozu už někdy snad z 15. století.
2: Z doby vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Listina pochází z ledna 1459 a tento přívoz byl součástí obchodní cesty z jižních Čech do Prahy. Původně byl určen jen k přepravě osob a se začátkem provozu modřanského cukrovaru v roce 1861 byl vedle osobního přívozu zřízen druhý přívoz pro povozy s řepou.
1: Já se v těch Modřanech ještě chvilku zdržím, protože tam se udála taky jedna tragédie, protože v roce 1910 v listopadu na jednom z přívozů, kterým pluli dělníci ráno do práce, tak se stalo to, že místo 12, kteří by se tam vešli na tu loď, tak se jich tam nacpalo 30 a ten přívoz se samozřejmě potopil a 3 lidi se utopili. Tak něco veselějšího asi radši.
2: Ano, přívozy v současnosti lidé rádi využívají nejen z praktických důvodů, třeba cestou do práce, ale také jako výletní zážitek. Pokochat se pohledem na Prahu z vodní hladiny za pěkného počasí, jako je třeba dneska, je velká paráda.
1: K těm přívozům se dostanete městskou hromadnou dopravou, většinou tramvají, i když tam u zoologické zahrady, tam je to spíš autobusem a pěškobusem taky. Je příjemné, že k přívozu dojdete třeba přes zahradní restauraci, okolo lázní, okolo posezení na lodi, vidíte krásnou pražskou architekturu. No prostě, jak říkal Martin, je to paráda. 6 přívozů je součástí pražské integrované dopravy, to znamená, teď jeden slyšíme zrovna, to znamená, že na nich plujete na lítačku nebo na jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Přívozy mají svoje jízdní řády, pravidelné, 4 jsou jenom sezónní a na některých z nich dokonce můžete plout i mimo jízdní řád. Když potřebujete, tak zazvoníte nebo zamáváte, prostě nějak požádáte a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.
2: Jeden pražský přívoz byl nedávno zrušen. Lávka pro pěší a cyklisty mezi Holešovicemi a Karlínem, mimochodem nejlepší stavba roku 2023, nahradila přívoz s milým pojmenováním Eholka. Ale bezbariérová loď na elektromotor vozí cestující po jiné trase.
1: No a mimo tarif pražské integrované dopravy funguje ještě přívoz Vyšehrad mezi Smíchovskou náplavkou a Podskalím.
2: Tak vzhůru na palubu, Jolano.
1: Vzhůru na palubu, ale až za 20 minut, protože tamhle ten přívoz ten nám právě uplul.
0: Na romantickou plavbu pražskými přívozy přes Vltavu nás naše kolegyně Jolana Nováková pozvala spolu s historikem Martinem Pitrem. A pokud byste o přívozech chtěli vědět víc, můžete se už teď podívat na web našeho pořadu výlety.rozhlas.cz, kde kromě dalších informací najdete i spoustu krásných fotografií. Jak už jsem mnohokrát říkal, tak naši reportéři se naučili i úžasně fotografovat. Tak za to děkujeme.

0: Valašsko je častým cílem turistů. Pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. K jedné z nich se vydáme v další reportáži. Jde o přírodní památku jménem Svantovítova skála. Nachází se poblíž obce Malá Bystřice. Tento 60 metrů dlouhý skalní výchoz, který je součástí Vsetínských vrchů, pochází ze Třetihor. A jak už to tak u podobných míst bývá, je i tohle opředeno pověstmi. Ke Svantovítově skále se společně s nezávislou starostkou Malé Bystřice Lucí Kotrlovou vydala naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. A kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme, máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály, přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Santov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složený jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší a pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů se šup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsti se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí.
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání na Valašsku, je vždycky krásně.
0: Zve do Vsetínských vrchů starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová. Tak toho pozvání využijte a určitě na Valašsko alespoň na pár dnů vyrazte. Tento kraj nabízí síť cyklostezek, turistických tras i míst k odpočinku a zažít se tam toho dá skutečně mnoho. Výlety. Tak jsem už prozradil, jaká je hlavní cena to při vyhlášení soutěže z minulého víkendu, ano, tedy výletnický batoh s řadou příjemných, krásných věcí v něm, ale musíte znát novou soutěžní otázku, abyste se zařadili do slosování o tu hlavní cenu. Mimochodem, v průběhu měsíce stačí jedna správná odpověď a pak pochopitelně trocha štěstí. Svezení pražskými přívozy přes řeku Vltavu s naší kolegyní Jolanou Novákovou nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Napovím, že jeho historie sahá až do roku 1222. Dnes je tento historický přívoz obnovený a je možné ho opět využívat. Jde o, ptáme se, za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky. tak nám pošlete textovou zprávu, to je docela jednoduché odpovídání na soutěž, je zpoplatněna částkou 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. A její znění? Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. To všechno pošlete na telefon, no všechno, tedy tuto textovku na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. Neřekl jsem, o co hrajeme, tak to napravím. Hrajeme o 5 kusů cross body tašek. Pokud někdo snad netuší, co to je, tak je to taška, která se dává na rameno křížem přes tělo. Nespadne vám, máte volné ruce a je to vlastně takové hodně pohodlné. Takže cross body taška, no a hlavní cena výletnický batoh. Prostě dáváme vám teď dárky, nebo můžete vyhrávat dárky, které se vám hodí na těch vašich ještě chvíli jarních cestách, ale už brzy letních. Tedy podle počasí tady je léto už vlastně naplno.

0: Tinci u Klatov v Plzeňském kraji stojí barokní zámek od italského architekta Aliprandiho. Býval sídlem rodiny Kolovratů, pak ho vlastnilo několik dalších majitelů. Vystřídali se v něm dvě armády, sirotčinec, starobinec a jeden čas se dokonce uvažovalo o tom, že v něm bude hotel s kasínem. Tak naštěstí ale všechno dopadlo jinak a naše plzeňská kolegyně Jitka Doubravová se sešla s jeho současným majitelem a zároveň sběratelem umění Janem Plánkem Lazarovicem.
1: Já jsem ho koupil v roce 99.
2: Popisuje majitel zámku Jan Pelánek Lazarovic.
1: Neměl okna, dveře, podlahy a stropy. Z každé místnosti v druhém patře bylo vidět do nebe.
2: Vstoupili jsme do zámku. Jaké prostory může vidět veřejnost?
1: Expozice jsou zatím v části prvního patra a celém druhém patře. Zámek se nechal postavit Maximilián Kolovrat v době, kdy byl velmi bohatý a vlivný. Ale nikdy to nedostavil, zemřel dřív, než zámek byl dostavěn a jeho dědicové už o to neměli takový zájem, takže zámek opustili a byl nedostavěn až do 19. století.
2: Co bylo tím impulzem to koupit?
1: Tady jsou velké sály a ty jsem já potřeboval na prezentaci sbírek. Všechny stropy jsou pojednané od současných umělců, tenhle je od japonského umělce, japonského sochaře, Zrcadlo do nebe.
2: Vstoupili jsme do oranžového salonu.
1: To je původně pokoj paní Hraběnky. Restaurovaný je od malíře a restaurátora Žiláka. A nahoře je velký nástěnný obraz taky od Žiláka, který znázorňuje svatého Lukáše, který osvobozuje duše českých malířů. Vypouští je právě z támhleté klece. A Leonardo a Michelangelo mu pomáhají.
2: Vstoupili jsme do dalšího sálu, který je vymalovaný zeleně a uprostřed stojí klavír a na stropě jsou na modrém podkladu letadla.
1: To je malba od Aleny Andrlové, malířky z Klatov. A musíme se podívat od začátku. To je klasický téma, přeměna živočichů v techniku, dneska aktuální téma.
2: Právě tady začíná expozice malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře a také spisovatele a básníka Josefa Váchala.
1: Tak jsou lepty, největší kolekce leptů, která se dochovala, kompletně sbírka ex libris, největší kolekce kreseb dochovaných.
2: Vstoupili jsme do velkého sálu, kde je i zajímavá akustika.
1: Největší práce od Váchala, Uvolněné myšlenky, 5 metrů dlouhý obraz.
2: Josef Váchal tady pobýval?
1: On tady pobýval ve 30. letech na návštěvě u Jaroslava Polívky, byl mecenáš a sběratel knih a je známo pouze 5 tady těch kreseb a skoro okolnosti jsou všechny tady.
2: Nad hlavou máme obrovskou přes 100 metrů dlouhou nástropní malbu Tomáše Císařovského.
1: Jmenuje se to Nebe nad Týncem, využil takového krásného efektu místo dynamických mraků, tady vidíme dynamická letadla. A jsou tady vyobrazeny osobnosti, které měly něco společného s Týncem, například tamhle majitel z 30. let a tady je Josef Váchal, píše si právě zápisky. Na druhé straně to je podsta Sašovi Kolovratovi, který ve svém automobilu Saša Wagen veze Marlene Dietrichovou, kterou objevil a fotografuje a natáčí ho Jindřich Kolovrat, jeho mladší bratr, kterýmu se ovšem všude říká starý pán. Se dožil 98 let, ale tady je namalovaný jako mladý klučík.
2: Poslední Váchalovský sál je věnován volné grafice a cyklům. Na stropě je opět dílo současného umělce Jiřího Surůvky.
1: Tato práce byla připravena pro Bienále v Benátkách, ale slovenská strana to odmítla, takže nakonec skončila tady.
2: Zámek Týnec je ideálním typem na výlet, který propojuje historii, současné umění i příběh záchrany památky.
1: Co jsem slyšel, je to jediné místo, kde se projevuje takováto symbioza moderního současného umění s památkou.
0: Říká majitel zámku v Týnci u Klatov a zároveň vášnivý sběratel umění Jan Pelánek Lazarovic, který zámeckými prostory provedl naši plzeňskou kolegyni Jitku Doubravovou. Otevřené jsou vždy od čtvrtka do neděle od 10. do 17. hodiny. Můžete si vybrat prohlídku o historii zámku a slavných osobnostech nebo o životě a díle Josefa Váchala. A případně můžete, máte-li chuť, oba okruhy spojit dohromady.

je tu závěr dnešních sobotních výletů. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Tak to je nová soutěžní otázka. Malá nápověda, jeho historie sahá až do roku 1222. Teď je historický přívoz obnovený, můžete se na něm projet, můžete ho tedy opět využívat. A my se ptáme, zda jde o přívoz Vyšehrad, to je Ačko, nebo za B o přívoz Sedlec Zámky. Tato odpověď se skrývá pod písmenem B. Jak už víte, Ačko, Bčko potřebujete do odpovědi, do té textové zprávy. A tu už nebudu opakovat. Všechno podrobné, tedy podrobnosti, najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tedy říkám podrobnosti, znění otázky, máte tam také reportáže, které jsme vysílali, máte tam fotografie ke každé reportáži. No poslechnete si, Jolana Nováková vám nabídla informaci o pražských přívozech. Třeba se právě tam skrývá správná odpověď na tu dnešní otázku. Tak přemýšlím, co bych vám ještě řekl, co bych vám prozradil. Nic, tak pokud se za chvíli vydáte na výlet, tak si to užijte. Nezapomeňte se včas vrátit, tedy pokud hodláte být někde přes noc, protože zítra další nedělní výlety startují ve stejném čase, tedy ve 13 hodin a 4 minuty. U mikrofonu určitě bude Pavel Kudrna. Hezký den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. Premiéra seriálu Na dně bude u Horácké arény. Havlíčkobrodské tenisty, stolní tenisty čeká finále extraligy. V noci déšť neočekáváme, zítra srážky až k večeru. Nedělní teploty kolem 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíře za motoristy sobě. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současných zákonů. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
2: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem. Protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu.
0: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ní žádný racionální důvod. Komediální seriál herců Horáckého divadla v Jihlavě nazvaný Na dně má dnes premiéru. První 4 díly se budou promítat na pobytových schodech u Horácké arény. Následně budou dostupné online. Promítání začíná v 19:30.
3: Seriál Na dně přináší tragikomický pohled do zákulisí divadelního baru, který se jeho provozovatelé snaží zachránit před krachem. Tvůrci zvolili formu takzvaného mokumentu, tedy fiktivního dokumentu kombinujícího hraný příběh s dokumentárním stylem vyprávění. František Jirků, Český rozhlas.
0: V brennerském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií se před hodinou zastavil provoz. Soud místním obcím schválil demonstraci proti intenzivní dopravě. Auta projedou znova od večera.
4: Horská autostráda nezvykle zeje prázdnotou, dole v údolí ale žádný dopravní chaos nevzniká. Situace je podle expertů z obou stran hranice nad očekávání klidná. Tak to podle rakouské policie obvykle sobota nevypadá. Kolony se netvoří, řidiči si zřejmě vzali k srdci varování a na jednu z nejvytíženějších tranzitních cest v Evropě se dnes nevydali. Místní obyvatelé vysvětlují svůj protest tím, že hluk a prach z brennerské dálnice už se nedá vydržet. Průsmykem jezdí čím dál víc aut. Loni to bylo asi 14 milionů osobních a nákladních automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Stolní tenisté Havlíčkova Brodu budou hrát finále české extraligy. V Prostějově nastoupí proti týmu El Niño Praha.
5: O titulu rozhodne jediný zápas. V superfinále se potkali dva nejúspěšnější celky posledních let. HB Ostrov se stal v období 2021 až 2024 pokaždé šampionem. El Niño čeká na titul od roku 2019. Loni ale v superfinále podlehlo Chodovu a v roce 2023 Pražané nestačili právě na Havlíčkův Brod. Ten letos vyhrál základní část, nicméně se stejným počtem bodů jako El Niño. Utkání začne v Prostějově v 16 hodin. Pán Bém, Český rozhlas. Počasí.
0: A právě v Havlíčkově Brodě je 25 stupňů, v Telči 24. Noc očekáváme s malou oblačností a bez srážek. Teploty neklesnou pod 9 stupňů. Zítra zpočátku bude slunečno, v druhé části dne ale více oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. A to i v noci na pondělí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Z Košetic na Pelhřimovsku neprojedete na Čechtice. U Chlístovic se tam stala vážná nehoda cyklisty s autem a úsek je tam uzavřen.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: je krátce po 14. hodině a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové sobotní odpoledne. Odsouzení ve věznici Rapotice dnes navštívili jejich děti. Mezinárodní vězeňské společenství tam pořádá akci Hra s mámou a tátou. Ta je plná různých sportovních aktivit. Více se dozvíte už za chvíli v našem vysílání. Teď je tady Lenka Filipová a Leny.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem. Znáš mě?

0: Program Mezinárodního vězeňského společenství Hra s mámou a tátou dnes hostí věznice v Rapoticích na Třebíčsku. Děti odsouzených se se svými rodiči setkaly při hraní různých sportovních her. Byla u toho i redaktorka Tereza Pešoutová, která je teď se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Ve věznici Rapotice na dnešní akci vytipovali 11 odsouzených mužů, kteří můžou celý dnešní den strávit se svými rodinami. Současně oproti klasickým návštěvám bez omezení počtu lidí, takže za mnoha vězni dorazily manželky i s více dětmi nebo dokonce i s dalšími příbuznými. Dnešní program začal společným přivítáním, což bylo zřejmě pro odsouzené i jejich blízké tou nejemotivnější částí. Řada z nich totiž neviděla své děti i déle než měsíc. Pak začali hrát fotbal, kdy se rozdělili do těch rodinných skupinek a pod dohledem trenéra si kopali mezi sebou. Rodiny dnes ve věznici Rapotice ale zůstávají až do pozdního odpoledne. Domů budou muset jet až zhruba o půl páté, takže mezi Národní vězeňské společenství připravilo i další aktivity a děti teď odpoledne můžou se svými otci tvořit různá výtvarná díla a dobrovolníci nabízí i oblíbené dětské atrakce typu malování na obličej.
0: A jak může tento program odsouzeným a zejména jejich dětem prospět?
1: Je to hlavně tak, že ty děti, které dnes do věznice přijeli, můžou strávit se svými otci skutečně kvalitní čas. Při návštěvách obvykle jen sedí v návštěvní místnosti a můžou si povídat, vše je ale hodně dozorované, odsouzení nesmí vstávat ze židle a podobně. Dohled sice nechybí ani na té dnešní akci, ale jak už jsem zmínila, hraje se fotbal, kreslí se a děti tak můžou zažít se svými otci podobně strávený čas, jako kdyby s nimi byli doma. Podobné akce také pomáhají rodiny stmelit a podle sociální pracovnice věznice Andreje Veselé tyto herní dny působí i na odsouzené muže, kteří obvykle po jejich ukončení odchází docel poměrně dojatí. U dětí má pak akce zmírnit takové dopady, které uvěznění rodiče jistě má, jakože nestihli zažít tolik věcí, kolik by s nimi zažít chtěli, jako je v tomto případě třeba zahrát si s tátou fotbal.
0: Pomáhá Mezinárodní vězeňské společenství dětem odsouzených jinými způsoby?
1: Těch aktivit je celá řada. Akce Hra s mámou a tátou je skutečně jen jedna z mnoha. Mezinárodní vězeňské společenství se snaží rodinám uvězněných pomáhat s izolací a případným traumatem. Pro děti z těchto rodin organizuje například andělské kempy, tedy letní tábory, kde se setkají s dětmi, které jejich problémům rozumí. V Praze, Brně a České Lípě funguje i andělský klub, který staví na podobném principu. A dále jsou to další různé dny s dětmi přímo ve věznici, které umožňují trávení času přirozenější cestou. A samozřejmě organizace nabízí i praktickou pomoc rodinám v nouzi, ať už psychologickou nebo potravinovou a třeba i doučování dětí.
0: Říká Tereza Pešoutová, se kterou jsme probrali dnešní akci ve věznici v Rapoticích, kterou pořádala a pořádá Mezinárodní vězeňské společenství. Já ti děkuji za informace, každopádně asi bude nejlepší se chovat tak, abychom tyhle akce nemuseli na vlastní kůži využívat.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Kdo by to byl před pár lety řekl, že semifinále mistrovství světa proti sobě budou hrát hokejisté Švýcarska a Norska. Dnes odpoledne se to stane a dá se znovu očekávat skvělá atmosféra domácích fanoušků v Curychu. Připomeneme vám i druhou semifinálovou dvojici za pár minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: A zpěv Tomáše Klusa v sobotním odpoledně vystřídá ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Sport.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: A dnes budeme vidět složení finále mistrovství světa v hokeji. Kanada bude o postup hrát s Finskem a domácí Švýcaři nastoupí proti překvapení turnaje Norum.
2: Máme před sebou ještě dva zápasy. Jedno, dvě piva na oslavu postupu ze čtvrtfinále by nám asi nic neudělali. Pak musíme rychle přepnout a kdo ví, všechno je možné.
3: Říká norský útočník, zkušený 35-letý Andreas Martinsen, který nastupuje na 14. světovém šampionátu. Nic takového v minulosti s národním týmem nezažil. V předchozích letech z toho bylo něco mezi 10. a 13. místem na turnaji.
2: V průběhu turnaje to gradovalo a vlastně každý zápas byl tím největším v národním týmu a zase ten následující překonal ten předchozí. A teď je to pro celé Norsko obrovská věc. Vždyť jak dlouho jsme nebyli ani v playoff, nějakých 14 let a teď je z toho dokonce semifinále mistrovství světa. To se nikdy nestalo. A teď proti Švýcarům, kteří hrají doma. Kromě té dřiny si to zkusíme i užít.
3: Martinsen se s norským týmem přesunul z Friburgu do Curychu a poprvé

0: zažije skvělou atmosféru, kterou dělají fanoušci domácích Švýcarů. Ty čeká možná trochu překvapivě právě Norsko.
1: Maybe they're not usually there.
2: Možná to trochu překvapivé je, ale jen proto, že na to nejsme zvyklí. Když vidíte, jak hrají, náhoda to není. Porazili velké týmy, dokázali odehrát mnoho těžkých a vyrovnaných zápasů. Bude to další velká bitva na tomhle turnaji.
1: We certainly got to be ready for a tough battle again.
0: Říká švýcarský obránce Janis Moser. Semifinále domácích s Norskem začne v Curychu v 15 hodin a 20 minut. Druhý souboj o finále mezi Kanadou a Finskem má úvodní buly ve 20 hodin. Z Curychu František Kuna, Český rozhlas.
3: Mistrovství světa v hokeji 2026.

0: A včera k večeru jsem nad hlavou zaznamenal horkovzdušný balón. Na shodou okolností o horkovzdušných balónech bude i dnešní Region rekordů a kuriozit. Na vlnách Českého rozhlasu Vysočina s Miroslavem Markem.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejmenší horkovzdušné balóny. Lety v letech. Nejde zdaleka jen o úsměvnou slovní hříčku, kterou si hned ozřejmíme. Jde o zcela ojedinělou záležitost týkající se balónového létání. Lety v letech jsou tedy lety horkovzdušných balónů v obci Lety jižně od Prahy. Jenže nejde jen tak o ledajaké balóny. V Letech se totiž koná historicky první soutěž nejmenších ultralehkých balónů. Balón klub Karlštejn a obec Lety tam totiž každoročně už od roku 2023 pořádají jedinou soutěž balónů určených pro jednoho jediného, maximálně dva členy posádky. Donedávna jsem jako laik vůbec netušil, že takhle malé balóny vůbec létají. Existuje dokonce extrém, že celá konstrukce plus ultralehký balón jsou tak subtilní, že pilot odstartuje s bicyklem na místě spolujezdce. Jízdní kolo má navíc přípojný vozík a po přistání se vše na tento vozík naloží a pilot spokojeně odjede na kole domů. Ultralehký balón je podle pravidel omezen kubaturou 1200 metrů krychlových. Dvoumístný obal, se kterým se v Letech létá, váží 31 kg, jednomístný jen 24. Klání Lety v Letech probíhající v okolí řeky Berounky je zaměřeno na přesnost přistání. Balony letí k danému cíli a vítězem se stává ten, kdo odhodí pruh látky s pískovou zátěží, zvaný fléra, nejblíže k cíli. Přičemž se ovšem hodnotí několik soutěžních letů. Prvního ročníku této unikátní soutěže, která vznikla z iniciativy Jana Smrčky, se zúčastnilo 7 balónů. Od té doby se účast pravidelně zvyšuje. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: pokud se o víkendu chystáte na motorky, buďte opatrní. Letošní motorkářská sezona je totiž podle policejních statistik zatím tragičtější než loňská. Podrobnosti řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: Počasí k výjezdům na motorkách možná bude příznivé, nebo se pletu? To nám řekne Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak jak to vypadá s počasím? Mají motorkáři šanci vyjet a nezmoknout?
2: Dnes už asi ano, ty srážky se vyskytovaly převážně v těch dopoledních a brzce odpoledních hodinách. Teď postupuje takový pás po hranicích s jihočeským krajem a to znamená nějaká přeháňka, kapka může spadnout i na území Vysočiny, ale ty teploty jsou příznivé, byť teda já osobně na motorkách nejezdím, tak vlastně nevím, v jakých teplotách se na motorce jezdí nejlíp, ale pohybují se zhruba mezi 23 a 26 stupni Celsia a k tomu může někde foukat trošičku silnější vítr, konkrétně mírný, s rychlostmi asi okolo 15 km v hodině.
0: Já taky nejsem motorkář, ale myslím, že to je ideální počasí, takové pohodové. No a co nás čeká v noci a zítra?
2: Mělo by se postupně vyjasňovat, respektive už teď té oblačnosti málo a mělo by ještě ubývat a noc pak bude převážně jasná nebo polojasná a ranní teploty klesnou mezi 12 až 9 stupňů Celsia a zítřek začneme tím slunečným počasím a potom během odpoledne a od západu začne přibývat oblačnost a také již odpoledne a zejména potom večer a v noci se místy mohou vyskytnout přeháňky anebo bouřky a to ty přeháňky budou zhruba v podobných místech, jako jsou dnes, to znamená spíše v jižní polovině kraje a ty bouřky mohou být občas i, nebo mohou být i silnější, a doprovázet je bude hlavně zesílený vítr a případně intenzivnější déšť a možný výskyt i také menších krup.
0: Takže zítra to asi na motorky nebude, za to bychom měli mít po ruce nějaké deštníky a pláštěnky pro jistotu.
2: Přesně tak.
0: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace a přeji hezkou sobotu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já,

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo-ho-ho. Ahoj! Pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: serce zdrbną, třeba zítra. Komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Chystá zase o víkendu projet svoji motorku? Tak opatrně. Letošní sezóna je totiž zatím tragičtější než ta loňská. Na českých silnicích podle policie do pátečního poledne zemřelo 23 motocyklistů. To je ve srovnání se stejným obdobím loni více než dvojnásobek. A to nejrizikovější období má přitom podle BESIPu teprve začít. Nejtragičtější je totiž každoročně červen a období letních prázdnin. Pozor by si měli dát i řidiči automobilů.
2: Třeba v dubnu se na křižovatce u Dubé na Českolipsku s motocyklem srazil řidič dodávky, popisuje mluvčí policie Ivana Baláková.
3: Chtěl odbočit vlevo. Při tomto manévru ale nedal přednost v jízdě motocyklu jedoucímu po hlavní silnici a střetl se s ním. Žena za řidítky motocyklu bohužel utrpěla zranění neslučitelné se životem.
2: Řidiči automobilů způsobí přibližně 40% nehod s úmrtím motorkáře, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
4: Tam je to jednoznačně nejčastěji kvůli nedání přednosti. A to právě není úmyslné nedání přednosti, ale je to přehlédnutí toho motorkáře. Ti řidiči často pak říkají, já jsem ho zkrátka neviděl.
2: Za zbylé téměř 2/3 tragických nehod můžou sami motocyklisté. Nejčastěji havarují kvůli nepřiměřené rychlosti, nevěnování se řízení nebo přejetí do protisměru, říká mluvčí policie Violeta Siřišťová.
5: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu.
2: S odhadem dostatečné vzdálenosti od středové čáry by podle Tomáše Neřolda v zatáčkách motorkářům v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení namalované na silnici, které se od loňského podzimu testuje v Červenohorském Sedle.
4: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách, ještě i na Moravě.
2: Na letošní větší nehodovost má podle Tomáše Neřolda velký vliv třeba počasí lákající k výjížďkám.
4: Letos i máme zatím velmi teplé až letní dny i během toho jara, takže ta motosezóna je už dlouho v plném proudu.
2: Nezvyklý vývoj má podle policie už letošní květen. Jízda na motorce byla do pátečního poledne poslední pro 11 motorkářů. Loni přitom za celý měsíc zemřeli 4. K vyššímu počtu nehod ale přispívá i rostoucí počet registrovaných motocyklů. Sára Adamcová, Český rozhlas.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Opozice dál odmítá převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Oznámení premiéra na tom nic nemění. Rekonstrukce umožní novoměstské střední škole navýšení kapacit. Obhájci titulu Paris Saint-Germain se ve finále fotbalové ligy mistrů utkají s londýnským Arsenalem. V noci déšť neočekáváme, zítra srážky až k večeru. Nedělní teploty kolem 24 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce o ty klempíře se dál projednávat nebude.
4: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolané s premiérem v úterý 9. června. Modernizace čeká střední školu Odbornou v Novém městě na Moravě. Cílem je mimo jiné navýšení kapacit pro výuku a ubytování. Kraj aktuálně hledá dodavatele projektové dokumentace za 6 milionů korun. Na samotnou stavbu pak hejtmanství počítá zhruba 250 milionů.
5: Novoměstská odborná škola nabízí i specializované obory s celorepublikovým zájmem studentů. Jde například o zaměření na železniční dopravu. I proto je ve škole velká poptávka po ubytování. Součástí prací bude i modernizace učeben a společných prostor. V Novém městě půjde o první rozsáhlejší rekonstrukci po zhruba 45 letech. Loni už škola získala novou kuchyň. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Román Mariborská Hypnóza české spisovatelky Dory Kaprálové vyhrál cenu Evropské unie za literaturu. Sedmičlenná porota vybírala z děl 14 nominovaných autorů. Literární odborníci v knize ocenili mimo jiné poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve slovinském Mariboru. Porota udělila taky dvě zvláštní uznání. Ta putovala k autorům z Francie a Černé hory. Kaprálová za svůj poslední román před měsícem získala taky ocenění kniha roku 2025 v soutěži Magnesia Litera. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain se pokusí o obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve večerním finále se utkají s londýnským Arsenalem, který naopak nejprestižnější evropskou klubovou soutěž ještě nevyhrál. Arsenalu by podle jeho trenéra Mikela Artety mohla pomoct euforie ze zisku titulu v domácí Premier League, jak říkal v podcastu londýnského klubu.
6: Musíme využít veškerou energii, tu radost a to vybudované sebevědomí po zisku mistrovského titulu, to, co teď cítíme. Maximálně si připravíme a půjdeme vyhrát.
3: Finále Ligy mistrů mezi Arsenalem a Paris Saint-Germain začne v 18 hodin. A fotbalisté Baníku Ostrava budou hrát šance ligu i v příští sezóně. V baráži vyhráli na stadionu Táborska 5-0 a v celkovém součtu tak zvítězili 8-0.
0: Počasí.
3: Elřimově a Vatíně je 24 stupňů, v Telči 26. Noc očekáváme s malou oblačností a bez srážek. Teploty neklesnou pod 9 stupňů. Zítra zpočátku bude slunečno, v druhé části dne ale více oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. A to i v noci na pondělí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na 142. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno jsou na vozovce roztrhané kusy pneumatiky a o kousek dál je i kamion s defektem v odstavném pruhu. Mezi Jiříkovicemi a Radňovicemi se pak stala nehoda auta a motocyklisty. Tak se úseku pokud možno vyhněte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A krátce po 15. hodině je s vámi vysílání Českého rozhlasu Vysočina a já vám přeji pohodové sobotní odpoledne. Hromadění svých oblíbených věcí se věnuje mnoho z nás, ale taková činnost má limity finanční, ale i prostorové. Prostě přijde chvíle, kdy už na ty předměty nemáte místo. A právě o takové situaci bude náš dnešní rozhlasový sloupek hned po písničce.
8: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem
7: a Jakubem Smolíkem a jeho holkou s Bílou Halenou.
9: Trochu větší nos a váha motýlů.

0: Určitě se vám stává, že byste si rádi něco koupili. Víte, že by vám to udělalo radost, ale pak se zarazíte a řeknete si, ale já to vlastně nemám kam dát. Autorka dnešního sloupku, Markéta Hejkalová, takovou situaci řeší u knih.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Slavný český spisovatel Jan Neruda napsal fejeton Kam s ním? Hledal způsob, jak se zbavit starého slavníku, o který neměl nikdo zájem. Problémy s odpady vzrostly od Nerudova 19. století snad tisícinásobně. Ale tenhle sloupek není o odpadech, nýbrž o knihách. Čím dál častěji přemýšlím, kam s nimi? Tedy s knihami, které jsme doma přečetli, líbily se nám, ale sotva se k nim ještě někdy vrátíme. Ruku na srdce, které knihy jste přečetli několikrát za život? Mám velkou knihovnu a jsem na ní hrdá, ale knihy, k nímž se opakovaně vracím, bych spočítala na prstech jedné ruky. No dobře, tak dvou. Kupovat knihy je přitom důležité. Podporujeme tím autory, nakladatele a knihkupce a můžeme si knihu přečíst hned, nemusíme čekat, až v knihovně přijde řada na naši 25. rezervaci. Ale co pak? Domácí knihovny nejsou nafukovací. Ani naše peněženky nejsou bezedné. Když si koupíme dvě nové knihy za měsíc, tedy 24 knih za rok, což podle mě není nijak moc, bude nás to při průměrné ceně 400 korun za knihu stát skoro 10 tisíc. Za to už bychom mohli jet na týdenní zájezd All Inclusive do Egypta. Pro mě je 24 nových knih jednoznačně lepší volba. Ale na druhé straně jsem v Egyptě nikdy nebyla, tak co já vím. Možná by nebylo špatné si takový týden vyzkoušet, ale bez knih v žádném případě. Třeba by bylo řešení vzít ty knihy s sebou. Ne všechny, 24 knih na týden by i pro mě bylo moc. Ale dejme tomu 3 nebo 4. Během dovolené je přečíst a pak nechat v hotelu dalším českým turistům. Problém, kam s nimi, tak sice nevyřešíme, ale odsuneme na jiný kontinent. A to nám Evropanům docela jde.

trocha romantiky pro sobotní odpoledne. Listen to your heart a kapela Roxette 15 hodin 18 minut. Noc kostelu není jen o mších a prohlídkách svatostánků. Havlíčkobrodský kostel na nebevzetí Panny Marie v programu využil i umělou inteligenci. K čemu? To se dozvíte hned po písnice z reportáže. No a s tím songem přichází Marek Ztracený. Léto 95, to je jeho název. Jože Kolář přeje od mikrofonu příjemný a pohodový víkend.

0: Farnosti zpřístupnili skoro stovku kostelů na Vysočině a připravili pro návštěvníky večerní program. Noc kostelů doprovází přednášky, koncerty i mše svaté. V kostele na Nebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě začali s doprovodným programem už odpoledne. Návštěvníkům farníci nabídli i aktivity za využití moderních technologií.
1: Zavifotím.
2: Jenom mi řeknete pár informací vlastně ve finále. Takže jmenujete se?
3: Tereza.
2: Vaše oblíbené zvíře?
3: Pes. Ne, víte co, wombat.
2: Wombat, jo? A ještě třeba nějaký ovoce ideálně.
3: Vytváří mi pan Martin přímo před oltářem v kostele na Nebevzetí Panny Marie ikonu svatého za pomoci umělé inteligence. Na výsledném obraze vidím svoji podobiznu v červeném hábitu, která drží zvíře a ovoce. S dalším výtvorem jsou spokojeni i manželé Plíškovi.
4: No je to úžasný naprosto.
5: Je to vtipný.
6: A se podívej, jak jsme.
4: To jsme si nechali udělat v zlatý svatbě. Jo. Aha. A to si nechám snad vytisnout a pošlu jim pozvánku na oběd, vej. Ty svatý koně, no, jasně, my tam máme zlatý manžel.
3: Právě o toto moderní pojetí duchovna je mezi návštěvníky velký zájem. Pan Martin už má zkušenost z minulých let, že se ani na všechny nedostane.
7: Jsme to ani nestíhali, to už začali, že svatá už nás vyháněli vlastně, no, ale ještě byli furt lidi, kteří by to chtěli, no.
3: Další zastavení mě přivádí k paní Janě, která má

0: a na stolku vystavených několik druhů solí, různé dekorativní předměty i nádoby se svěcenou vodou.
1: Já jsem letos objednala tyhle menší, protože tyhle ty velký jsem měla loni 400 a zbylo mi jich 30. Takže zájem o svěcenou vodu, svěcený věci nebo posvěcený věci byl veliký. Mm-hmm. Hlavně děti se zajímaly o to, proč nosili to babičkám.
0: Noc kostelů je v Havlíčkově Brodě poměrně hojně navštěvovaná. Podle místního děkana Oldřicha Kučery má akce kromě kostela ukázat lidem duchovno.
2: To, co církev nabízí pro člověka v tom, jak naplnit duchovní podstatu vlastně člověka, žití, k čemu směřujeme, co je významem, jak pro člověka, tak i pro církev, to je hlavním symbolem.
0: Kostel na Nebevzetí Panny Marie nabídl návštěvníkům také mši svatou, varhaní ukázky nebo hudební vystoupení. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: sobotním odpoledním hudebním programu Českého rozhlasu Vysočina kapela Beatles, Let It Be. Za chvíli Věra Špinarová nebo Jaromír Nohavica. Teď přichází Miroslav Marek a jeho pohled do historie. Řeč bude o tvorbě našich příjmení.
1: Bejvávalo.
2: Tuhle jsem čet, pane Součku, jak kdysi vznikala česká příjmení.
3: Bejvávali časy, kdy lidi mývali jenom jedno jméno. Křestní. Jenže tak, jak lidi přibejvalo a přibejvalo i všelijaký evidence, začala být potřeba odlišit, který muže Jakubovi patří tamhleto pole za potokem a kterýmu před tím potokem.
2: A tak při jméně se začalo psát jméno druhé, příjmení. A ta příjmení zprvu vznikala vyloženě podle vlastností či jiných charakteristik toho dotyčného našeho předka. Když se někdo jmenoval Bílý, bylo to povětšinou proto, že měl nápadně světlou pleť.
3: Jinej zas byl Hermánek. To proto, že na tuhle bylinu nedal dopustit. Pěstoval ji a pak ji na trhu prodával. Víš, že podle kytek nebo třeba rostlin se jmenuje spousta lidí? I když to tak kolikrát nevypadá. Třeba jméno Hložek.
2: Počkejte, Hložek, co pak tohle je nějaký rostlinstvo?
3: Nožeč, takhle se zdrobněle říkávalo léčivýmu keři, kterýho květy byly pro naše předky lékem na srdce. Ten keř se jmenuje Hloh. A každej Hložek, nebo tedy Hložkův prapředek, s ním měl nejspíš co dočinění. Stejně jako pan Matonoha s rostlinou, která se nazývá Bolehlav.
2: Já myslel, že takhle se ty pánové jmenujou proto, že jejich předek, ať už z jakýhokoliv důvodu, sotva plet nohama. Že to byl takovej nějaký mátožnej Matonoha.
3: I takhle to mohlo být. Ale co já vím, tak jedním z těch opravdu reálných důvodů, že takový jméno tady máme, je souvislost s tím Bolehlavem. Bolehlavem plamatým. Je to bylina s myším pachem, jedovatá, travičská.
2: A jejej.
3: Jest to rostlina, která člověka vomámí, dusí ho, zmate mu hlavu i nohy. A proto se mu za starých časů neříkávalo jenom Bolehlav, ale taky Matonoha. Takže praotcem všech Matonohů byl někdo, kdo by se otrávil Bolehlavem, nebo naopak, že on tuhle nedobrou ingredienci přimíchával jiným do bylinejch čajů? No, kdo ví, jak to bylo.

0: Mýty, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Michelle, které všichni říkali Shelley. Odvážná antropoložka našla smysl života mezi lovci lebek na filipínském ostrově Luzon, pod vrchy Cordillère a Sierra Madre. Žila mezi lidmi, pro které byl krvavý rituál lovu hlav součástí každodenního bytí. Prožila krátký, ale zcela výjimečný život.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dedo, řekni fór.
1: Sedí tři úpíři na kopci, když se najednou ten jeden zvedne a odletí. Za chvíli se vrátí a z jednoho koutku úst mu vytéká pramínek krve. Kde jsi byl? Ptají se ti dva. No vidíte tamhle ten pivovár? Tam je nádherná sládková, no tak jsem jí vysál. Poté se zvedne ten druhý, odletí. Za chvíli se vrátí a z obou koutků mu vytékají pramínky krve. Kde jsi byl? Ptají se ho kolegové. No vidíte tamhle ten zámek? No vysál jsem tam kněžnu. Tu se zvedne i třetí úpír a odletí. Za chvíli se vrátí a má celou tvář od krve. Kde jsi byl? Ptají se ti dva. Vidíte tam ten komín? No, tak já ho neviděl.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

O vzácném nápoji mládí zpívala Naďa Urbánková a Karel Černoch v sobotním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za 8 minut tady bude 16. hodina, přihlásí se další aktuální zprávy s Tomášem Kolátorem a po nich jako každou sobotu a neděli hvězdné návraty. I na dnešek totiž přichystal Patrik Rozehnal výlet za jedním z komiků. Dnes to bude muž, který má rád jazz, hraje na banjo a umí bavit lidi. Jmenuje se Ivan Mládek. Uslyšíte jeho osobní vzpomínky, monology, scénky i anekdoty. To vše samozřejmě doprovodí i jeho písničky, tak nezapomeňte poslouchat i po 16. hodině Český rozhlas Vysočina. Po hodině 17. pak přijde z pořad Stopy fakta tajemství se Stanislavem Motlem, no a po 18. jako vždycky dechovky pro Vysočinu a také Moje maličkost. Hezký poslech.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Změny ve vládě premiér a šéf ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Premiéra seriálu Na dně bude u Horácké arény. Havlíčko-Bročtí stolní tenisté rozehráli finále extraligy. V noci déšť neočekáváme, zítra srážky až k večeru. Nedělní teploty kolem 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkce loni v prosinci. Komediální seriál herců Horáckého divadla v Jihlavě, nazvaný Na dně, má dnes premiéru. První čtyři díly se budou promítat na pobytových schodech u Horácké arény. Následně budou dostupné online. Promítání začíná v 19.30.
4: Seriál Na dně přináší tragikomický pohled do zákulisí divadelního baru, který se jeho provozovatelé snaží zachránit před krachem. Tvůrci zvolili formu takzvaného mokumentu, tedy fiktivního dokumentu kombinujícího hraný příběh s dokumentárním stylem vyprávění. František Jirků, Český rozhlas.
1: Izraelská armáda dopoledne vydala výzvu k evakuaci 7 vesnic na jihu Libanonu. Vojáci tam podle oznámení budou útočit na pozice militantního hnutí Hizballáh. Informuje o tom agentura AFP. Mezi vesnicemi je i obec Ansar, kde Izrael provedl vzdušný úder už v noci na dnešek. Podle tamních médií při něm zemřel otec se synem. Hizballáh se mezitím přihlásil k raketovému útoku na severu Izraele. Libanonské hnutí vypálilo v pátek na dnešek v noci 15 raket. Všechny zneškodnila izraelská protivzdušná obrana. Sport. Stolní tenisté Havlíčkova Brodu před malou chvílí rozehráli finále české extraligy. V Prostějově nastoupili proti týmu El Niño Praha.
5: O titulu rozhodne jediný zápas. V superfinále se potkali dva nejúspěšnější celky posledních let. HB Ostrov se stal v období 2021 až 2024 pokaždé šampionem. El Niño čeká na titul od roku 2019. Loni ale v superfinále podlehlo Chodovu a v roce 2023 Pražané nestačili právě na Havlíčkův Brod. Ten letos vyhrál základní část, nicméně se stejným počtem bodů jako El Niño. Štěpán Bém, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V Humpolci je 22 stupňů, v Hubenově a Dukovanech 25. Noc očekáváme s malou oblačností a bez srážek. Teploty neklesnou pod 9 stupňů. Zítra zpočátku bude slunečno, v druhé části dne ale více oblačnosti s možností přeháněk nebo i bouřek. A to i v noci na pondělí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Bořínově u Ujčova na Žďársku se stala nehoda motocyklu. Neprojedete pak mezi Čechticemi a Košeticemi. U Chlístova se tam stala tragická nehoda a hasiči tam odklání dopravu. Pokračuje naše zpravodajka.
6: A objížďka je přes odbočku Křešín a Chlístovice a tam. No, na té náhradní trase hlavně je to hrozně úzká silnička a míjíme se tak nějak opravdu tak. Ale jako je to volně průjezdný.
1: Mezi Chotěboří a Libicí nad Doubravou pak hasiči odklízejí padlý strom.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hvězdné návraty.
8: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
9: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
8: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
9: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
8: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
9: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
8: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
9: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
8: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
9: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
8: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
9: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
7: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje banjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte banjo, která se hraje blbě?
3: Já, tak... samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, začínám trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo, na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no, je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce. No.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žlázy, že? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma. Jirka, a to není dobrý příklad.
4: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju. No.
4: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už se nepamatuju a přečtí klidně.
4: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny.

0: písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám ta semnici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivanovič, jo? Vytáh z volhy.

0: A tou rybkou a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říkala, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říkala, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. A on se rozmyslel, ten Ivan, a říkala, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. Tak on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepte, já jsem tak roztržitej, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu žehličku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
1: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
2: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto. V zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro pět lidí. Protože jich doma bylo šest, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alkron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... Verstehen? Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flachsenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tamhle s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít, choď, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má Ježiš. Maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zlazeť, má dvě brady, se si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Ježiš. Co, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče? Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá baba a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti, než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, vezmeme ty, co tam zbyli, a ať sem jdou ještě ty, co jsou zabezmeme.
4: Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím?
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl, ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. No. Sás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: Ne, to ne, to je žádný příklad. Abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, tam má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to, vem to.
0: To je je humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Zas do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeč, jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A on mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.

0: domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Veďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho myjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám? Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky,
3: že?
4: Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No a co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No to ne. To abych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk, ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala, ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na červených?
5: Na zelenou.
3: Na zelených, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: Tu mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás. Všechny,
5: co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. No. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo. A jděte opatrně, prosím, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: písničky, které nestárnou.
1: Jsem fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Kraj hledá projektanta pro polyfunkční dům v Jihlavě. Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh ministra Klempíře. Fotbalisté Arsenalu a Paris Saint-Germain se utkají o titul v Lize mistrů. V noci déšť neočekáváme, zítra srážky až k večeru. Nedělní teploty kolem 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Projektanta budoucího polyfunkčního domu u jihlavské nemocnice hledá kraj Vysočina. Budova na ulici Bratří Čapků by měla mít 5 pater s více než 70 byty. Přiléhat k ní bude i 200 parkovacích míst. Samotná stavba vyjde podle odhadů kraje na zhruba 700 milionů korun.
3: Budoucí bytový dům by měl sloužit zejména k ubytování zaměstnanců organizací kraje Vysočina, konkrétně například zdravotníkům nebo záchranářům, což by mohlo zjednodušit nábor potřebných profesí. Současně dům reaguje na nedostatek bytů ve městě. Práce by měly začít příští rok a hotové by mohly být v roce 2029. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: K převodu financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vláda plánuje využít stávající zákon. Nebude se tak zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. Ten připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Obě veřejnoprávní média změnu dlouhodobě kritizují. Česká televize podle mluvčího Michala Pleskota zatím nebude nový návrh komentovat.
4: I nadále platí, že trváme na současném funkčním systému financování a stávající výši rozpočtu. Pouze stabilní, předvídatelný a udržitelný rozpočet umožňuje České televizi naplňovat veřejnou službu a přinášet širokou a kvalitní nabídku služeb našim divákům.
2: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral ke změně řekl, že odmítá všechny úpravy, které ruší současný stav a mění výši rozpočtu. Ohledně změn se má vedení obou médií sejít s Babišem 9. června. Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa. V pátek večer hodinu před půlnocí, 2 dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kg a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a více cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
5: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Fotbalisté Arsenalu a Paris Saint-Germain se utkají o titul v Lize mistrů. Utkání začne v Bukurešti za necelou hodinu. PSG útočí na gólový rekord v jedné sezóně. Jen jedna trefa jim chybí na 45 gólů, které na přelomu tisíciletí nastřílela Barcelona. 7 trefami v play-off táhne ofenzivu Pařížanu gruzínský útočník Chvicha Kvaratskhelia.
6: Jsou zápasy, kdy nedáte gól, ale můžete být platný v jiných ohledech. Taková je filozofie našeho týmu. Mám tu čest hrát s fotbalisty, kteří mi dokážou připravit šance, abych jenom vystřelil a trefil se. Těší mě, že jsem skóroval tolikrát a taky na hodně gólů přihrál. Teď už chci jenom dokončit práci a pak to dělat tak dlouho, jak jen dokážu.
0: Počasí.
2: V Jihlavě teploměr ukazuje 26 stupňů, v Košiticích nebo Vatíně 24. Noc očekáváme s malou oblačností a bez srážek. Teploty neklesnou pod 9 stupňů. Zítra zpočátku bude slunečno, v druhé části dne ale více oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. A to i v noci na pondělí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace v kraji. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A příjemný a pohodový víkendový poslech Českého rozhlasu Vysočina vám přeji krátce po 17. hodině od jeho mikrofonu. Dnešní díl cyklu Stopy fakta tajemství věnujeme odvážné antropoložce, která našla smysl svého života i vědecké práce na nebezpečném místě Filipín přímo mezi obávanými lovci lebek. Jmenovala se Michelle, všichni ale říkají Shelly. Její život byl krátký, ale výjimečný. Vyprávění Stanislava Motla poslouchejte hned po písnice.
8: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
7: No a také s Janou Kirchner, která přichází s hitem Modrá. Dříve, než si poslechneme výše avizovaný díl cyklu Stopy fakta tajemství.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Smrt na ostrově lovců lebek.
1: Skláněl se nad jejím bezvládným tělem. Nad tělem své mrtvé ženy, kterou před chvíli vytáhli z rozvodněné řeky, kam se zřítila z více než 60-metrového skalního útesu. Jakoby se ho zmocnila noční můra. Jeho ramena se chvěla. Vzlikal. Ku podivu mu však z očí netekly žádné slzy. Cítil jen bezmocný hněv a vztek. Jak mě takhle mohla opustit? Jak mohla být tak hloupá spadnout ze skály? Jak mohla jen tak odejít a ani se nerozloučit? Své tehdejší pocity Renato Rostal později popíše ve své slavné eseji Žal a vztek lovce lebek. Své zoufalství se pokusí rovněž zobrazit ve sbírce veršů nazvané Den pro Shelley. Zavzpomíná tu i na poslední společnou noc.
2: Shelley je klidná, já se bojím. Tu noc spím v jejím náručí. Další noc prudký déšť, štěrkové cesty, prudké zatáčky, vojenská kontrolní stanoviště, nejisté pády. Cesta noční tmou. Shelleyino tělo v dřevěné rakvi.
1: Shelley, to byla Renatova manželka a matka jejich dvou malých dětí, Michelle Shelley Cimbalist Rosaldová. Ve své době jedna z nejslavnějších sociálních a psychologických antropoložek na světě. Proslavila se především několikaletým pobytem mezi Ilongoty, příslušníky domorodého kmene, žijících na jižním pohoří Sierra Madre, na východní straně filipínského ostrova Luzonu. Mezi těmito lovci lebek žila Shelley střídavě téměř 10 let. Společně se svým mužem Renátem Rosaldem, rovněž antropologem. Smrt jeho ženy ho zastala natolik, že paradoxně ještě více otevřel pomyslné dveře svého bádání. Aby definitivně pochopil, že motivací filipínských lovců lebek, který svými rituály žil ještě i v čase pobytu obou manželů, není pomsta či dokonce potěcha za zabíjení, ale něco mnohem jiného, hlubšího. Nejprve si ale řekněme, kdo vlastně Michelle Shelley Rosaldová, jejíž tragická smrt v roce 1981 tolik zasáhla vědeckou veřejnost doslova po celém světě, vlastně byla.
3: Ona původně vystudovala na Harvardu anglickou literaturu a anglické dějiny. A v podstatě tady to vzdělání v lingvistice a v literární kritice jí potom později pomohlo jako antropoložce, když studovala vzdálené exotické kultury, také vlastně nahlížet jako literární text, číst jako knihu a pochopit je pomocí jazyka a pomocí toho, jak o sobě mluví ti lidé a jak popisují svůj svět. No a k antropologii se potom dostala ještě jako studentka, když navštívila kurz Evena Vogta, což byl antropolog, taky velmi charismatický, zajímavý pán, který v té době vedl v Mexiku výzkumný projekt Chiapas, v rámci kterého studoval život Májů, jakožto původních obyvatel Mexika na jihu v Chiapasu. A o tom faktu se často mluví jako o géniovi v rozvoji a motivaci studentů. A ta motivace mimo jiné spočívala v tom, že on je bral i právě do toho Mexika na výzkum a Michelle Rosaldová byla jednou ze studentek, co se tam s ním dostala a mohla si tak tam vlastně vyzkoušet svůj první samostatný terénní výzkum a takhle nějak se dostala vlastně k antropologii.
1: Tohle byla doktorka Adéla Šeredová-Puršová, která se již řadu let zabývá dějinami antropologie. Je mimo jiné autorkou obsáhlé studie právě o Michelle Shelley Rosaldové. Ve zmíněné studii o životě pozdější slavné antropoložky, která svůj život spojila s lovci lebek, napsala.
2: Život této rodilé New Yorkčanky by se letmým pohledem mohl zdát idylicky snadný a úspěšný. Shelley patřila do generace válečných dětí. Narodila se 4. května 1944. Vyrůstala však v poklidném a materiálně i intelektuálně bohatém prostředí židovské rodiny z vyšší střední třídy na Long Islandu s rodiči Dorothy a Samuelem a s mladším bratrem Andrewem. Vystudovala jednu z nejprestižnějších škol na světě, Harvardovu univerzitu. Provdala se za svého univerzitního spolužáka, se kterým měli dva syny. Jako velmi mladá získala profesorský titul a stala se všeobecně známou a uznávanou osobností ve svém oboru.
1: Jak autorka v následující pasáži zdůrazňuje, Shelleyin život, život, který předčasně vyhasl v pouhých 37 letech na úpatí filipínského útesu, nebyl konvenční a prvoplánově pohodlný. Zasazovat se totiž o ženská práva a společenskou spravedlnost bylo protkáno řadou dilemat a napětí mezi soukromou a pracovní sférou a nejednou dlážděnou překážkami a předsudky plynoucích jednoduše z toho, že byla ženou. Opět citujme ze zmíněné studie.
2: Na podzim 1964 Shelley potkala svou životní lásku. O 3 roky staršího studenta, budoucího manžela, otce svých synů a zároveň nepostradatelného profesního partnera Renata Rosalda. Bylo to v době, kdy se Renato stal čerstvě přijatým postgraduálním studentem kulturní antropologie na Harvardské katedře sociálních vztahů. Renato díky svému mexickému otci ovládal plynně španělštinu a bakalářský titul získal v oboru španělská historie a literatura. Vzali se 12. června roku 1966. V témže roce Shelley promovala na Radcliffe College a od podzimu zahájila postgraduální studium kulturní antropologie na katedře, kde Renato právě studoval 3. rokem. Rázem se tak z této dvojice stal manželský pár, spolužáci i spolupracovníci v terénu zároveň.
1: V roce 1967 se Shelley a Renato vrhají rovnýma nohama do velkého dobrodružství. Opět pokračuje doktorka Adéla Šeredová.
3: Oni se tehdy zvolili ke studiu společnost Ilongotů, což je takové velmi vzdálené, nemoc známé etnikum na severu filipínského ostrova Luzon. A pro ty Rosaldovi, jako pro mnoho jiných mladých antropologů, bylo tenkrát velmi jako lákavé jet na výzkum do co nejprimitivnější a nejvzdálenější kultury, což vlastně tady ti Ilongoté splňovali. Navíc oni byli velmi zajímaví tím, že se tam uchovali takový možná docela tajemný rituál lovu lebek, což jako nebylo v kontextu historie nic výjimečného. Ten lov lebek se tak nějak vyskytoval v různých koutech světa v průběhu dějin.
1: Dlužno dodat, že v době, kdy Shelley a Renato na filipínský ostrov Luzon, jde mimochodem o největší ostrov Filipín, který má rozlohu více než 104 tisíc kilometrů čtverečních, přicestovali, rituály lovců lebek, které mnohem z nás vyvolávají děs a hrůzu, byly stále ještě nezbytnou součástí života Ilongotů. Týž Ilongotů, kteří patřili do široké celosvětové rodiny lovců lebek. O těchto lidech se z oficiálních encyklopedií dozvíte, že zabitým nepřátelům usekávali hlavy a odnášeli jako vítězné trofeje či předměty kultu. Lov lebek

0: bitky si neschovávali jako válečné trofeje, ale naopak se jich zbavovali, odhazovali je daleko od sebe, kopali do nich, takže tady u toho lovu lebek to bylo takové dost neobvyklé chování, které vlastně žádný etnolog vlastně u jiných lovců lebek nezaznamenal. Takže to bylo to hlavní, co je na těch Ilongotech zajímalo. A během 9měsíčního pobytu na těch Filipínách zjistili, že 65 ze 70 dospělých mužů za svůj život ulovilo aspoň jednu lebku a že je to tam stále oblíbený zvyk. Ale bylo pro mě nepochopitelnou záhadou, když zjistili, jak ti Ilongoté jsou v každodenním životě jemní, citliví, mírumilovní lidé. Takže jako proč to vlastně dělají a hlavně, jak se to sami vysvětlují, to pro ty Rosaldovy bylo dlouho záhadou.
1: Na Filipínách Rosaldovy bádali 2 roky, od léta 1967 do léta 1969. V následujících letech se tam však opakovaně vraceli a celkově tam strávili skoro 9 let života. Postupem času si vytvořili něco jako druhý domov v této komunitě obávaných barbarů na válečné stezce, ve kterých kvetoucí ohnivé stromy probouzejí primitivní instinkty a nutí je opustit jejich lesní domovy a lovit hlavy. Alespoň tak psal o Ilongotech tehdejší filipínský tisk. Shelley na základě intenzivního terénního výzkumu publikovala celou řadu článků, které tyto představy částečně vyvracely a uváděly povědomí o Ilongotech na pravou míru. Knižně vyšla její studie v roce 1980 pod názvem Znalosti a vášeň, představa Ilongotů o nich samých a o sociálním životě. A je všeobecně považována za jeden ze 2 nejvýznamnějších odkazů, které Shelley zanechala antropologii.
2: Píše doktorka Adela Sheridová ve studii zasvěcené světově proslulé antropoložce Michelle Shelley Rosaldové. V době, kdy jsem s manželem Renátem prvně přicestovala, žilo to okolo 3500 Ilongotů. Mimochodem, co vlastně znamená slovo Ilongot? Pochází z domorodého výrazu Irungut. V překladu to znamená ten z lesa. Shelley a Renato našli k obávaným domorodcům cestu, citové pouto. Naučili se jejich jazyk. Naučili se také, což bylo nevídané, s nimi žít. Jak se ostatně ve studii doktorky Adely Sheridové doslova uvádí.
1: Na počátku práce v terénu Rosaldovi podnikali návštěvy a pěší výlety do okolí současných i opuštěných misijních základen, odhalili 10 rozptýlených osad, z nichž každá byla vzdálena od nejbližších sousedů od 20 minut až po několik hodin chůze. Osady byly tvořeny 2 až 19 domácnostmi, přičemž v každé domácnosti žilo v průměru 7 obyvatel. Nejnápadnějším rysem těchto osad byla zjevná absence fyzické organizace. Domy se nacházely v blízkosti zahrad, které se bezprostředně obdělávaly, byly od sebe vzdáleny až 30 minut chůze a mezi nimi nestály žádné společné budovy ani veřejné pozemky, jen řeky, špatně vyznačené lesní cesty a občas pole dozrávající rýže. Hlavním způsobem obživy Ilongotů bylo žďárové zemědělství, kdy se vypaluje lesní porost a na popelem zúrodněné půdě se pěstují plodiny. Pátrání po osudech a tragické smrti antropoložky Michelle Shelley Rosaldové, která dokázala dlouhé měsíce žít mezi obávanými lovci lebek, pokračuje.

0: Samozřejmě, že Rosladovi nejvíce zajímal lov lebek. Hlavně motivace, jež vedla k tomuto krvavému rituálu. Vždyť ve vesnicích Ilongotů se potkávali, jak Šeli uváděla, s vysloveně mírumilovnými a přátelskými lidmi. Opět citujeme ze studie o Šeli Rosaldové.
1: Neviděla zde, že by Ilongoté vraždili nevinné křesťanské misionáře v jejich krvelačné honbě za lidskými hlavami, jak se o nich psalo v oficiálním tisku. Pro Šeli bylo dlouho nevysvětlitelné,

0: plnou záhadou, proč tedy Ilongoté vlastně lebky loví? Jak je možné, že se oddávají tak násilné zábavě? A jak si to sami Ilongoté vysvětlují?
1: Šli Rosaldová později vzpomínala.
2: Když jsme požádali ilongotské přátele, aby nám řekli, proč zabíjejí, nezdálo se, že by jejich odpovědi vyjadřovaly dostatečný nebo vhodný důvod. Místo exotického příběhu o šarlatových stromech a šílených mladících nám Ilongotové vysvětlovali sami sebe výrazy, které se nám zdály příliš mdlé a obyčejné na to, abychom pochopili, co se zdálo být nepochopitelnou a bezohlednou láskou ke krveprolití.
1: Český antropolog Václav Soukup tuto situaci popisuje ve své knize Antropologie, teorie člověka a kultury.
0: Rosaldovi přišli na Luzon plni očekávání, že zde naleznou rituály a vzorce chování, které bude možné adekvátně pochopit a popsat prostřednictvím standardního zúčastněného pozorování a práce s informátory. Nic z toho, co je na Harvard University naučili, ale mezi Ilongoty nenacházeli. Místo vysvětlení motivů chování Ilongotů byli konfrontováni s jejich spontánností, improvizací a iracionalitou.
1: Měsíce plynuly. Shelley a Renato stále nenecházeli tolik potřebnou odpověď. Pak stále jednou Shelley dala do rozhovoru s dalším domorodcem. K jejímu překvapení jí řekl, že lov lebek je výsledkem emocí. Dejme znovu slovo doktorce Adéle Šeredové.
3: Doslova ten domorodec jí pověděl, že ne bohové, ale těžké pocity donutili zdejší muže k zabíjení. Jo? Že oni vlastně chodili někomu useknout hlavu, když se cítili smutní, úzkostní, naštvaní. A tenhle ten stav u nich dost často, no nejčastěji vlastně souvisel se ztrátou blízkého člověka. Takže to víceméně bylo i něco jako součást truchlícího rituálu. A důležité je také podotknout, že lov lebek byl výlučně mužskou záležitostí a probíhal skupinově, takže šlo i o jakýsi rituál mužské sounáležitosti a projevu vlastně soucitu a solidarity s tím truchlícím členem komunity.
1: Emoce, vnitřní svět člověka. Byla to právě Shelley Rosaldová, která, jak ostatně vyplývá i z biografické studie, ze které jsme tu už několikrát citovali, se víc než kdokoliv předtím ponořila do studie emocí a citů příslušníků jí zkoumané kultury. Vlastně tím vytyčila cestu pro své následovníky.
0: Shelley upozornila na hluboce zakořeněné pocity a vnitřní stavy bytí a otevřela tyto lidské interiéry antropologické analýze. Badatelé, kteří na tento způsob studia kultury navázali, šli pak ještě více do hloubky a kromě emocí a pocitů je zajímaly celé vnitřní světy a duchovní život lidí a to, jak se utváří v rámci jim vlastní kultury. Shelley Rosaldová se tedy výraznou měrou zasadila o to, aby se naše emoce v celé své rozmanitosti, iracionalitě, nevyspytatelnosti a prchavosti stali něčím, co musí výzkum lidské kultury jednou provždy brát v potaz.
1: Dodejme, že tohle však dokáže pouze člověk, který je nadstandardně vzdělaný a především má v sobě mimořádnou dávku vnímavosti, empatie. A to Shelley opravdu měla. Na přelomu konce 60. a začátkem 70. let se zaměstnavatelem manželů Rosaldových stane Stanfordská univerzita v Kalifornii. V čase, kdy jsou partnerky univerzitních pedagogů vnímány spíše jako poslušné manželky, které pouze svým mužům dělají potřebné zázemí, Shelley si doslova vzdoruje, že její pracovní a vědecká kariéra nestagnuje. Naopak, stále se vzdělává, publikuje odborné a oceňované práce. Hlavně pak iniciuje vydání obsáhlé feministické studie Žena, kultura, společnost. V biografii o Shelley Rosaldové se v této souvislosti píše.
0: 16 nejvýznamnějších feministických antropoložek své doby zde analyzuje postavení žen v jednoduchých lidských společnostech, vzdálených geograficky či časově. A hledá v antropologických záznamech údaje, které nám mají pomoct pochopit úděl žen v lidské kultuře a společnosti a zároveň zlepšit jejich postavení. Shelley byla nejen editorkou sborníku, ale sama do něj také autorsky přispěla. A právě teorie, kterou zde publikovala, je považována za druhý její nejvýznamnější počin v antropologii. Kapitola s jejím příspěvkem nese název Veřejný muž a domácí žena. Shelley byla přesvědčená, že ženy, i když mohou být důležité, silné a vlivné, v každé společnosti postrádají vědomou a kulturně uznávanou autoritu.
1: V roce 1974 se Shelley a Renato opět vydají na čas na Filipíny. Shelley získala další materiál pro svou pozdější knihu Poznání a vášeň. Ilongotské představy o sobě a společenském životě. V letech 1976 a 1980 se Rostadovým narodí dva synové. Ještě předtím v roce 1979 získala Shelley Stanfordovu cenu Lloyda W. Dickenspiela za vynikající výsledky v oblasti vysokoškolského vzdělávání. To už se ale blíží čas, kdy se Shelley a Renato opět chystají za lovci lebek. Tentokrát si sebou berou obě děti. Pětiletého Sama a sotva ročního Manuela. Opět citujme z biografické studie o Shelley Rosaldové.
0: Rosaldovi si tentokrát vybrali pro terénní práci etnickou skupinu Ifuagů, žijící stejně jako Ilongoté na severu ostrova Luzon, v dramatické krajině filipínských kordiliér, obklopeni vysokopoloženými rýžovými terasami. Ifuagové jsou známí svým velmi složitým a propracovaným náboženstvím a kosmologií, ve které figurují stovky bohů, a také jako etnikum, které v nepřístupném horském terénu nejvytrvaleji vzdorovalo španělským dobyvatelům. Pro Shelley a Renata to znamenalo objevování nových území a osad, zbližování s novou kulturou a navazování nových kontaktů.
1: 11. října 1981 se Shelley vydává v doprovodu k jedné osadě. Renato i s dětmi zůstává ve vesnici. Shelley slibuje, že se vrátí ještě před setněním a přečte chlapcům pohádku. Renato později ve své básnické sbírce Den pro Shelley napíše i tyto verše.
0: Shelley a Conchita jdou na výlet směrem k vesnici proti proudu řeky. Já si zdřímnu s našimi syny, kterým je 1 a 5 let. Hejno zpěvných ptáků náhle umlklo. O několik minut později Conchita vstoupí do chaty a řekne: spadla do řeky.
1: Shelley, která se dokázala bez problému pohybovat i v náročném terénu, na úzké cestě náhle uklouzla. Ztratila půdu pod nohama. Padala z výstrež 60 metrů do řeky. Nepřežila. Její manžel Renato se tuto tragédii pokusil vytěsnit pomocí, jak už víme, své pozdější studie Žal a vztek lovců lebek a rovněž básnickou sbírkou Den pro Shelley. Aby pochopili to, na co přišla už před časem jeho manželka. Doktorka Adela Šredová podotýká.
3: A víceméně skrz to se mu povedlo tak nějak ty Ilongoty pochopit, že oni mají opravdu vztek a smutek velmi úzce spojené, že jsou to u nich skutečně jako spojené nádoby a že vlastně to truchlení probíhá nějakou jako formou vybíjení se vzteku, což teda u nich znamená toto stínání obětí. A on vysloveně v té studii, ten Renato uvádí, že do té doby si neuměl představit tak silnou emoci, tak silný smutek, který skutečně vyvolá hněv.
1: Naštěstí Renato Rosaldo neřešil svůj smutek a vztek tím, že by někomu setnul hlavu. To je nadsázka, samozřejmě. Michelle Shelley Rosaldová měla v okamžiku smrti teprve 37 let. Bylo jí však souzeno, aby ji po své smrti inspirovala. Po celém světě. Svou vytrvalostí, svými sny. Odvahou. Nebyla a není sama, jak zdůrazňuje doktorka Adéla Šredová-Puršová.
3: No a navíc vesměs to byly velmi zajímavé dámy. Odvážné, nekonvenční, už teda jenom tím, že vystudovali vysokou školu, já nevím, prostě v 19. nebo na začátku 20. století, spoustu z nich, že se sami vydávali na vlastní pěst do vzdálených kultur na takovéhle jako dobrodružné výpravy. A jak už jsem zmiňovala tady u té Michelle, tak i většina ostatních byly zároveň takové angažované prostě občanské aktivistky a často vlastně bojovnice za lidská práva, za ženskou emancipaci, reformátorky vědy, takže proto mě to zajímá.
1: Michelle Shelley byla pohřbena na židovském hřbitově Riverside v New Jersey. Pohřbu v New Yorku se účastnilo přes 500 lidí. Stejně ohromující množství lidí přišlo na zárušní mši na Stanfordově univerzitě. O její smrti informoval také deník The New York Times. Nekrolog a články o jejím životě a díle se objevily v mnoha vědeckých časopisech a univerzitních tiskovinách po celých Spojených státech. Svět se loučil s pozoruhodnou ženou, která žila pro své sny, neznala strach a dokázala najít cestu i k nitru obávaných lovců lebek.

V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, se budeme věnovat vzniku lázeňství u nás. Jaké město se může pyšnit historickým primátem, řekne už za chvíli Martin Písařík. Teď nám zaspívá Petr Kolář. Hudba Karel Svoboda, text Petr Žižka a název písničky Ještě že tě lásku mám. Jože Kolář přeje příjemný a pohodový poslech.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vzniknul roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Za 4,5 minuty už tady bude 18. hodina a přihlásí se pořad o dechovkách, tedy dechovky pro Vysočinu. Samozřejmě na vaše přání, já už se těším na vzkazy, pozdravy i gratulace a do 18. Palo Habera. Láska, necestuj tým vlakom.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Česko i v neděli čekají bouřky, déšť může zaplavit podjezdy. Rekonstrukce umožní novoměstské střední škole navýšení kapacit. Havlíčkobrodští stolní tenisté bojují po dvou letech o titul extraligy. V noci déšť neočekáváme, zítra srážky až popolední. Nedělní teploty kolem 24 stupňů. Zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko zítra zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí od nedělního poledne až do půlnoci. Meteorologové neočekávají povodně ani přívaly vody z polí. Vrcholí totiž období sucha a voda by se tak měla vsáknout. Problémy hrozí jen tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a taky v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se taky stát, že množství vody nepojme kanalizace, jak vysvětluje meteorolog Vojtěch Umlauf.
3: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm, také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
2: Modernizace čeká střední odbornou školu v Novém Městě na Moravě. Cílem je mimo jiné navýšení kapacit pro výuku a ubytování. Kraj aktuálně hledá dodavatele projektové dokumentace za 6 milionů korun. Na samotnou stavbu pak hejtmanství počítá zhruba 250 milionů.
4: Novoměstská odborná škola nabízí i specializované obory s celorepublikovým zájmem studentů. Jde například o zaměření na železniční dopravu. I proto je ve škole velká poptávka po ubytování. Součástí prací bude i modernizace učeben a společných prostor. V Novém Městě půjde o první rozsáhlejší rekonstrukci po zhruba 45 letech. Loni už škola získala novou kuchyň. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Asi 5 000 lidí přišlo protestovat na dálnici v Brennerském průsmyku proti nadměrnému provozu, hluku a znečištění ovzduší. Podle agentury APA blokáda nezpůsobila žádné komplikace. Rakouská policie i regionální úřady totiž o protestu důkladně předem informovali. Uzavírka má skončit zhruba za hodinu. Brennerská dálnice je považována za hlavní dopravní tah přes Alpy, který spojuje střední Evropu a Itálii. Loni po ní projelo skoro 11 milionů osobních aut a asi 2,5 milionu nákladních vozidel.
1: Sport.
2: Stolní tenisté Havlíčkova Brodu hrají v těchto chvílích superfinále extraligy proti pražskému El Niño Praha. Pražané vedou 2-1, za tým z Vysočiny bodoval Pavel Širuček, za El Niño vyrovnal David Reitschpies a otočil Tomáš Konečný. Hraje se na 3 vítězné zápasy. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu svůj premiérový závod světového poháru vodních slalomářů. Na stupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před skoro 6 lety.
1: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou a Telči je 23 stupňů, v Košiticích 24. Noc očekáváme s malou oblačností a bez srážek. Teploty neklesnou pod 9 stupňů. Zítra zpočátku bude slunečno, v druhé části dne ale více oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. A to i v noci na pondělí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Mezi oslavicí a oslavičkou na Žďársku se stala nehoda cyklisty, na místě zasahují záchranáři.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hey. Je krátce po 18. hodině a to znamená, že na vlnách Českého rozhlasu Vysočina startují dechovky pro Vysočinu. Já vám přeji hezký poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99. Tak už víte, jakou písničku a pro koho se dnes objednáte?
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se dovolala paní Slávka Střebíček, kterou zdravím a vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Děkuji za přivítanou, pane Jožo, a všem dechovkářům přeji krásný poslech. Dneska budu hrát pro oslavence od Babouku k narozeninám mému synovi Staníkovi Divišovi a přeji mu hodně zdraví, štěstí a radosti a můj velký dík v péči a starostlivost o mě. Tomu děkuje vřele maminka. A druhé blahopřání posílám i jeho kamarádovi, inženéru Milovi Šorfovi z Níškova a přeji mu také zdraví, štěstí, lásku od svých nejbližších. Písnička bude i pro vás, protože vím, pane Jože, že máte rád Babouky.
1: Ano, ano.
2: A vím, že se bude všem posluchačům líbit. Velice vám děkuji a někdy naslyšenou.
1: Já také děkuji, přeji hezký večer a písničku všem posílám naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 do studia Českého rozhlasu je obsazena. Paní Marie je připravená. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Kolář. Já bych chtěla nechat zahrát písničku pro mého manžela, pana Jaromíra Chlubnu z Jihlavy, k jeho čtvrtým narozeninám. Mm-hmm. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, pevný nervy. Tomu přeje manželka Marie, vnuk Adam, dcera Eva s přítelem Pavlem. A tu písničku, jak jste našel.
0: Ano, chtěla jste něco rychlejšího od Moravanky, ano, tak doufám, ano, že Boršická polka se bude vašemu manželovi líbit. Já ho určitě také zdravím. Gratuluji, pevné nervy, to je základ úspěchu, pochopitelně. Písničku posílám. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se hezky a naschledanou.

0: Míla Vacek, to je velký zemědělec, který se nám do písniček na přání, respektive do dechovek pro Vysočinu, často hlásí z traktoru, ale dneska ho nečeká traktor, ale výlet na kole. Mílo, hezký den, ahoj.
1: Ahoj Jožko, před chvilkou si posluchačům přál hezký pohodový podvečer před 6 hodinou, tak to já přeju i tobě. Samozřejmě, jak si říká, chystám se na stvořidle na jedno pivko na kole. Po práci si musíme nějak odreagovat. No a abych přišel k tomu, dneska je Mezinárodní den brambor, tak já přeju nám všem pěstitelům, aby nám už taky trošku zapršelo, jinak nám toho na podzim moc toho nesklidíme. Zítra je Světový den bez tabáku, tak milí kuřáci, mohli byste si tu cigaretu alespoň zítra odpustit. A zítra je taky Den koní, tak posílám písničku všem, kdo se o koně starají, protože chovatelé koní jsou z 99% dobrý lidi, tak vám přeju, ať máte s koní vždycky jenom radost. Vybrali jsme s Jožkou písničku, která se jmenuje Čtyři koně ve dvoře. Zahraje nám tu kapela Doubravanka a ještě bych tu měl jednu pozvánku. Zítra v neděli o 14 hodin dechovkový.

0: Ono to člověk musí vidět, píše jeden kamarád druhému. Ahoj, půjdeme na jedno, pomlčka, dvě piva. A on mu odepíše, no jasně, půjdeme, ale 12 se píše bez pomlčky.
1: Tak. Dobrý.
0: Tak jo, tak posíláme písničku, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, díky.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A také paní Alenou ze Zvoně.

0: Hanzlíková, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hošku, já vás zdravím. Já bych prosila jednu písničku Chaloupky pod horami a bylo by to pro Marka Zlanchota, který mi včera posílal písničku taky. Mm-hmm. Tak já moc děkuji a přeji mu hodně zdraví, spokojenosti a dobré pohody. A posílám mu písničku Chaloupky pod horami a přeji mu hezký poslech. A vám děkuji mnohokrát.
0: Já také děkuji. Mějte se hezky. Písnička už putuje s krajankou. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Teď zdravím Jardu Zdačec, který je ovšem na chaloupce, ale každopádně telefon má u sebe a tím pádem budeme hrát. Je to tak?
1: Budeme hrát, Ješko, přesně tak. A protože já jsem minulý vlastně týden slíbil upřesnění času na vystoupení setkání dechových hudeb, které bude zítra v Telči, takže já to budu pomalu jmenovat, aby se to každej zapamatoval. Takže 13.30 je zařazení průvodu od zámku, ve 13.45 vystoupí majoretky Ritorno, ve 14 hodin bude hrát telská dechovka a v 15 hodin 30 minut to zakončí dechová hudba Dubňanka, tak samozřejmě zvu všechny posluchače a samozřejmě toho Luboše ze Sledova, protože bychom ho rádi poznali a nikdo si telský dechovky představ si vůbec nezná, co jsem se ptal jako zatím, jo, teda. Tak to je strašně zajímavý teda.
0: Ty jsi taky pěkný špion, poslíš člověče.
1: Já si všechno je školu věřu.
0: Dobře, tak jo. Tak děkujeme za pozvánku, zítřejší odpoledne bude v Telči ve znamení dechovek a nějakou pěknou písničku taky zahrajeme teď.
1: Zahrajeme pěknou písničku a protože ve čtvrtek na krásné 85. narozeniny Pavlínka Filipovská a já jsem tam vyštrachal písničku, která se jmenuje Já bych chtěl mít to foto a zaspívá to Pavlínka ještě s Milanem Chladilem, takže vlastně to bude k tomu, k těm jejím narozeninám, ať se jí stále daří, je pořád pěkná holka, abych to tak řekl, Joško, je to tak?
0: No rozhodně.
1: Ano, tak a písničku bych poslal ještě vlastně Verčer Pelřům a tam nechává včera hrát a Markovi Dolenžota to pošlem a Joško, písnička je pro tebe a zítra dám pozvánky zase na dechovky na příští týden, takže to je nabitý.
0: Tak se budem těšit, měj se hezky a písnička, ať se všem líbí.

Dechovky pro Vysočinu pokračují písemným přáním, protože i to je varianta, jak si můžete objednat oblíbenou písničku třeba přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu, anebo napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Zahrajte prosím písničku Princezna Zemlejna, hezkou pohádkovou pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle. Pusinky a písničku posílá Béďa.

0: Telefonní linka do studia Českého rozhlasu Vysočina je obsazená, má číslo 22 155 49 99. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, já bych vás chtěla poprosit, když byste byl tak hodnej a mohl zahrát dneska písničku Pivovarští koně švagrovi, který měl ve čtvrtek narozeniny v Dlouhé Vsi, Pepí Klement. A chtěli bychom poděkovat všem, kteří se postarali o tady tu oslavu. Mm-hmm. A když byste byl tak hodnej a mohl zahrát písničku Pivovarští koně. Děkuju vám moc krát.
0: Nemáte vůbec zač, písnička je připravená.
1: Jo, děkuju.
0: Ať se líbí. Naslyšenou, hezký večer.
1: Naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: Ale hlavně s vámi, našimi posluchači, a také Bohuškem z Poděšína, kterého tímto vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, já tě taky zdravím. A zítra mají narozeniny spolužáci, dvojčata jsou Pepa a Josef. Hezky to říkám, ne? Mm-hmm. Pepa a Panda, bráši, tak mají narozeniny spolužáci, tak jim přeju všecko nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a spokojenost. A zahráli bychom jim od Božejáků pod Křemešníkem.
1: Výborně, tak posíláme. Také zdravím, gratuluju a děkuju za telefonát. Ahoj.
2: Tak díky za zahrání.

0: Do Sedlejova tady zdravím pana Luboše, který tady byl již zmiňován, a přeji mu hezký podvečer. Dobrý den.
1: Díky vás, Jožo, díky, že jste mě takhle vzal, a zdravím všechny posluchače a milovníky tohle krásného pořadu, perfektního úplně. A dáme si zahrát teda Telecku, protože zítra to asi nestínu na Telecký náměstí, protože mám nějaký jiný akce, a takže to, tak si dáme zahrát dneska Teleckou a ty milovníci dechovky mi to nějak snad odpustí, takže se sejdeme někde jinde asi, jak to tak vypadá. Takže bychom to dali zahrát všem kamarádům a všem dobrým lidem a vám do rádia, Jožo, aby se vám takhle furt pěkně dařilo a byl jste furt takhle vitální, jak to je teď.
0: Doufám, jo? Že ještě budu, děkuju.
1: Jo, a budu se těšit zase příště naslyšenou nebo naviděnou třeba taky někde, no, budeme vidět.
0: Ano, já jsem i k vidění občas někde, no.
1: Jo, tak jo. Takže dobrý, díky
0: mějte
1: moc.
0: Mějte se hezky,
1: naslyšenou. Naslyšenou.

Dobrý den, rádi bychom vás požádali o zahrání písničky na přání v Dechovkách pro Vysočinu pro naši milovanou maminku a babičku paní Alenu Šandovou, která dnes 30. května slaví své krásné 70. narozeniny. O zahrání písničky žádají její synové Vladimír, Petr a Martin a také dcera Alena s celými svými rodinami. K tomuto významnému jubileu jí chceme popřát hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, klidu, lásky a mnoho dalších let plných krásných okamžiků, ať ji stále provází její úsměv, dobrá nálada a životní síla, která nás všechny inspiruje. Pokud by to bylo možné, budeme moc rádi za zařazení písničky do vysílání. Děkujeme a přejeme hezký den. Já také děkuji za tu úžasnou gratulaci. Jenom škoda, že jste nenapsali, jakou písničku konkrétně byste chtěli vaší mamince zahrát. Tak já doufám, že paní Alenu Šandovou potěšíme nejen gratulací, ale i směskou od Jižanů a Mistřiňanky, jihem Čech a Moravy.

Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Vy oči modravé. Děkuji, Jiří. Tak to je SMS, kterou jsem dostal, přečetl a teď písničku zahraji.

Více přání se už do dnešních dechovek bohužel nevejde, protože za 2 minuty a pár vteřin už tady bude 19. hodina a tu poslední písničku posílám vám všem, na které se dnes nedostalo. Zase zítra mezi 18. a 19. budeme plnit vaše dechovková přání. Loučí se Jožek Kolář.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kraj hledá projektanta pro polyfunkční dům v Jihlavě. Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. Stolní tenisté Havlíčkova Brodu v superfinále extraligy nestačili na El Niño Praha 3-1. V noci déšť neočekáváme, zítra srážky až popoledni. Nedělní teploty kolem 24 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý večer. Projektanta budoucího polyfunkčního domu u jihlavské nemocnice hledá kraj Vysočina. Budova na ulici Bratří Čapků by měla mít 5 pater s více než 70 byty. Přiléhat k ní bude i 200 parkovacích míst. Samotná stavba vyjde podle odhadů kraje na zhruba 700 milionů korun.
2: Budoucí bytový dům by měl sloužit zejména k ubytování zaměstnanců organizací kraje Vysočina, konkrétně například zdravotníkům nebo záchranářům, což by mohlo zjednodušit nábor potřebných profesí. Současně dům reaguje na nedostatek bytů ve městě. Práce by měly začít příští rok a hotové by mohly být v roce 2029. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko zítra zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí od nedělního poledne až do půlnoci. Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
3: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
0: Stolní tenisté Havlíčkova Brodu v superfinále extraligy nestačili na El Niño Praha 3-1. První utkání finále ovládl Pavel Širuček, o otočku se ale postaral dvěma body pražský David Reitšpís a jedním vítězným zápasem Tomáš Konečný. El Niño extraligu ovládlo po 7 letech. A fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu hrají finále Ligy mistrů. Londýnský celek po prvním poločase vede 1-0. Trefil se Kai Havertz.
1: Počasí.
0: Jihlava hlásí 25 stupňů, Velké Meziříčí 24. Noc očekáváme s malou oblačností a bez srážek. Teploty neklesnou pod 9 stupňů. Zítra zpočátku bude slunečno, v druhé části dne ale více oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. A to i v noci na pondělí. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi obcemi Kámen a Sedletín se stala nehoda auta, na místě zasahují policisté.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krátce po 19. hodině vám Juža Kolář přeje příjemný a pohodový zbytek dnešního dne a těším se na vás opět zítra dopoledne.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického. V jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni, to nebyla naše iniciativa, to byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence, takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia a bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje, co všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být i mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jaký mluví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná celoživotní vztah velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, tato my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národního zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plný infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Na Opočně a do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese nebo toho krásného řemesla nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní. V tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu sokolníků Tomáš Kunca.
1: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých. A arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky.
2: Důvodem k těmto slovům po případě obava Magdy Faltové, předsedkyně výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, bylo uznesení vlády číslo 302 z letošního 18. května. Týká se přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády České republiky na ministerstva spravedlnosti, kultury, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. O tom, co se vlastně stalo a jak se situace dál vyvíjela, budeme mluvit. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Už v pondělí 25. května se změna dočkala vlastních změn. Není ale jisté, zda jsou konečné. Jisté je, že ti první vyvolali na veřejnosti a v odborných kruzích kritické reakce. Mnozí nevěděli, jaký signál krok vlády představuje.
3: Já vlastně nevím, jak ho úplně číst, jestli se tedy máme obávat toho, že nás lidská práva, práva menšin, práva Romů, práva ostatních skupin teď budou zajímat méně, nebo co to vlastně přesně znamená?
2: To pro pořad My a oni řekl dětský ombudsman Martin Beneš. Předtím ale spolu s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem a jeho zástupcem Vítem Alexandrem Šormem podepsal nesouhlas s tímto krokem.
3: Spolu s kolegy jsme se vyjádřili svůj nesouhlas a svoje znepokojení s tímhletím krokem.
2: Jedná se o organizační změnu, nebo to může mít hlubší následky, například na postavení právě dětských uprchlíků nebo nezletilých migrantů?
3: Já se obávám, že to může mít i jako konkrétní negativní dopady, už proto, že vlastně odbor lidských práv byl záměrně nastaven jako mezirezortní. Právě proto byl na úřadu vlády České republiky, tak aby byl nad těmi rezorty a aby nějakým způsobem propojoval, koordinoval, integroval při implementaci lidských práv do těch jednotlivých rezortních politik a legislativ. Takže tím, že se ten odbor teď vlastně nějakým způsobem delimituje a rozdělí na jednotlivá ministerstva, tak o tu nadrezortnost přijde a z mého pohledu to je prostě chyba a může to skutečně znamenat ohrožení těch jednotlivých skupin. Prostě my jsme se vyjádřili jasně už, že ten krok nepovažujeme za šťastný, považujeme ho za jak z organizačních důvodů velmi, velmi jako diskutabilní a potenciálně zhoršující postavení lidí, jejichž práva mají být chráněna.
2: Bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková, Laurenčíková nebo Helena Válková také změny kritizovali. Slovy své tiskové mluvčí Karly Mráčkové vláda argumentovala, že existují důvody, proč tento systém měl být nastaven už dávno.
4: Jde jednoznačně o zjednodušení celého systému, aby fungoval efektivně. Jen odbor rovnosti žen a mužů s odborem lidských práv zajišťují společně 6 rad vlády s téměř 40 výbory a pracovními skupinami, které často projednávají stejná témata. Jednotlivé agendy budou teď přímo propojeny s rezorty, kde se jejich převážná část reálně řeší a vždy řešila. Strategické směřování dál zůstává přímo pod premiérem na úrovni rad vlády, které předseda vlády řídí. Tam se určuje směřování, na jednotlivých rezortech bude samotný výkon. Současný stav nedává smysl a pod úřadem vlády tyto odbory zůstaly jako relikt. Úřad vlády má být především servisním místem vlády tak, jak je to i popsáno v kompetenčním zákoně.
2: S krokem, způsobem komunikace ani argumenty většina expertů a odborníků veřejně nesouhlasila. Někteří z členů vládních poradních orgánů odevzdávali své rezignace. Celá situace vyústila po týdnu novou stěhovací změnou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na tiskové konferenci 25. května prohlásil.
5: Na základě všech těch připomínek a děkuji za všechny ty maily a připomínky jsme otevřeli znovu téma přesunu agent, protože ve veřejném prostoru samozřejmě se objevily spoustu různých dezinformací. Vládní zmocněnci pro lidskoprávnou agentu Táňa Malá nebo menšiny Lucie Fuková i koordinace protidrogových záležitostí, to všechno se nemění. Takže rady se nikam nepřesouvají. Co přesouváme, jsou jenom úředníci. Nebudou sedět na úřadu vlády, ale na ministerstvu. Ty rady nadále řídím já a budou tam zástupci různých rezortů. Samozřejmě nadále tam bude ta nadrezortnost.
2: Premiér Babiš připomněl, co si přáli a čekali od přesunu.
5: Náš cíl je od začátku jediný, a to, aby to fungovalo lépe a aby ty agendy z té změny těžily. S ohledem na veřejnou debatu jsme se rozhodli pro dvě úpravy. Za prvé, zřizujeme dvě kanceláře přímo pod premiérem, jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti. Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. A nadřízeným těch úředníků budu přímo já, doteď to byla vedoucí úřadu vlády a vládní zmocněnkyně tak bude mít vlastní tým pro koordinaci lidskoprávní politiky, včetně mezirezortního připomínkového řízení. Druhá změna je, že odbor rovnosti žen a mužů se nově nepřesouvá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, ale bude pod ministerstvem spravedlnosti.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: Jednání o přesunu lidskoprávných agent se ukázaly jako příležitost promluvit si o výboru pro práva cizinců. Jaké to být poradným orgánem, přes který proházejí skoro všechna migrantská témata? Co se může změnit za měsíc? Když jsem kdysi psala dopis výboru, uváděla jsem adresu úřadu vlády. Mám to napsat i v červenci? Ptám se předsedkyně Magdy Faltové.
1: No, to je dobrá otázka. Podle usnesení vlády tak bych řekla, že ne. Ale na druhou stranu z vyjádření pana premiéra se zdá, že on nadále chce předsedat těm radám. A pak je tady samozřejmě otázka, jestli rady nakonec tedy podle něj zůstávají na úřadu vlády bez toho aparátu a tedy pravděpodobně i výbory jako poradní orgány těch rad. Ale jinou odpověď v tuhle chvíli nemám.
2: Když už mluvíte o Radě pro lidská práva, ta poslední schůzka byla 12. května. Jestli aspoň pod různě byla nějaká informace o tom, že ta agenda lidských práv se bude stěchovat?
1: Nebyla.
2: Jak vnímáte fakt, že se takové rozhodnutí konalo bez odborných konzultací?
1: Tak já myslím, že to je rozhodnutí poměrně fatální pro ty agendy lidských práv, národnostních menšin, občanské společnosti a samozřejmě i pro tu oblast rovnosti žen a mužů. Jsou to všechno průřezové agendy, které právě potřebují tu centrální koordinaci. Vnímám to velmi negativně i proto, že všichni, kdo v těch poradních orgánech působíme, tam působíme bez nároku na honorář, jako dobrovolníci pro ten stát, aby se ty věci zlepšovaly, aby tam byla vlastně nějaká platforma pro diskuzi a řešení situací, které jsou jako komplikované v těch agendách. Neproběhla žádná debata ani mezi těmi úředníky, kterých se to týká. Považuji to za projev nezájmu o tu samotnou problematiku. Je to neúctivý a je to nedemokratický, protože právě ty poradní orgány jsou projevem určité participace na té správě věcí veřejných.
2: Nicméně vedoucí úřadu vlády se vyjádřila o odborných konzultacích jako o tlaku a že by v tomto případě to rozhodnutí nebylo možné. Je tomu tak?
1: Myslím, že odborná i veřejná diskuze do demokracie patří a myslím, že je důležité právě proto, aby to bylo nějaké dobré participativní vládnutí, naslouchat tomu, co ty odborníci, ale i veřejnost, která se to dotýká, říká. Samozřejmě to nutně nemusí znamenat, že to vždycky musí uposlechnout, ale pokud tomuhle říkáme nátlak, tak by to znamenalo, že jediný, kdy můžeme vyjádřit svůj názor, je ve volbách.
2: Jedná se o rozsáhlý rozhovor pro deník N, ve kterém paní vedoucí mimo jiné se zmínila o tom, že si myslí, že jde o takový jednoduchý odpor k změnám tím pracovním.
1: Já souhlasím s paní Tinde Bartou, že prosazovat změny je náročný a určitě by tento návrh, kdyby šel do nějakého mezirezortního řízení nebo do jiné formy diskuze s těmi poradními orgány, tak by na odpor narazila, ale možná by to mohlo ukázat, že to není ta cesta, anebo třeba by se ukázalo, že část té agendy se dá někam přesunout, může být ta agenda efektivnější, může být efektivnější na úřadu vlády, kdyby třeba mohla vzniknout sekce, která by znamenala, že nebude vše spadat pod ní, že by to třeba získalo větší efektivitu všeho. Ale pokud takovou diskuzi ani nepřipustím, tak se to asi nikdy nemůžeme dozvědět.
2: Jak vy vidíte práci výboru v těch nových okolnostech?
1: Já si to v tuhle chvíli moc představit nedovedu. Z těch informací, které máme, se zdá, že to usnesení směřuje k tomu, že se budou měnit vlastně statut, nějaké jednací řády, obsah těch poradních orgánů. Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky. Zároveň si myslím, že právě ta ztráta té nadrezortnosti, že to vlastně oslabí.
2: Mezitím se, jak jste slyšeli, vláda opět vrátila k tématu přesunu a částečně upravila první usnesení. Komentář Magdy Faltové jsem natočila po telefonu.
6: Změny k přesunu agend představené na tiskové konferenci vlády v pondělí 25.5. nepovažuji za dostatečné. Neposkytují žádné záruky, jak celý systém bude fungovat, naopak dále tříští jednotlivé odbory na více míst. Není k dispozici žádný dokument, který by změny více vysvětloval a opět nebyly nějak diskutovány s experty a expertkami. Veškeré mé výhrady tak stále trvají a obávám se o budoucnost jak agendy lidských práv a menšin, tak rovnosti žen a mužů.
2: Téma bylo aktuální ve středu 27. května, kdy se premiér Andrej Babiš spolu se šéfkou úřadu Tinde Bartou snažili vysvětlovat členům jednotlivých rad vlády, expertům na problematiku lidských práv, národnostních menšin nebo duševních ozdraví či protidrogovou politiku, proč kabinet schválil přesun. Někteří odborníci ale schůzku opustili dřív. Jednání pro Český rozhlas sledovala kolegyně Daniela Brichtová.
7: Ti, kteří opouštěli to jednání předčasně, tak zmiňovali, že vůbec nešlo o jednání, že se nevedl dialog. Dokonce to označili i za komedii nebo šaškárnu. Mezi prvními odešla například ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem Jitka Poláková. Stejně reagovala i expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
8: Jsme dostali prostor pro dotazy, které ale byly podmíněné tím, že oni nám vysvětlí, co nechápeme. A vysvětlí nám, proč je to vlastně skvělý nápad.
7: Odborníci dál trvají na svém, tedy na zachování současného stavu. Předsedovi vlády předali dopis, který podepsalo přes 60 odborníků a členů rad a výborů, které teď působí při úřadu vlády. Iniciátorkou dopisu je bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
9: Ta usnesení, která ta jednotlivé rady přijímají, tak ta jsou tvořena právě dnes na úřadu vlády s tím, že jim dávají tu odbornou expertízu úředníci, kteří jsou nezávislí na jednotlivých ministerstvech.
7: Ta zároveň připomíná, že Česko je vázáno řadou mezinárodních závazků v otázce lidských práv.
2: Premiér Andrej Babiš posoudí do konce týdne návrhy expertů a do pondělí by měl oznámit výsledek. Na příští mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Změny ve vládě premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr a policie pátrala po ztracených parašutistech. Hokejisté Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá změny ve své vládě. Uskutečnit by se mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Jakékoliv spekulace o výměně ministerských postů jsou podle premiéra Babiše nesmyslné.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
2: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Záchranáři a policisté dnes museli zasahovat na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr totiž narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo celkem 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc nakonec potřebovali 2 muži, upřesní mluvčí hradeckých záchranářů Lucie Hanušová.
4: Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
2: V jeskyních na Pomezí na Jesenicku začaly opravy elektrické instalace, která už je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemí labyrintu. Omezit má například vznik takzvané lampenflory, říká správce jeskyní Martin Kubalák.
5: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že trňová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla. Sport.
2: Hokejisté Švýcarska jsou ve finále letošního mistrovství světa, když doma porazili Norsko hladce 6-0. Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem začalo před několika málo minutami.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno, na jihozápadě a také na severovýchodě území přechodně až oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky i bouřky. A zejména v jihozápadní polovině území budou srážky častější, naopak na severovýchodě jen ojedinělé. Maxima mezi 24 a 28 stupni, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Brněnsku v Židlochovicích je zavřená silnice číslo 416. Je to hlavní průtah městem. U prodejny Penny havarovala 2 vozidla a je to vážná nehoda. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Přejeme příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vousy jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén goth. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky. A Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda využije ke změně financování Českého rozhlasu a České televize současné zákony. Návrh ministra Klempíře už nebude řešit. Na českých silnicích letos zemřelo už více než 20 motorkářů. A počasí zítra z počátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Novým mediálním zákonem ministra kultury Oty Klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. A k tomu podle premiéra stačí změna existujícího zákona.
3: Na Klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Na českých silnicích letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomoci elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla v Jeseníkách. Upřesní vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
2: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpět v bazilice v Jabloném v Podještědí. Dnes byla vystavená na hlavním oltáři a dohlížela na ní policie. Církev ji ale dnes vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež. Po dnešku by tak lebka měla být uložená v hrobce.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Na jihozápadě a na severovýchodě republiky přechodně až oblačno. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky a bouřky, a hlavně v jihozápadní polovině České republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě republiky budou jen ojedinělé. Maxima zítra většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách a přehánkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, pozor na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce v omezení u Drysic. Na 9. kilometru stojí osobní vozidlo, projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem, co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně

0: to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
1: A máme tady další dotaz.
2: Mám vořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už povětlí hleze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten vořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
1: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
3: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat, nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
1: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí, my jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklou starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovým okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zaskrývací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu. Protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníkovi přijdeme na oblídku, tam radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přihoblujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech, vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volit třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu a pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Čeští meteorologové opět varují před bouřkami. V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v prestižní lize mistrů. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později, a to hlavně na jihozápadě republiky, přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Velkou část Čech, dále také Vysočinu a Znojemsko, zítra zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od zítřejšího poledne až do půlnoci na pondělí. Problémy hrozí zejména tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
3: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm. Také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
2: V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, říká vedoucí lékař Antonín Chudárek.
4: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
2: Už třetí sezonu zahájil turistický autobus z Liberce směrem na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovou dráhu, která po pádu před 5 lety stále není v provozu. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK o ty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě více posílená.
5: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první dva roky provozu jsme připravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15 a 20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí. Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v lize mistrů. Ve večerním finále v Budapešti proti Arsenalu vyhráli na penalty poté, co utkání skončilo po prodloužení 1-1. Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž o první ligu ovládli 8-0 a zůstávají tak v nejvyšší domácí soutěži. Ostravský záložník Jiří Boula po utkání vyzdvihl početnou podporu svých fanoušků.
6: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
2: O posledním týmu pro nový ročník nejvyšší domácí soutěže se rozhodne zítra odpoledne. Slovácko doma nastoupí proti brněnskému Artisu. První zápas Celek z Uherského Hradiště vyhrál vysoko 4-1. Počasí. Zítra bude velmi podobně jako dnes, nejdříve ale předpověď pro noc. Má být jasno nebo polojasno, na jihozápadě a severovýchodě republiky přechodně oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno. Během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti, postupně přehánky a bouřky. A hlavně v jihozápadní polovině republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě budou jen ojedinělé. Maxima většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v přehánkách a bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Je za sjezdem na Koberovice dálnice neprůjezdná. Na 80. kilometru havarovalo několik vozidel. Uzavřené místo mohou osobní vozidla objet z exitu 75 přes Senožaty a Miletín na exit 81. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
8: Dobrý den, to je pan Marván.
9: Co? No, kdo?
8: Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
9: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
8: Prosím tě, co ještě děláš doma?
9: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
8: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
9: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
8: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
9: Co?
8: Ale mě je to fuk.
9: Jo? Tak to je to fuk?
8: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
9: Tak.
8: Ale ne, že já tebe budu schánět.
9: Ajím, to je mi.
8: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
9: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
8: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
9: Počkej, až přijedu dolů. Jo, jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
5: Jak malý chlapci něco? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak klid, no tak mě to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer.
6: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný štým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Umí kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska z DTR. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Vidí vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
6: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sami prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, bude mi motiku, budeme šroubovat, motiku, tlátku.
5: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
6: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
6: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
6: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Šňůra, právě jsem ti vyvolal, tak si vlez nějakou šňůra.
6: No to jsem nelez.
5: No,
6: místnosti.
5: No jenže tam se dostal samočině, ta šňůra tak kroucená, páč je zbytečná, to je stejně všecko jenom ozdoba.
6: Ozdobí,
5: to se urve.
6: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, páč je zbytečná, to je stejně všecko jenom automat.
6: Automat. Jako bifet.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
8: no.
7: Že bychom zaspívali spolu.
8: No. Jako, no. Jirkou bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívá.
7: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
8: Gota. Pánové,
7: na zdraví. Počkej, ale není, počkej. Ne,
8: no jistě, dá. Já nemůžu.
7: Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
9: 5, 4.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Ale počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
8: On nebude tutově doma.
9: Ještě.
8: No, není.
9: Vem si ho. Ne, teď.
8: No, tak ahoj.
7: Počkej.
10: Haló?
7: Haló, to je Karel Gott?
8: Počkej.
10: Haló?
7: Tady je Kajzer.
9: Jirka Korn. Ahoj.
7: Co chceme? Prosím tě, Karle. Dobrý večer.
9: No.
7: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
8: No, vidíš.
7: Tak to jsou to pro noviny. Gott telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
9: Jsou
10: to
9: pěn.
10: To nic, upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
10: Tak já jedu.
7: Fajn, prima.
8: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
8: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete.
7: Dobře,
8: jo?
7: A pak tě zavoláme.
8: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: roce 2002, schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Race v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
1: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
1: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
1: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
2: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
3: Jsme se líbali.
0: Cože?
1: Tak pa.
0: No počkej.
1: Sbohem, George.
3: Ale Sabrino.
1: Ty jsi si opravdu myslela, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
3: Jak to?
1: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
3: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
1: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
4: Prosím.
5: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, ve.
4: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
6: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů. Pro mě je to zásadní otázka.
5: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
6: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom bílém kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
5: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondětý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
5: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze. A on ti mi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, Špek, tak tenhle Špek já znám z paměti, to a taky jednou, jednomu šla korávy žehlit.

0: košili, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý masa, celý rozjařený, a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, ve. Hele, Veruno, ty mě znáš. Já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, ve. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, ve. Ale já ty sekty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňach, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, vy. Hele.
1: Vesno, prosím vás, nezlobte se, ale já si mám...
0: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš, mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek, stylovej, vy. No kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, vy. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, vy. Holka, podrž se, on to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vy.
1: Slyšel, méně vejte se,
0: ale já... On dal na sporách spánek a říkal, že prostře, vy. No já tam stála jak mokrý džíny, protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, vy. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, vy.
1: Nešlo,
0: tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, vy. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, vy. Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
1: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
0: Cvok,
1: ale ne, já...
0: Co?
1: Rozumíte, já jsem s tou Veronou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píše? Haló? Haló, tady je Brčka. No, kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne, Prtko. Brčka.
6: Brčka. Pane Prtka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Prtka, vydrž.
5: Já vás ne... Haló? Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló? Co je s tím spojením? Haló? Haló?
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal láhve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný. Tam stála taková už trochu chycená, jako slečna. Pá, jasně, já to zařídím. Já jsem nějaká Eva, pám, ahoj, Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit? Kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. Já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamnot, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Teď se jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno! Mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavřete to položili. Oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala, vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbej, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschledanou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké... Ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl. Tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
10: Haló, to jsem já, ono je, prosím.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, hergot, mě to ní, jo, mají nějaký hovadu, Jo, sakra. No, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No jo, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvoněte to, kurník šopat, přicházím. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tý, v obličeji svýmu, zvedně
3: na žišmarja. Vy to mačkává, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Špatníky místo prstů, co já si to otluču ty prsty svoje od takovýhle
3: dělita. Hrgově, dělá špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo ovšem, tam by vám to šlo.
5: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
5: No, dobře,
2: ping.
5: No, tak já to mačkám. Ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
5: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán.
5: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
5: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijelou zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
5: Cože?
2: Co? Promptně.
5: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhliku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdelaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
5: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. Ta potom šáhne ani nemrknete.
5: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
5: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno, koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej?
6: Pane, k
2: Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme zdravé. Volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
6: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
7: Ano?
8: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
7: Já se jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
8: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
7: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
8: Tak to bychom si nedovolili. Je u vás, prosím vás, Karel Šík také?
7: Jo, je tady, mé mi okna.
8: No, a jak to?
7: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
8: Aha, tak Karel Šík, mé je okna, co děláte vy?
7: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
8: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
7: No, tak je.
8: Dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
7: Děkuji.
8: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
9: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
8: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo na Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
9: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
8: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
9: Ano.
8: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
9: Ano.
8: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
9: Ano, já bych to rád.
8: Jo, no to...
9: Sám potom.
8: To věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
9: No já nevím,
8: schválí. Vraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
9: Je to nutný, aby...
8: Je to nutný, velice nutný je to.
9: Já trošku poboženu, tak to dodělá a my přijdeme, no.
8: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
9: Tak jo, tak nashledanou.
8: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
10: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se rekne a pohodí. Ty musíš telefonovat tak, že když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já zazvonil telefon, má na to sedla. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela klidně, když jsem ještě udělala prostě nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkám mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. A jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že je nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Sobotní noční linka právě začíná. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Když láska překračuje hranice, to bude dnešní téma. Láska si nevybírá podle hranic jazyka ani země, odkud člověk pochází. Někdy nás život spojí s partnerem z jiného kraje, jiné kultury nebo úplně jiné části světa. Takové vztahy mohou přinášet krásné obohacení, nové pohledy i zajímavé tradice, ale někdy také nedorozumění nebo chvíle, kdy je potřeba hledat společnou cestu. Žili jste nebo žijete ve vztahu s člověkem z jiné země, kultury nebo prostředí? Co vás obohatilo, překvapilo nebo třeba zaskočilo? Jak reagovala rodina a okolí? A myslíte, že jsou si dnes lidé napříč světy blíž než dřív? Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, přeju krásnou noc a posílám zpěvačku Lucí Bílou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Jaké to je, když domov najednou znamená dvě země najednou? Dnes si budeme povídat o vztazích, které spojily lidi přes mapu světa. A je s námi David, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Davide, jak to, že ještě nespíš, kolik ti je let?
2: 13.
1: Máš mladší hlas. Tak na druhou stranu je víkend, tak proč ne? Řekni mi, co máš teda k tématu. Já teď nevím, jestli teda budeš mít o čem vyprávět, když je ti 13, všechny lásky tě teprve čekají. No. Ale možná, že pro nás budeš mít příběh někoho z tvé rodiny.
2: Já nemám z mý rodiny, ale mám jednu holku ze školy, jmenuje se Káťa, je to Ruska a miluju ji.
1: Aha, takže ty jsi teď zamilovaný do někoho, kde pochází z jiné země. Tak nevím teda v těch 13 letech, kolik má smysl, abych se tě doptávala, ale zase by si možná rádi poslechneme příběh první lásky. A už jsi to řekla, ona to ví?
2: Jo, to víte, že jo, mě se na ní líbí nejvíc ty copánky, jak má, že jo. Ona teda miluje jinýho, ale já jsem jí řekla, ať se do mě zamilá, dala mi už pusu, takže už je to taková ta první láska, no.
1: No počkej, tak chodí s tebou nebo chodí s tím druhým?
2: No, spíš se mnou.
1: Spíš, a to jde, když řekneš spíš, to bys měl vědět jistě, kamaráde.
2: Jo, spíš se mnou, je to, protože mi dala pusu, no, nechá si ode mě sahat na vlasy, takže je to dobrý.
1: Nechá si od tebe sahat na vlasy, no, tak na tím budu chvilku přemýšlet, jak to myslíš, že co to znamená.
2: Hodně ty copánky, jo, co mají dobrý, ty holky. Fajn.
1: No a první rande, první pořádné rande, už bylo nebo bude?
2: Bude, ještě nebylo.
1: A jak si to představuješ vůbec, to první rande?
2: No, podle mě nějakých ve 18, 17, spíš 18, že bychom se chtěli sednout někam do restaurace, nějaký kafičko, takový pusinkování, že jo, a tak.
1: Počkej, no. Pochopila jsem to dobře, že říkáš, že budeš čekat s tím prvním rande třeba do 18?
2: Jo, aby se to mohli pořádně oslavit, že už jsme dospěli a tak.
1: Tak za 5 let? Super! Davide,
2: to dřív bylo, že já jsem ji moc neměla rád, ale najednou jen tak z ničeho nic jsem se zamiloval.
1: No, to bývá z ničeho nic.
2: No. Davide. Já jsem měl jinou, byla Češka, ale ta mě zradila, nebo mi ji přebyla už teď nekamarád, takže teď mám tu Káču, že jo.
1: Dobře. Tak to je hezká zpráva, zamilovanost umí člověku vykouzlit úsměv na tváři. Ty jsi ho vykouzlil i nám teď, tady ostatním posluchačům, protože bylo milé potkat někoho, kdo to má ještě všechno před sebou. Tak ať se ti daří a ať máš odvahu ji na to první rande pozvat možná dřív než v těch 18. Krásnou noc ti přeju, Davide.
2: Mně se na nich líbí, jenom jak voně, jak má ty copánky, to se mi líbí opravdu nejvíc, abych vám řekl pravdu.
1: Fajn, tak je pozdravuji a můžeš říct, že jsi o ní mluvil v noční lince, uvidíš, co tě na to řekne.
2: Pozdravuje ti Jarka Barboříková, tak nebojte.
1: Ahoj. Některé příběhy začínají za rohem, jiné tisíce kilometrů daleko. Právě těm druhým patří dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pojďte mi zavolat, pojďte si se mnou povídat.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Každá kultura má své zvyky, ale city bývají všude podobné. Jaké zkušenosti máte se soužitím napříč hranicemi? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a je s námi pan Robert z Olomouce. Vítejte.
1: Dobrý večer. Za bolševiku nebo za totality můj tata utekl za hranice, takže mám tatu ve Vídni v Rakousku. Občas se vidíme, ale teď jsme se už dlouho neviděli teda, telefonujem si. Ale spíš víně takové dotaz, možná to budete vědět, možná ne. Jestli může mít člověk dvě občanství, protože on byl vlastně tady ve státě, pak utekl. A tím pádem už je tam dlouho, tak budu mít i rakouské občanství. Takže v některých státech ta možnost je, ta v některých není. Tak spíš se ptám, jak to je třeba v Rakousku, jak je to u nás.
0: No, člověk může mít dvě občanství, někdy i víc, pokud to právní předpisy těch dotyčných států umožňují.
1: Jo, takže to v každém státě jinak.
0: Mm-hmm. V případě České republiky je dvojí občanství možné. To znamená, že ten český občan může mít občanství jiné země, aniž by přišel o to české. A stejně tak může někdo získat to české a ponechat si původní, ale jako svým způsobem to je k tématu, ale
1: no je, pojďme, to tam, ano, to právě ano, zajímá,
0: ale pojďme teda k tomu gro, o čem byste chtěl vyprávět. Je to právě ten vztah s tím tátou, anebo budete rozvíjet něco jiného?
1: No, spíš bych řekl ten vztah s tím tátou, protože on mě jako, že když je tam, tak jasně, že mě chybí, že bych byl radši, kdyby byl tady. No, ale tak jako to jsou takové věci, které asi nezmění, mě to jeho rozhodnutí a respektuju.
0: No a jak často se vídáte?
1: No, teď jsme se neviděli už 3 roky. Naposled jsem ho viděl na pohřbu mé ženy. No, ty to tam za mnou přišel, protože to jsem byl totálně v háji, jako.
0: No a nebyla by teď příležitost za ním vycestovat? Když jste sám, můžete mít možná víc příležitostí?
1: No, je to složitý, protože já mám postiženýho syna, my se s mamkou o něho staráme, když nežije moje žena, jo. Takže ono časově, spíš bylo malo dobili přijon za mnou, no, ale jako, můžu mu to navrhnout, protože na něho mám telefon, tak si mu to napíšu ve SMS a lutit ho nechci, jako.
0: Mhm. Kdybyste se měl další den probudit v nějaké jiné zemi, kde by to bylo? Kde by se vám líbilo, Roberte?
1: No, mně se moc líbilo v Holandsku, v Amsterdamu, když jsme byli s dědou, tam se mě líbily ty lány těch tulipánů, no, to bylo strašně krásný. Pak takové ty větrné mlýny, ale já si myslel, že tam lelo obilí, oni vlastně, když jsem čtu teď o holandskou knížku, protože já čtu hodně knih, tak oni tam vysvětlovali, že tam je to nějak pod úrovně moře, takže ty větrné mlýny vlastně sloužil k odčerpávání vody, to je zajímavé.
0: A Roberte, dokázal byste se odstěhovat za láskou do jiné země?
1: No, to je těžká otázka.
0: Ano, je zapeklitá.
1: Je takový hodně složitý. Ale pokud bych ho měl hodně rád, tak bych to asi zkusil, jako, ale zase je to těžký kvůli syna, jo, protože my pod všem zase jdeme jeden druhý, jo, takže je to takový složitý, jako, jo, to je taková otázka hodně na tělo, abych řekl pravdu.
0: Je. Dobře, Roberte, tak já děkuji za váš telefonát do dnešní noční linky. Chcete říct něco závěrem?
1: Jenom krátce, tak pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, no a všechny linkaře, ať se dovolají. A chci moc poděkovat, vyhrál jsem v Hřebíkách krásnou knížku, tak v pondělí si pro ně půjdu. Moc hezkou knížku o přírodě, tak chci poděkovat, že jste tak prima rádi. Moc vám děkuju, nashledanou.
0: Naslyšenou. Večeře, svátky, rodinné tradice. Všechno může vypadat trochu jinak. Jak jste si zvykli na odlišné prostředí svého partnera? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonali vy, co se týká lásky, která nezná hranic? Volejte noční linku Českého rozhlasu. Teď je tady s námi paní Hanka z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já vás také zdravím a zdravím i všechny posluchači Českého rozhlasu Brno, ať věrné nebo náhodné.
0: Paní Hanko, pozdravte posluchače všech českých rozhlasů. Teď vysíláme do celého Česka. Já teda můžu předestřít, že jsme spolu mluvili mimo éter o tom, že nebudete mluvit o partnerském vztahu, ale o jiných rodinných vazbách. Ale je to k tématu. Jsou to vztahy, které překonávají hranice. Tak si to povězte sama.
1: A je to i láska, která překoná hranice, je to láska k dětem.
0: No vlastně, maminka... pravda, ano. Ne ta partnerská, ale mateřská.
1: Jsem maminka tří dětí a ani jedno nežije v České republice. Před týdnem jsem se vrátila z Toronto, čili z Kanady. Druhou dceru mám v Rakousku, a syna taky v Rakousku, ten je v Hinterglemu v lyžařském středisku.
0: A dcera, no, tak nemohla byste nám říct, jak je to s tím občanstvím v Rakousku, jak se ptal kolega před vámi?
1: No, dívejte, v Rakousku děti, které se tam dceři narodili, tak můžou mít občanství, dcera si mohla vybrat, buď budou mít české, nebo budou mít rakouské občanství. Protože, nevím, tam je to nějak uzavřené.

0: nám je nepustili přes hranice, protože nebyli občany České republiky. Mm-hmm. Takže my jsme se museli vracet zpátky. Já tady na tu dobu tak velmi nerada vzpomínám. To si nikdo nedokáže představit, jak toto bylo nedomyšlené všechno. Ale přeskočíme-li, budeme se bavit o něčem jiným. Tím, že vlastně oni jsou normální křesťani, tak tam se slaví Vánoce třeba normálně. My tím, že vlastně ten umřel ten partner, ty dcery, tak vlastně my jsme hodně v Salzburku, já teď jsem náhodou doma, děláme zahradu a kolem baráku. My jsme to dali dokupy a už máme první sena hotový, že jo, tam jak je dobytek, tam se dělá seno 5 až 6krát do roka, či to není sranda. Dobytek se pase, každý den se zhání na dojení. A co se týče jazykové bariéry třeba, tak my jsme německy trochu jakoby uměli. Člověk se domluví, manžel, který jazyk vůbec neuměl, tak už dneska s tím taky nemá problém, rozumíš? Takhle ty slova, které se používají a to on vždycky jakoby nasečím, je, že jo. Já umím německy trochu víc, jsem taková víc pod puhuby, jak se říká, a nemáme s tím problém. Letěla jsem z Toronto, cesta zpátky nebyla třeba vůbec příjemná anglicky. Neumím, ani se učit nechci. A bylo tam zpoždění letu až 5 hodin a já jsem letěla Toronto, Frankfurt, Salzburg a prostě musela jsem si tam potom zařídit vlastně odložený let. Poučení z toho všeho je, pokud budete mít problémy, tak vždycky se dívejte, kterou společností letíte. U té společnosti se musíte potom hlásit, aby vám zařídil další let. Ale toto není k tématu, toto je jenom rada pro ty, když by někdo někam letěl. Protože já jsem se po frankfurtském letišti díky špatným radám hodně nalítala. Ale jako jazykovou bariéru jsem neměla. Co se týče potom v Torontu, tak dcera žije s Italem, ale on už se tam narodil, rodina byla italská, měli 13 dětí. Ta maminka pochází ze 13 dětí a vlastně všichni žijí v Kanadě. A tam vlastně došlo k tomu, když oni se brali, tak vlastně měli jednu svatbu tady, aby všichni nemuseli lítat sem. Tady byla ta jakoby právoplatná, ale druhou potom měli jakoby hostinu a setkání s těma, tak měli vlastně v Kanadě na dvakrát, protože tam bylo to hodně, udělali to pro mladší vrství a pro starší vrství, protože i tak jich bylo hodně. No a jinak v Kanadě není problém se v tom Torontu domluvit. Tam prostě oni chtějí. Pokud nemáte bariéru vy, tak oni vám ji určitě nekladou. Já jsem šla do IKEA vracet dceři nějaký zboží a prostě úplně bez problému, jo. Tím, že tam ještě jsou velké výhody, což tady až tak není. Tam není problém jakýkoliv zboží prostě vrátit. Je to zajímavé. I blbý punčocháče. Prostě vrátíte, jo, tam mám na to, tady je to nemyslitelné, abych to ani nedovolila jít něco takového vrátit, tam to prostě, jako by to, a jinak v bankách, tam přijdete a oni třeba tam mají napsáno, že tam mluví, ani 25 jazykama, mají je tam vypsaný a není problém, aby vám zavolali úředníka, který tím jazykem daným hovoří. Ale je to daný tím, že vlastně Toronto je multikulturní město, tam je opravdu spoustu národností a byli tam vlastně dneska, už se to tak přísně nedodrží. Tam je třeba polská čtvrť, slovenská čtvrť, dcera žije v italské čtvrti, ale už je to tam taky míchaný, už to není pravidlem, že prostě kdo je přistěhovalec třeba z ty Itálie, že by šel do italské čtvrti, nebo ona třeba do té české čtvrti, už ta česká komunita je tam taky jakoby rozprostřená. Tam jsem se taky setkávala s českou komunitou, Slováci se tam vraceli teďkom dom, dost se lidé vrací dom z nějakých důvodů, buď to mají dom. Už na to stáří, kdo je tohle, tak radši jede dom. Tam byl pán z Michalovců, byl se tam loučit v té české komunitě, že odjíždí a že už se patrně nevrátí nebo maximálně dořešit potom nějaké věci kolem domu, když by byly potřeba. No,
1: no Hani, čas je neúprosný, budeme se muset rozloučit, což mě mrzí, protože si myslím, že o životě se třemi dětmi za hranicemi byste mohla vyvědět.

0: právě až do konce dnešní noční linky. Tak vám přeju všechno dobré, děkuju za zavolání a budu se těšit, že budeme v tom povídání někdy pokračovat.
1: Dobře, mějte se krásně, zdravím všechny posluchače, ať mají radost Českého rozhlasu Brno a zítra mají, vlastně dneska ne, zítra mají pout setkání na Vranovce.
0: Dobře.
1: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
0: Dvě srdce si často rozumějí lépe než dva slovníky. Máte podobnou zkušenost i vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špenarová dospívala Kouzlo bílejch čar. Láska často přináší i poznání nových chutí, zvyků a pohledů na svět. Co nejcennějšího dala vám ta vaše? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma totiž zní vztahy napříč hranicemi. Je s námi paní Jiří Skojová, zdravím vás.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům noční linky. Téma náročné. Za trochu lásky šel bych se tak ráji. Šel s hlavou odkrytou a šel bych posí. No ale to je jenom vzpomínka. Vzpomínka z básně. Příběh, který bych chtěl sdělit v rychlosti, nejtěžší je vracení se domů. To je tak nejtěžší okamžik vrátit se domů po létech cestování, po létech starostí a útrap. Kdy ten domov, skutečný domov, se úplně změní k nepoznání. Ne ta stavba, ten domeček, ale ti lidé. Proto by bylo strašně důležité, kdyby si lidi opravdu jeden druhýho vážili a na sebe se těšili. Na ten návrat, aby se měli rádi. To jsem chtěl tak v kostce říct, že tady
0: Ježí, ale mluvíte tak trošku v hádankách, takže bychom to společně mohli trošku rozplést.
1: Těžko se to říká úplně na rovinu, protože je to dost osobní. Ale takový takový návrat tam, kde člověk vyrůstal, tam, kde se narodil a chraň Bůh, nevrátil jsem se třeba z vězení, jo, nebo z nějakého zajetí, to ne, ne. Ale návrat skutečně z těžkého života a ten domov už, ten už nebyl můj. No. Takže myslím si, že je to dost takový to těžký, opravdu to těžký a je to hodně těžký aj říct. Tak bych přál všem, aby to překonali aspoň v takové síle a vůli, jak já, a nezanevřeli na to dobro lidé a posluchači, všichni dobří lidé.
0: Tak to je hezké poselství. Jiří,
1: no, to je právě ze života. Ze života.
0: Děkujeme i za tu báseň od Jaroslava Vrchlického i za vaši návštěvu. Mějte se co nejlépe.
1: Já vám moc krát děkuji též za vyslyšení.
0: A pojďme se podívat na web noční linky, kam píše pan Michal. Věřte, nevěřte. Každá, kterou jsem kdy měl, byla cizinka. Fakt. Nikdy jsem nechodil s Češkou. Zvláštní pocit. Byl jsem mluvčí mezinárodního pomocného jazyka a tak bylo pro mě snaží seznámit se s cizinkou než s Češkou. Vztahy probíhaly ve vší počestnosti. Jednou jsem už měl dokonce před svatbou, měl jsem nachystané papíry, ach ta byrokracie. Druhá strana nechtěla uznat mezinárodní úmluvu a neoprávněně žádala vyšší ověření dokumentů. Nakonec jsem rád, že to nevyšlo, což ale bylo z jiného důvodu. Ta dívka se vůbec nechtěla učit anglicky a pořád se mnou komunikovala ve své mateřštině. To je tak, když děláte tu chybu, že se druhému od začátku moc přizpůsobujete. A co se přitažlivosti týče, třeba Slovenkám nebo Španělkám se spíš nelíbím. Víc se líbím Italkám, ale ne moc. Vietnamkám ne tolik, jak bych si myslel. Komu se ale líbím nejvíc, i ony mě, tak to bude vždycky Rusky. Etnické Rusky, takže ne ty z velkých měst, ale z menších. U nich jsem na rozdíl od jiné národnosti a navzdory obecným představám cítil, že mě mají opravdu rádi jako člověka. Ty s nimi, když jsem měl tu čest, byly inteligentní, samostatné, uměly se oblékat. Některé už mají své rodiny, ale jsme v kontaktu pořád, i když to v současné době není snadné. Michale, děkujeme za vzkaz i vám. Teď si dáme krásnou písničku od Jana Nedvěda, jmenuje se Podvod, a potom se vás opět budu ptát na vztahy napříč hranicemi. To je dnešní téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: To byl Jan Nedvěd a my pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu. Někdo si přiveze z cest suvenýr, někdo životní lásku. Pokud patříte do druhé skupiny, rádi uslyšíme příběh váš nebo vašeho blízkého. Je s námi paní Marie, odkud voláte?
1: Dobrý večer, já volám od Prahy Západ.
0: Těšíme se na vaše povídání, paní Marie, vítejte a máte slovo.
1: Všechny vás zdravím. Mám sestřenici na Slovensku, která ovdověla, zůstali po ní jako po tom manželovi dva malí kluci. A farář je teda vzal na ministranty. Takže opravdu byli hodně nábožensky založený. Kluci byli hodní, chytrý, šli studovat. A ten jeden se na studiích zamiloval do černošky. My jsme mysleli, jako, že se rozejdou časem. Dopadlo to tak, že se vzali a odešli do Norska. Držíme jim palce. Ale ještě chci říct tohle. Já, jako ta sestřenice moje, jak jsem o ní mluvila, byla podle mě o hodně mladší. A tenkrát, jako ty její mamince, taky umřel manžel, praštil ho poleno, když řezal dřevo a ona zůstala s těma dětskama taky sama. Tenkrát jsem tam jela a ty nejmladší jsem vezla panenku a byla to panenka tmavý pleti, byla to taky černoška. Tak jestli to prostě bylo i tímhle, jestli jsou nějaký čáry máry, nevím, ale fakt je jako, že ten syn bo ty sestřenice si opravdu tu černošku vzal a odešli oba úplně do cizí země. Jak pro něho, tak pro ní.
0: No tak a jim to vyjde. O nich nějaké zprávy, jak se jim daří? A víte něco blížšího třeba, co bylo nejtěžší překonat v tom jejich vztahu?
1: No to náboženství, ta víra.
0: Mm-hmm. A mohla byste být konkrétnější?
1: No proto, protože jako odlišná víra, nejenom barva pleti, jo,
0: myslíte,
1: ale i prostě
0: no,
1: styl.
0: Myslíte,
1: toho,
0: že ta rozdílná víra může být někdy důvodem, kdyby se ten vztah potom nakonec rozpadl?
1: Ze začátku možná ne, ale potom většinou ano.
0: Mm-hmm.
1: Většinou ano. Jako, co znám tyhle ty páry, jako buď si vzal von cizinku, nebo naopak, tak časem se vždycky rozvedli.
0: Je teda pravda, že já taky mám takové podobné zkušenosti od svých známých, proto jsem vlastně zkusila uvést do éteru i toto téma, jestli se pak dočkáme nějakých šťastných příběhů, šťastných konců, uvidíme. Tak budeme držet,
1: pokud
0: aby teda příběh
1: mě
0: těch vašich známých, aby to dopadlo ve vaší rodině dobře, třeba nám příště povíte víc, když se s nimi budete někdy povídat třeba přes internet, anebo se dozvíte od své sestřenice.
1: Já jedině Čecha teda bych si vzala. Nejsem rasistka, ale opravdu souseda, no, byla jsem s ním 25 let. Musel to být Čech jak poleno.
0: Bála byste se teda té cizí kultury a těch
1: bála
0: rozdílností?
1: Bála bych se, určitě.
0: No, je
1: já
0: pravda, že ty zvyky mohou být ano, velmi rozdílné a v podstatě ty rozdíly se mohou objevit úplně ve všech sférách toho vztahu. Nemusí to být jenom ty tradice, nemusí to být jenom ta řeč. Ano, tak děkuju, že jste teď s námi chviličku vysílala, paní Marie. Mějte se co nejlépe, ať se vám daří a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Já vám taky děkuju, naslyšenou.
0: Jsou si dnes lidé blížší než před lety, nebo jsou rozdíly stále stejně výrazné? Přidejte svůj pohled do našeho nočního vysílání, pojďte nám zavolat, jestli ten internet, který boří bariéry a překračuje hranice, pomáhá anebo spíš škodí v seznamování.

0: Někdy se člověk naučí nový jazyk kvůli lásce, jindy stačí úsměv. Vyprávějte nám o setkáních, která překonala vzdálenost i rozdíly. Je s námi paní Martina, která volá z Německa, tak to nás úplně předurčuje k tomu, že ten rozhovor bude přímo k tématu, protože překročíme hranice.
1: Já musím říct napřed takový jako poselství lidu, dobré vůle, lidu dobré vůle, aby nikoho neodsuzovali v životě. Vždycky se dívali na lidi takový jako z toho pohledu, jako by se to týkalo jeho. A kdyby se spojili pozitivní myšlenky na celé zemi, tak by nemuseli být války. Já jsem poznala člověka, kterého si nesmírně vážím. Je to Němec, s kterým jsem se vzala 1.6. jsme měli svatbu 91. A teďka v pondělí u rodičů oslavíme 35. výročí svatby. Já jsem do Německa přišla hned jako týden po té svatbě 7., takže jsem to vážně jako 35 let.
0: Teda, co bylo nejtěžší? Vnímala jste tam ty rozdíly?
1: Ano, bylo mi to docela ze začátku velice i jako ukazováno, že jsem cizinka a ještě k tomu Češka. Ale já jsem ukázala, že se těch lidí nebojím a že jim můžu nabídnout, co umím, a ono to fungovalo. Já maluju a fotím teďka, jako co jsem v důchodu 2 měsíce. Ale předtím jsem taky fotila a malovala. Já jsem si vlastně promalovala tu covidový období.
0: Řekněte, Martinko, co překvapilo vašeho manžela na Češích?
1: Velice taková milý souznění těch lidí, víte? A on měl veliký štěstí, že pocházel z rodiny, kde oni byli tak vychovávaní jako my doma. Jo, tak jako milé. Dokonce prakticky. Manžel umí vyprat, umí se o sebe postarat, když bych byla doma, teda u rodičů. A máme k sobě velice hezký vztah.
0: A jaké tradice dodržujete? Tradice obou zemí nebo Německa, když žijete tam?
1: O všeho, všech zemí. Jako myslím kuchyni třeba, tak to je Itálie, Francie, Morava, Česko, Polsko, Blíny, Rusky, všechno. Čínský. A jinak jako v 21 letech, když měl 21 roku náš syn Sebastian, tak ten mě překvapil a říká, mami, já jsem taky Čech. A předložil mě pas, kde má český občanství a i německý.
0: A děti mluví tedy oběma jazyky?
1: No, máme syna jednoho, ale mluví oba dvěma jazyky, on už jako rozumí, ale ještě pořád s tím psaním mu to trochu hapruje.
0: A kde jste vy doma? Kde se cítíte jako doma? Martinko,
1: no,
0: je to Česko?
1: Jo. A manžel mi slíbil, že na důchod, teda jak budeme v důchodu, takže si něco pořídíme jako bungalov a že se odstěhujeme. Naše místo je Vysočina.
0: Tak.
1: Já mám strašně ráda rodný město, ale my jsme tam jezdili ze Slovácka na tu Vysočinu každý rok a já jsem tam se naučila před 64 lety chodit na louce. Na třech studních.
0: No, krásné, krásné je slyšet, že láska dokáže propojit dva lidi, i když pochází z úplně jiné země. Tak já přeju vám i vašemu manželovi mnoho spokojených let, pevné zdraví a krásné společné chvíle. Mějte se hezky a moc děkuji za milé povídání.
1: Já vás moc zdravím, prožívejte hezké léto, bude líp.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc vám přeje Jarka Barboříková. Vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes se povídáme o vztazích, přátelstvích i rodinných poutech, která překračují hranice států, jazyků i kultur. Během první hodiny jsme slyšeli řadu zajímavých příběhů o lásce, která spojila dva světy, o blízkých žijících v zahraničí i o tom, že vzdálenost nemusí být překážkou pro silný vztah. No a pokud máte podobnou zkušenost, rádi se poslechneme i další příběhy. Volejte 731 800 900, nebo pište na rozhlas.cz/linka, anebo na linka@rozhlas.cz, což je náš mail. Ještě jednou krásný večer. Posílám Valdemara Matušku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po půlnoci a pokračujeme v tématu vztahy napříč hranicemi. Až do 1 hodiny si můžeme povídat o tom, jaké to je, když si někdo najde partnera, který bydlí za hranicemi, nebo se vám třeba do zahraničí odstěhují vaše vlastní děti. Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonávala vy? Je s náma paní Olga, která volá z Hamburku, takže zdravíme do Německa.
1: No, tak já zdravím ještě jednou všechny, kteří poslouchají a i vás jako. A můj příběh je takový, já tady žiju už 56 let v Hamburku. My jsme se brali s manželem, manžel je Němec, narozený v Hamburku, a brali jsme se v roce 70. Já jsem se potom celkem rychle mohla po té svatbě odstěhovat do Hamburku. To bylo ještě za komunistů, ale byla jsem tady legálně, já nejsem jako, nebyla jsem uprchlík. No ale musím říct, že ty začátky byly teda velice těžké, protože já jsem měla co dočinění hodně ze starší generací, že, která zažila válku a někteří byli ještě pořád nacisti, jo, i když to nedávali jako, i když to jako nepřiznali, ale poznala jste to podle jejich chování. No a oni měli vůči České republice katastrofální předsudky, jo, my jsme byli líní, chudí, neumíme nic a tak dál, jo, a opak je pravdou, akorát, že mě manžel vždycky jako utěšoval, měl vynikajícího učitele, Němce, a ten vždycky těm žákům střebával do hlavy, Češi jsou úžasně inteligentní národ a neposlouchejte, že ty fašistické průpovídky, no. No, já jsem potom začala tady pracovat a měla jsem na to, v tom prvním zaměstnání teda velký úspěch. Tam byla ta atmosféra jiná. Tam mě měli velice rádi, žádné předsudky a tak dál. Jo, ty předsudky jsem zažívala hlavně jako v tom soukromí. No. Naučila jsem se ale taky jako dost, že velice brzy jsem perfektně mluvila německy. A potom po revoluci jsem se osamostatnila tady a založila jsem cestovní kancelář, to vlastně nebyla, já nevím, jak bych to nazvala. My jsme pronajímali prostřednictvím katalogu chaty a chalupy v celém Československu. To bylo ještě jako jedna země tenkrát, že v roce 90. No a měli jsme velký úspěch a byli jsme první na trhu s těmi českými objekty, že? No, takže to byla jako krásná práce, ale taky jsme zažili i dost jako těžké chvíle, když byly povodně v 97. například ta Odra a tak dál, jo. No a celkem se mi strašně jako stýskalo ty první roky, že? A my jsme potom se i vrátili na 4 roky do Československa, ale ne jako soukromně. Já jsem pracovala potom pro jednu německou firmu, která taky začala pronajímat ty chaty a chalupy. My jsme tu naši firmu museli zavřít ze zdravotních důvodů manžela, jo? Takže proto jsme odjeli do Česka a já jsem tam vedla ty české spolupracovníky pro tu německou firmu, kteří akvírovali ty objekty zase úplně podle stejného způsobu jako my, no. Ale pak jsme to tam skončili, tak jsme se zase vrátili zpátky, ale musím říct, že ten návrat za tou prací pro tu německou firmu tenkrát, jo, kdy jsme tam odjížděli, Ježíši, 2000 nějak tak, do 2004 tak nějak, jo, tak ten byl ale velice těžký, to jsem si nikdy nemyslela, že když se, prosím?
0: V čem nejvíc?
1: No, právě to říkám. A přitom jsme byli v mém rodném městě, já pocházím z Ostravy, ve čtvrti, kde jsem měla spoustu přátel, rodiny a tak dál. Já jsem vám měla ty první měsíce hrozný strach vůbec vyjít z toho domu. Jo, že jsem si říkala, tady mě někdo zabije, nebo já nevím. To byla úplná psychoza u mě, jo, takže nějaký návrat domů úplně, pochopitelně, že jsme se těšili a tak dál. A manžel měl republiku naši strašně ráda a vykládal v zásadně superlativy vždycky tady v Hamburku v jeho zaměstnání například a tak dál, jo. No já jsem vám měla úplnou psychózu z toho, že mě tady někdo prostě praští něčím na ulici. Já jsem, to bylo hrozné, jo, takže nějaký návrat jako domů, jak jsem si to představovala původně, se vůbec jako neuskutečnil, až možná potom později. No a celá ta léta jsem měla jednu nohu v Hamburku a tu druhou nohu v Ostravě. To je typické, že skutečně to znám některé lidi, kteří to zažívají zrovna tak, jo. A dneska můžu říct, že už jsem snad více doma tady. Já jsem byla já jezdívám do té Ostravy, my se pořád scházíme ze studia, já jsem tam studovala v Ostravě, takže každých 5 let se scházíváme a i mimořádná setkání jsou, že když nám třeba bylo 50 a tak dále, jo. Takže já jsem tam byla teď 2024, jsme měli setkání. Ta setkání jsou vždycky úžasná, jo, ale jinak já vůbec nevycházím z hotelu, jo, já prostě, mě to nějak jako už vůbec nic možná neříká, že, protože rodiče už nežijí, takže asi tak, no. Ale ke konci můžu snad říct, že kdyby ještě se to mělo opakovat, tak bych to asi už neudělala, protože celých těch 56 let bylo a je pořád ještě dost svízelných, víte, že tam prostě doma to bylo všechno takové lehké, že Češi jsou družný národ, jo, tam vám řeknu příklad, my jsme byli na dovolené jednou na přehrada Býtov, se to myslím jmenovalo, jo.
0: Jenom se omlouvám, trošku nás tlačí čas k závěru, tak kdybychom přišli k té pointě.
1: To mám říct teda teď co, jak no. Jsem se tak...
0: Nechám to na vás, čím to chcete zakončit, klidně to dopovídejte, to co jste řekla.
1: No, že bych to už neopakovala. Že už bych se nestěhovala do ciziny, do žádné ciziny, protože domov je domov a byl u mě i byl ten domov i u mě, že to je samozřejmě, ale a taky to záleží na povaze člověka. Znám tu lidi Čechy, kterým Česko přestalo vůbec co říkat za měsíc pobytu v Německu, jo, ale já jsem jiná, no. Takže u mě to bylo dost jako takové těžší. No.
0: Olgo, vy byste to dovyprávěla až do konce té noční linky. Nás by to moc zajímalo, ale musíme být spravedliví a nechat prostor i jiným posluchačům. Ale moc děkuju, že jste se s námi podělila o kus svého života, protože to bylo přímo k tématu. A to my máme moc rádi.
1: Ano. No, takže mějte se všichni. Vy taky všichni a mějte se. A děkuji Českému rozhlasu za ta nádherná vysílání. Tak.
0: Děkujeme, to nás těší, že nás posloucháte i za hranicemi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma.

0: Eliška Zvyšková volá noční linku Českého rozhlasu. Odlišné kořeny nemusí být překážkou, ale inspirací. Jaké nové obzory vám otevřel člověk z jiného koutu světa? Na to nám můžete odpovídat. Paní Eliško, vítejte.
1: Já jsem to, když šla to téma před chvílečkou, jsem došla na náš pořad, protože říkám, to je můj pořad, to musím sedět u něho nebo ležet. Mm-hmm. Já se jenom vzpomínám, že tatínek žil kousíček od Kroměříže a měl starší sestru. A v Kroměříži byly kasárna, protože teta si namluvila tam vojáka. A když se vzali, tak se odstěhovali na Slovensko, do Sliače přímo. A žili tam. Teta tam mluvila celý život československy. Mm-hmm. Ani ne slovensky, ale československy. Ale dělala ředitelku jesliček a strejda ten dělal ředitela základní škole. Trávila jsem tam veškeré prázdniny. No a jejich syn šel na vysokou školu do Vyškova. Tady se seznámil ve Vyškově s holkou, kolem tančili. Tam měla maminku v Praze a odstěhovali se do Prahy. Takže opravdu my jsme československá rodina.
0: Aha, tak na druhou stranu tady v Slovensko máme kousek, takže tam asi ani těch rozdílů tolik není. Nebo vnímala jste?
1: Ne, já jako děcko jsem to absolutně nevnímala a doteďka nevnímám, že by byly dva státy. Já to prostě pořád beru tak, protože říkám, rodinu tam mám tam bratránky, bratránka, sestřenku, vlastníci, navštěvujeme se, takže já absolutně žádný rozdíl nedělám. Když udělali hranice, říkám, to byl teda s prominutím hloupý nápad.
0: Mm-hmm. Máte spoustu kamarádů v zahraničí?
1: No, dá se říct, že pár jich mám, jo. Kamarádka se mě taky odstěhovala, nebo tak v práci jsem se seznámila se Slovenkou a chvílku bydlela tady a odstěhovala se teda zase naspátek do Bratislavy za synem. Takže, ale jo, kam na tým Slovensku jako víc.
0: Měli jsme to dnes dotaz, kolik může mít člověk občanství. V rámci této otázky se zeptám, může mít člověk podle vás více domovů?
1: Domov je jenom jeden. Podle mýho je domov jenom jeden.
0: A kde se podle vás člověk cítí doma? Je to tam, podle toho, kde tam, se narodí, anebo ne?
1: Kde se narodil a když už se pak o tom ožení nebo vdá, tak to už je vlastně domov i pro jeho děti. Ale domovem zůstává tam, kde se člověk narodí.
0: A to je pro vás jaké město, paní?

0: technológií mohu stýkat vždycky online. Můžeme se vidět, je to úžasné, i když nás dělí celkem velká dálka a nemůžeme se často vidět osobně, jsme stále v kontaktu. Už jsem se díky němu naučila brněnský hantec a on zase pochytil mou severočeštinu. Oba jsme bohatší o nové koníčky a je to super. Dobrou noc. Můžu přečíst ještě třeba pana Františka, jeho vzkaz. Dobrý večer. S manželkou jsme oba Češi a v jedné mojí obci nebo mý rodiče ti to měli jinak. Mamka byla Polka, otec Čech, trochu jinak to měla matka našeho taťky, jeho mamka byla Češka a jeho otec byl ruský voják z první světové války, který tady byl v zajetí. Ten si babičku nevzal, když dostal amnestii, tak ji opustil a utekl do Ruska. Náš bratr Rostě emigroval do Austrálie, tam si vzal Slovenku a jsou stále spolu, ale už taky v důchodu. Tak si myslím, že všechny naše vztahy jsou v pořádku, až na toho otce našeho tatínka v rodném listě. Taťka má, otec neznámý. František. Františku, moc děkuju za vzkaz. Pojďme si poslechnout Miroslava Žbirku.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byl Miroslav Žbirka, který zpíval V slepých uličkách. Za 2 minuty je tady 1:30 a já u nás ve vysílání Českého rozhlasu moc ráda vítám paní Boženku.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všichni posluchače a chci vám říct, že my jsme československá rodina. Můj muž byl ze Slovenska, byl ze 7 dětí, přiměli češky, bratři, 2 měli Slovenky, jedna sestra měla Slováka a druhýho měla Bulhara. Mám několik synovců, 2 si vzali Maďarky a jeden synovec se odešel 68. do Chicaga, kde jako byl ještě s jedním kamarádem a ten tam měl tetu a tak prostě byli ze začátku u té tety. A ta měla u sebe vnučku a ta byla ze Žiliny. A tak mám příbuzný ještě ve Španělsku, v Katalánsku. Takže my jsme po celém světě. No, slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano.
1: No. A chtěla jsem jen říct, že na Slovensku se mě jako hodně líbilo. Můj muž byl ze Strážovských vrchů, ze středního Slovenska, ale sestru měl u Bratislavy. A byla tam volna, no naši nám tam prostě sehnali parcelu, kterou my jsme koupili a rozhodovali se, že tam budeme stavět. A tak už prostě jsme si udělali plány a takové ty věci, ale my jsme vám jeli domů z té Bratislavy a já jsem říkala, no já odsud nemůžu odejít z Čech, protože jsem byla sama a mám tady rodiče, mamka tady s námi šla, ale táta určitě ne. Jsem říkala, to nemůžu udělat, nemůžu prostě odejít. Takže to dopadlo tak, že prostě jsme tu parcelu prodali a zůstali jsme tady v Čechách. Ale jinak já nevím, jestli to bylo při svatbě, nebo museli jsme vyžádat výpis trestního rejstříku z toho Slovenska a byla tam příslušná domovská obec, kde jako ty lidi, prostě kde se muž narodil, národnost měl slovenskou napsanou, ale příslušnost měl tady, no československá byla, že jo, českou. A to bylo potřeba nějak taky pak do budoucna pro důchod.
0: To je zajímavé. Boženko, a řekněte mi, váš manžel, jak respektoval to rozhodnutí, že na to Slovensko nepůjdete?
1: No, manžel prostě zůstal tady, už se právě on tady vojákoval a ještě než šel z vojny domů, tak mu nabídli místo na vojenské správě a on už se nechtěl jako vrátit na Slovensko, protože on se staral o sestru, když byl švagr na vojně a ten byl tady v Čechách, v Praze a většinou to bylo tak, že hoši ze Slovenska chodili do Čech, rukovali a prostě odsud chlapci zase rukovali na Slovensko. Protože pak později i můj syn rukoval do Brezna nad Hronom. No, ale tam tu tak šel do Vyškova. A tak, takže takhle jsem jenom chtěla říct, že máme teda známý snad, no, po celém světě.
0: Boženko, a vidíte, to jste začala, že jste československá rodina, nakonec jsme se takto rozvětvili i se známými. Tak děkuju, děkuju, že jste s náma vysílala.
1: Děkuju vám taky, já přeju dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už váš příběh začal v sousední zemi nebo na jiném kontinentu, patří sem. Noční linka dnes otevírá téma vztahů bez hranic. Pan Jiří bude odpovídat. Jiří z Olomouce. Vítejte.
1: Hezký večer do Zlínského rádia. Zdravím paní moderátorku Jarušku Barbožikovou. Přeju hodně zdravíčka zároveň. No a teďka k tomu tématu. Abych se ze srdce přiznal, tak mě to nikdy nelákalo do ciziny. Akorát, když jsem měl 16 let, tak jsme byli ve Vsetíně na táboře dětském, kde s náma byli Poláci. No a prostě byli tam a jak kluci, tak holky, že? No a prostě mě tam do té Poznaně, to je město, polské město, tam mě to moc taky nelákalo, ta holka byla z Poznaně. Tak postupem času jsem se seznámil tady v Olomouci s jednou holkou přes inzerát, kde s ní žijí do dnešního dne. Je to Anička, jmenuje se Anička, pochází z Kojetina.
0: Pane Jiří, takže to je vztah s Češkou, tak kdybychom se mohli držet toho tématu. Tak mluvil jste o tom, že teda vás to nelákalo do zahraničí, žádné vztahy teda neproběhly, nějaké mezinárodní, které by pro vás měly nějakou velkou důležitost.
1: Já jsem byl na těch dětských táborech, tam jsme byli s těma Polákama, potom jsme tam byli s Němcama z východního, to jsem zase byl v Domašově nad Bystřicí tady v Olomouc, no to je blízko Olomouce, je to blíž městu Štenberg, no.
0: Jirko, a co si myslíte, že může být největším problémem, když se potkají dva a
1: pro mě
0: má jejich láska překračovat hranice?
1: Pro mě největší by byl problém se naučit třeba německy, že?
0: Takže jazyková bariéra, ano.
1: No, jazyková bariéra. Ale polsky, jako když tam byli ty Poláci s náma, tak jsem jim rozuměl, no. Do toho Polska bych ještě jel, no.
0: Pane Jiří, a chybí vám někdo, kdo žije daleko od vás, za hranicemi? Máte někoho?
1: No, tu holku z toho Polska, z toho tábora, no.
0: A někdo z rodiny tam neodešel nikdy?
1: Ne.
0: Tak jste věrní domovině.
1: Akorát bratranec Jaroslav Bezděk, ten se potom vrátil a potom tam přijel zase můj bratranec tady z Novosad. No, to je byl mýho tatínka nejmladší bratr. A no, ten se tam prostě odstěhoval tehda a prostě mě jako starý, to byl můj strajda, který mě prostě vidět nedal prostě. Jestli tam bydlí do dnešního dne, nevím. No, a akorát vím, že on měl manželku tady ze Slavonina, to je kousiček tady na Nové ulici v Olomouci. Oni se potom rozvedli, on šel potom do toho, on si našel ženskou v Německu, no a ta Vlasta, ta manželka jeho si potom, jestli se vdala, já nevím. Tak tu se taky neslykám. No, já žiju s manželkou tady v Olomouci, s Aničkou, kterou jsem si vzal na inzerát, z profitu.
0: Dobře, dobře. Tak Jirko, děkujeme, že jste teď s námi trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme vám krásnou noc, krásné brzké ráno a budeme se těšit někde příště naslyšenou, ano?
1: Děkuji. Škoda, že se nemůžu držet tomu tématu, no.
0: Mapa světa může být pestrá, ale lidské osudy ještě pestřejší. Dnes večer nasloucháme těm, které spojila náhoda i cit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Stojím v dešti, v očích pláč.

0: Vztahy napříč hranicemi, dnešní téma Českého rozhlasu. Noční linka přivítá teď pana Miloše. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: A povídejte.
1: Po nocničku, tady Miloš. No, já bych chtěl říct k tomuto tématu, no, se zahraničím. Já mám dvě dcery a starší dcera, ta žije ve Vídni a mladší dcera žije v Bergenu v Norsku.
0: Aha, jak se tam dostali? Odešli za studiem nebo za láskou?
1: No, ta starší dcera, ta tam odešla, dělala tam operku, no a poznala se tam s jedním showmanem a už tam s ním zůstala.
0: A druhá?
1: No, a ta druhá, ta si ho našla někde po internetu, no tady měla nějaký vztahy, no mě se z toho nevyklubalo, tak si našla po internetu a žije dneska v Bergenu v Norsku, no.
0: Jak často takže se vídáte?
1: No, ty vídeňský, ty sem jezdí tak jednou za 5, za 6 neděl a tyhle, ty norský, ty tak, no, ty tak jednou za rok, no.
0: Jednou
1: maximálně,
0: za rok.
1: No. Ale zase přijedou a jsou tady přes měsíc, no.
0: Tak to je fajn, to zní dobře. No a vy jak často jezdíte do Norska?
1: No, tam jsem ještě nebyl.
0: Ještě jste tam nebyl. A co je největším důvodem?
1: Nevím. Oni žijou, mají dvě holčiny. Ta tej starší, tej bylo v lednu 4 roky a tej mladší bylo teďko 24. května se narodila, tej byl rok. No,
0: Miloši, mě by to úplně lákalo tam vyrazit. Hlavně, když
1: no,
0: tam máte rodinu, která se
1: krajina,
0: vás
1: no
0: postará, no tak do toho běžte.
1: No, budu muset nějak na to zapracovat, no. Ale zase jsem slyšel z druhé strany, říkali to v nějakém pořadu loni, nebo to, že Bergen to je snad jediný město na světě, kde prší až 300krát v roce.
0: Aha, no vidíte, to by třeba mě vůbec nevadilo, protože já miluju i Skotsko, tak to vlastně bych se tam cítila velmi dobře. A já musím říct, že když někdo řekne o tom, že teda má takhle za hranicema rodinu, tak mě to vždycky poprvé jakoby píchne u toho srdce, že si řeknu, že vlastně nemáte u sebe, ale hned potom tam vidím tu vlastně možnost se kdykoliv spojit po internetu, slyšet, vidět se. Jsme se teď bavili s dvouma kamarádkama, jedna má dceru za hranicemi, druhá tady a zhodli se, že tak, která má dceru za hranicemi, je s tou dcerou více v kontaktu, než ta, která má dceru tady. Takže
1: věřím tomu.
0: Myslíte, že to tak může být?
1: Jo, klidně. No, ta moje jedna dcera, ta má kamarádku a ta no tady změn toho od nás, no a žije v Praze a povídala, že Jitka jezdí do Vilecka jako častěji, než ona z Prahy, no.
0: Mm-hmm.
1: No, takže
0: fajn.
1: Každý to má jináč, no. Je to zajímavý, no.
0: Miloši, tak jestli chcete říct něco závěrem, máte prostor, pomalu bude noční linka končit.
1: No, akorát vám řeknu, že ta mám ve Vídni mám vnučku a vnuka a v Bergenu mám dvě vnučky. Ale ta vnučka, co je ve Vídni, ta se narodila 5.5.2015.
0: Teda samé pětky.
1: No.
0: A jaké jazyky ovládají ty dětičky, které už umí mluvit?
1: No, ty v té Vídni, ty mezi sebou a s mámou mluví česky, což je perfektní. A s tátou mluví německy, no a v tom Norsku se ta malá, ta starší, ta čtyřletá, ta rozumí česky, ale moc česky nemluví, no. A to právě říkám dceři, že by jí měla učit česky, že by to mělo být automaticky, aby uměla česky po mámě, že jo, no. A nějak se jí do toho nechce, no.
0: No, rozumím. Tak Miloši, říká se, že Bergen je město mezi horami a mořem. Já vám budu držet pěstí, abyste se odhodlal a někdy se tam vydal. Stálo by to za to.
1: Určitě, no, tak nám o tom to,
0: třeba příště děkuju, řeknete, děkuju. Jestli jste pokročil v plánech. Mějte se co nejlépe, zloučíme
1: děkuju
0: se.
1: Děkuju taky, mějte se hezky. Na skle.
0: Jarka Barboříková se s vámi loučí. Noční linka se chýlí ke konci. Děkuji za společnost, za vaše telefonáty, příběhy, vzpomínky i zamýšlení nad tím, jak vztahy, přátelství a rodinná pouta dokážou překonávat hranice i vzdálenosti. Příjemnou noc a příjemné probouzení do nového dne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
2: Mami, můžu?
1: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
3: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
2: No. Jsem šel ze školy.
3: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo. Kolověžka, to poznáme.
2: Ano.
3: Motorka?
2: Pionýr.
3: Pionýr!
2: Ano. Vojna? Ano.
3: Bože, odezdáváš samopal?
2: Ne, vojna není kojná.
3: Jo, takhle. Ano, takhle. A? Gorilý samec?
2: Ano. Ano. Ano. Ano.
3: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
2: Já jsem se ženil čtyřikrát.
3: To je zkrátka, co?
1: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako krabičku, a nějaký políčko, nějaký záhumenek. A protože všechno se to zavčas odevzdalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník. A maminka dostala od svého nevlastního tatínka v horní cerekvi, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína a takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo, on to dělal rád a říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila, a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978. A protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
3: Tak, vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva... Co teď právě k tobě promlouváme? Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
2: To je pro mě?
3: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
2: Jak to?
3: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
2: Máš něco k jídlu?
3: Co se stalo, Vašku?
2: Co by se stalo, mám hlad?
3: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narození nám nočníček?
2: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
3: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
2: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
3: Co jsi mě sám poradil?
2: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
3: Na co?
2: Že to prostě není možný.
3: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
2: tvoje,
3: jo? Ono to není možný! Ono není možný, aby já měla normální dítě! Se s tím mužem, že jo? Už je v ostatních to možný, ne? A u mě to možný není, jo?
2: Já ti věřím.
3: Ono to není možný.
2: Ne, ne.
3: Ono to není možný. Co?
2: Martičko. Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
3: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
2: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí. Protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru, tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
4: Umí zpívat z lístku?
3: Jak z lístku?
4: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem tě připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
3: Já to nevím.
4: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
3: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
4: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus toho.
3: Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo.
4: Pojďme.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které mění život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představoval, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no abych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak. Já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený celou dobu, že napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlícem na jeviště, vysunul jsem pařáty

0: Plna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadech žvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch bác, letí do kouta. Podlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
1: Nejsem dítě.
0: Co je?
1: Dej sem dítě.
0: Hejte, nerozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hne, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
1: Ale já chci dítě.
0: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratejma požadavkama vystřelit bytě.
2: Tak to ne. Já přeci mě jsem zavolal a teď bych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
0: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval, jo? I když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatej. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. Podívejte, že to bylo sebe, my se můžeme sejít jinde, tak kdyby nezřešitovat, počkáme, nebo hovořit.
2: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě, nejsem dítě.
0: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
3: Ne, to opona se zatávat nemusí.
0: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
1: Já jsem sem lezla vůbec.
0: Ne.
3: Polednice.
0: Příště křesní, jo? Věk.
3: FL.
0: Co?
3: No, chtěl jste křesní.
4: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
5: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Takový statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohl by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v Semaforu, říkal pan Horníček. Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet Roald

0: říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
2: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vypreskla?
3: Počkejte, jak to vypreskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
2: I to plácnutí takhle, že?
3: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
2: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
3: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
2: Jo.
3: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
2: Že jo? Hmm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: Celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte?
6: No jo, no.
5: Jak máte přehled?
6: Ale no.
5: Jak se na to dovedete podívat?
6: Ale.
5: Z vrchu, co vlastně umíte?
6: Co to?
5: Co umíte?
6: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo? Teď už je pozdě, co umím, to...
5: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
6: No, hodilo by se, že jo?
5: No.
6: No, takhle, plavu.
5: No tak tady na náměstí s tím.
6: To je dost nesmysl.
5: A co takhle lítat? Lítáte?
6: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
5: No?
6: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
5: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
6: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
5: No.
7: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no, ha?
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej, já nejde. Zkouška od poslechu.
2: Jo.
3: Zkouška od poslechu.
2: Odposlech slyší. Odposlech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče, dvojmo to slyším.
3: Halo. No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zabrat službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: No tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: no.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
5: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
5: Teda, pánové, vidíte to?
2: Co vidíme?
5: No tak, jako rozumíte, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak, ona mačká Tondovi.
5: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak, pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali? Teď vy jste vnesli do mýho života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale víte, co byste dělal teďko? Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
2: Pane poslanče,
4: ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. Kamaráde, Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní jsi byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Lhal by? Nelhal.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
5: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak tu mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
6: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj. Já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takový jídlo, že třeba pod titulky, kdy bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil okle papriku, říkal, a ještě pepř, a jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
7: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
7: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
7: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
7: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal do toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
7: Ven co, nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
7: Co si to do... Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
7: Benco!
8: Kašli se na něho, teď je to Grázl.
7: Je to Grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jedeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem se jí.

se v mísí do šarlát. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má svou mes. Kdo zhojí naše duše hlavně.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit paňácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zachraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
4: no jo, pojď! No pojď a hop, já boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad! Hop! To je tak!
3: Hop! Vládkyně všech moří, tak poroučej, no!
4: No! Poruč!
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice!
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě nebo ještě víc holčičce? Takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupoval k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, a říkal, je, to je ze Sobotky, tahle ta holka, a už to šlo.
6: Fíku, co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
8: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Já nepromluvil, jo. Tak když jsem přišel do studia, pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský, to je...
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zásvivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.